Tady je tvoje Metropole. Dneska zazáří Rita Ora. Britská zpěvačka a herečka s hlasem, který nezapomeneš. Její hudba kombinuje pop, R&B a taneční prvky tak, že tě nenechá v klidu. Rita je jako kamarádka, co vždycky ví, jak tě rozesmát a rozproudit. Její energie je nakažlivá, její styl nezaměnitelný. Zůstaň s námi, protože Metropole dneska přináší pořádnou dávku

0: Posloucháš? Radio Metropole.
1: Olé, tady je tvoje Metropole. Představuje se nám Kygo, norský DJ a producent, který do elektroniky přináší jemné melodie a pozitivní vibrace. Jeho hudba je jako pohodová jízda po letní pláži. Uvolněná, svěží a perfektní na chill i party. Kygo má talent vytvořit skladby, které dokážou uklidnit i rozhýbat. A proto si získal srdce fanoušků po celém světě. Je jako ten kámoš, který vždy přinese dobrou náladu a skvělou atmosféru, kamkoliv přijde. Pokud chceš zůstat v obraze a užít si s námi pohodu, nezapomeň zůstat naladěný na Metropoli, kde ti čekají další skvělé

Olé! Tady je tvoje Metropole. Session Victim je duo producentů, kteří přinášejí do houseové hudby neotřelý zvuk plný groovu a energie. Spojují moderní elektroniku s chytlavými beaty a jazzovými prvky, což zní svěže a originálně. Připrav se na pořádnou dávku taneční radosti. Zůstaň naladěný, protože Metropole ti přinese další parádní hity.

0: Poslucháš Rádio Metropole.
1: Metropole.
0: Byly 3 hodiny.
1: Rádio Metropole.
0: Víc muziky. Víc energie. Víc energie.

0: Dámy a pánové, vítám vás u další epizody podcastu Hana jede a mým dnešním hostem je Pavel Týn, velitel výjezdní čety B olomouckých hasičů.
1: Dobrý den.
2: Dobrý den.
0: Pavle, prozraďte mi, jak dlouho vy už jste hasičem?
2: V červnu to vlastně bude už 20 let, co jsem se stal vlastně v Olomouci hasičem. Začalo to vlastně úplně náhodou a má rodina vlastně není kvůli hasičská vyloženě. A já jsem spíš z policejní rodiny, mamka dělala poměrně dlouho na policii, takže spíš jsem se točil kolem policie. No a ty kroky hasičům byly takové trochu zajímavé, poněvadž já jsem ani nebyl v žádném sdružení hasičů a tak ty mé kroky vlastně šly přes základní školu, přes vyučení, já jsem automechanik vyučený. Pak jsem měl poměrně vysoké ambice, po maturitě jsem chtěl být právníkem, tak mé kroky vedly na přijímačky na práva. A tam jsem asi buď měl velké ambice, nebo prostě mi to nevyšlo, tak jsem se na práva nedostal, ale šel jsem na vojnu, na to velmi rád vzpomínám, protože byl jsem při tom všem schopen se ještě naučit na přijímačky, protože jsem to nechtěl vzdát, měl jsem vyšší cíle a dostal a získal jsem hodně informací o studiu v Ostravě, na Vysoké škole báňské, technika požární ochrany bezpečnosti průmyslu a to téma mě zaujalo, tak jsem se naučil, jsem se učil na vojně, na přijímačky, ty dopadly úspěšně a hnedka týden po vojně jsem nastoupil do Ostravy na vysokou školu a tehdy to byla fakulta hornicko-geologická a v průběhu našich studií se již formovala nová fakulta a fakulta bezpečnostního inženýrství a my jsme vlastně byli jedni z prvních absolventů této nové fakulty a na ta léta velmi, velmi rád vzpomínám.
0: Mm-hmm. Čili je to ta FBIka, tak jak se říká,
2: FBI,
0: že?
2: FBI, přesně tak. Mm-hmm. No a poslední vlastně dva roky toho studia už jsem byl příslušníkem Hasičského záchranného sboru Olomouckého kraje, takže teď, jak si říkám, vlastně v červnu to bude 20 let služby.
0: A pokud to vezmeme obecně, tak co člověk vlastně musí splňovat nebo respektive postoupit v rámci nějakého výcviku pro to, aby se mohl stát hasičem?
2: Tak musí být zdrav, takže musí mít zdravotní způsobilost, musí mít kondici, na fyzickou způsobilost a psychickou způsobilost. Několikrát do roka náš sbor má vyhlašovat výběrová řízení na různé posty, ve kterých vždycky specifikuje, jaké jsou požadavky krom těchto základních, tak tam mohou být ještě další. A pravidelně se vlastně přihlašují lidé nebo chlapi, a nejenom vlastně chlapi, ale spíš o té výjezdové části chlapi, kteří si chtějí splnit svůj sen a chtějí nejenom svůj sen, ale prostě chtějí se stát hasičem. Takže několikrát do roka tady na našem oválu na sportovišti tam vydáme prostě ty zájemce, kteří to zkusí.
0: Mm. A jak je to obecně s počty hasičů? Je vás třeba dostatek, nebo jste zmiňoval, že teda vypisujete výběrová řízení, takže jsou ještě pořád potřeba noví a noví hasiči?
2: Je to spíš o tom, že teď by to asi nebylo úplně na místě mluvit o tabulkách, ale vzhledem tomu, že je průběžný vlastně ta fluktuace osob, takže je to průběžně, jsme jako nechci říct, že jsme nahrazováni, ale každopádně odchod starších kolegů nebo odchod z mnoha jiných důvodů, každopádně mnohdy se staví nové stanice, rozšiřují se týmy, vytváří se nová místa, takže z těchto důvodů prostě jsou ta místa vylašována, nebo taky třeba kolegové mění své pozice v rámci třeba České republiky a nebo změní absolutně svůj obor, ale každopádně je to prostě přirozený děj, takže z těchto důvodů ty nové tváře vlastně mezi námi vítám.
0: Mm-hmm. Já jsem zaznamenal v médiích informace o tom, když třeba policisté dělali právě nábory takhle mezi jejich řady, tak dokázal byste třeba odhadnout, nebo máte informace o tom, kolik vlastně těch uchazečů se nakonec stane skutečně těmi hasiči, protože předpokládám, že ty přijímací testy nejsou úplně jednoduché.
2: Tak tady bych úplně nebyl, tady bych přemýšlel, jaká je úspěšnost. Já to spíš vnímám vlastně vůči směně, kolik lidí vlastně nám případně odchází a jaký tam máme nové tváře, takže nejsem schopen to jakoby centralizovat, nebo spíš nejsem schopen to jakoby posoudit plošně. Ty testy si myslím, že nejsou úplně složitý, ty fyzické testy, ale pravdou je, a to se na tom se shodneme určitě i s kolegy od policie, že i žadatelé do řad policie mají mnohdy problém těch pár kliků udělat a rozběhnout se a možná vsázejí na tu jednu kartu, prostě, že to nějak dopadne, ale vzhledem k tomu, že sledují kolegy z armády, tak i tam je mnohdy prostě problém dodržet ty minimální početní stavy z hybu a ale nerozumím tomu, jo? Když už člověk teda se někde na něco přihlásí, a tak jsem přesvědčen o tom, že by na to měl připraven a nevždy tomu tak prostě je. A potom všem vlastně, jak jsou ty předpoklady fyzické, tak samozřejmě potom ještě musí být ty předpoklady psychické, které vlastně potom hodnotí náš psycholog.
0: No já jsem přesně narážel tady na to, no, že kolikrát fakt jsem taky četl to, že měli problém třeba udělat nějaký ten počet zhybů nebo kliků, nebo případně tam tuším ještě nějaký běh na čas a tak dále, takže na to jsem vlastně narážel a z toho důvodu jsem se ptal, jestli u vás je to stejné, asi ano, že si myslím, že kolegové od armády a policie tam to bude asi hodně podobné. Takže...
2: Bude to tam podobné, každopádně, jak říkám, pro někoho to se může zdát, že ty testy jsou prostě fyzicky jsou jako velmi přísné, já si to úplně nemyslím. A proto vlastně ono to tím člověkem, když se dostane přes ty testy k nám, tak tím to pro ně nekončí, jo, poněvadž vlastně i v každé směně by minimálně ty 2 hodiny fyzické přípravy prostě mělo být, ať už je to posilovna nebo prostě běh, a prostě péče o sebe by tam prostě měla být. A teďka samozřejmě ta opatření v rámci pandemických stavů jsou prostě samozřejmě upravena, ale ta fyzická příprava tam prostě musí být, protože to je ten základ té naší práce, nejenom, je to jeden jako z pilířů té naší práce, protože pracujeme s prostředky, které jsou těžké, pracujeme s lidmi, manipulujeme s lidmi, zachraňujeme lidi. Mnohdy sami potřebujeme sami zachránit, prostě, takže každopádně my musíme být jako v kondici, která je úměrná tomu, vlastně, co se od nás očekává.
0: No měli bychom možná přiblížit divákům a posluchačům, jak to vlastně u vás na stanici funguje, protože vy nepracujete v klasických 8-hodinových směnách, že u vás je to trošku jinak. Takže možná, jestli byste nám jenom přiblížil, jak to vlastně funguje takhle u hasičů.
2: Takže naše směna má 24 hodin, takže vlastně, když bych teďka vlastně vás seznámil, jak bude vypadat zítřek pro ten náš tým, tak... Před 7 hodinou se setkáme všichni na stanici v Olomouci. Teď jsou jistá režimová opatření v rámci předávání směn. Dříve to bylo trošku jinak, ale teď je prostě omezený kontakt, mezisměnový kontakt. Ale zkrátka dobře, naše směna začíná v 7 hodin. Velitele, když to bylo ještě před pandemickým stavem, tak si zkuste představit v garáži, výjezdové garáži, 2 žluté čáry před 7 hodinou, v 7 hodin, když nám zazní rozkaz, tak na jedné čáře stojí ta odstupující směna, ta, co odstupuje, a naproti stojí ta nová směna, kdy vlastně fakticky se nestane. Nemůže se stát, že by v jednom okamžiku nebyla zajištěna vlastně výjezdu schopnost vlastně jakékoliv stanice v republice. Předává se buď před, nebo v rámci toho rozkazu se předává vše, co je důležité pro novou směnu. Ta odcházející směna nás seznámí s tím, co se zásadního dělo a co bychom vědět měli. To se předává i na postech velitelských, na postech strojnických, na postech specializačních, to na třeba chemici si prostě předávají tyhle ty záležitosti, co je nutné si předat. Na té 7 hodiny, kdy vlastně už fakticky přebírá vlastně ta směna, nebo ten výjezd je už vlastně nové směny, tak probíhají úkony v kontrole techniky, kontrola svého vybavení, kontrola radiostanic. Takže každý den je každá technika zkontrolována pečlivě podle seznamu, jestli nic nechybí, a taky to vlastně ještě odráží tu znalost hasičského vybavení a umístění prostředků technických, protože od nás se očekává to, že přijedeme k zásahu a nebudeme tápat, kde co je, my to musíme vědět, takže tím si to člověk oživí. A vzhledem k tomu, že každou směnu mnohdy je člověk na jiném voze a i v tom voze jsou ta místa jako rozdělena čísly a každé to číslo má odlišnou činnost, tak i ten člověk se prostě musí, nebo každý příslušník se prostě musí dostat do té své role, která se od něj v ten den očekává. A samozřejmě nejenom do té jeho role, ale v rámci možných změn operativních, tak je schopen, by měl být schopen přijmout i jinou roli. V rámci třeba zastupitelnosti nebo změny výjezdu a tak dále. Takže vlastně ano, on od rána ví, že jedeme tomu číslem 1 na první voze, ale nikde není psáno, že třeba za 2 hodiny bude číslem 2 na druhém voze třeba.
0: Rozumím. A svírá se vám ještě po tolika letech u hasičů žaludek, když jedete na zásah?
2: Samozřejmě. A každý zásah. A jsem za to vlastně, je to, řekl, úplně normální, protože není možné tyhle práci brát opravdu jenom jako mechanismus, který jako, kde někde odvedete nějakou práci a nepřemýšlíte nad tím. Takže samozřejmě ano, my jedete někam, kde já nás nazývám jako kdyby servisem státu, když se něco prostě pokazí, tak nebo zapotřebí prostě vyřešit a hasiči by mohli být ti, kteří by v tom mohli pomoci dostat ten režim zpět do toho normálu nebo zase do té nějaké synergie, tak tam jedeme, přemýšlíme už třeba mnohdy v průběhu zásahu, v průběhu jízdy, co nás tam může čekat a eventuálně si prohodit nějaký prostě předběžný postup, který třeba nemusí být ani realizovatelný, nebo realizovaný, ale každopádně se o tom pobavíme, takže to vozidlo žije. No a pak jsme na místo události a s tou událostí se musíme vlastně seznámit na místě a od nás se právě očekává od toho týmu celého, protože to je týmová práce, očekává se pokud možno co nejlepší řešení v tom nejkratším okamžiku. Takže taková je naše práce. No.
0: A vy konkrétně jste tedy výjezdovým hasičem, respektive velitelem čety. A máte u vás v týmu i nějaké specialisty?
2: Máme tam specialisty, ten celý tým, mimochodem naší olomoucké stanici v plném početním stavu je nás 23 hasičů, minimálním početním stavu je nás 16. A teďka těmito opatřeními jsme poněkud upraveni, ale tím vás tady nebudu zatěžovat. Ale abychom složili, abychom byli jako výjezdu schopní, tak musíme mít splněn klíč početní, to na minimální početní stav, to už jsem vám řekl, a tam musíme ještě dodržet několik dalších faktorů, a to je minimální početní stav velitelů, minimální početní stav řidičů, strojníků, minimální početní stav specialistů, hasičů, lesců, chemiků a staní směna A, ta ještě musí mít minimální početní stav potápěčů. Jo? Takže jsou tam specializace, mimochodem i další, třeba střelmistr. Takže těch činností, co ten hasič by, jako by mohl v rámci své odborné způsobilosti nebo svých odborných znalostí nebo kurzů mít, je poměrně velká řada. A tyto znalosti, právě tyto kurzy a tyto specializace si musí v rámci period ověřovat.
0: A máte spočítáno, ke kolika výjezdům takhle třeba za rok vlastně vy jako hasiči vyrazíte?
2: Nepletuli se v roce 2020, protože teďka není to dlouho, co na našich stránkách vyšla statistika, porovnávající statistika, tak nepletuli se k roku 2020, to bylo něco přes 9000 výjezdů v porovnání vůči roku 2019, myslím teďka za celý kraj, Olomoucký kraj, a nepletuli se za rok 2019, to bylo nějakých 7000, něco kolem 7000, takže tam byl nějaký nárůst. A když bychom si byli představu, jaká část toho koláče padá na Olomouc, tak v roce 2020, když jsem zmínil tu cifru něco kolem těch 9000, tak něco přes třetinu padlo na Olomouc. Na olomoucký územní odbor Olomouc.
0: Jasně, rozumím. A mohli bychom si teda popsat tu situaci, jak to vlastně u vás vypadá od momentu, kdy vlastně vaši kolegové přijmou nějaké hlášení, nějaké události?
2: Já jsem ještě právě, hnedka na to navážu, já jsem právě skončil tím tou kontrolou toho techniky, protože vlastně ten výjezd může být kdykoliv, ale když vlastně ten výjezd ještě není, tak vlastně po kontrole techniky a kontrole svých věcí, tak vlastně potom v rámci toho dne, jak jsem už naznačil, že se člověk musí 2 hodiny o sebe fyziky starat, tak jsou různá školení, samozřejmě práce na stanici a do toho ty výjezdy. A když je ten výjezd, tak nám zazvučí akustický a optický signál v tom, že je výjezd. a my se seběhneme do garáže, tam na tabuli nám podle barev a podle samozřejmě podle textu je řečeno, který výjezd jede, takže vlastně lidé, kteří byli ráno čtení na tu či onu techniku, tak ví, že buď jedou nebo nejedou. No a my se vlastně musíme od vyhlášení poplachu do 2 minut vlastně musíme dostat ven ze vší parádou fuzovka, znamená, že vybavení ve vozidlech a vyjíždíme tam, kde nás vlastně potřebují. A to máme 2 minuty, jestli je ráno, odpoledne, večer, nebo jestli kluci spí, protože od 11 hodin do rána do 6 můžeme mít takovou, jako, že si odpočinout na ložnice, ale i přesto, i v tu noc, tak máme na to ty 2 minuty a my to prostě musíme zvládnout. Ty časy jsou jako v reálu kratší, ale prostě ty 2 minuty prostě překročit prostě nemůžeme. Protože už v tu chvíli už víme, že nás ta pomoc naše už je někde očekávána.
0: A k jakým případům, jestli teda jsou na to taky nějaké statistiky, ale věřím, že ano, tak k jakým případům vyrážíte nejčastěji takhle během roku?
2: Tak teďka poměrně dost přibylo technických pomocí. Samozřejmě jsou i případy, které se dají očekávat. Dříve třeba byly spojovány Vánoce s požáry stromků a bytů a teď tak úplně jako kdyby úplně přesně neplatí, ale stává se mnohdy, že třeba dá se očekávat, že lidé, když vypalujou třeba zahrady, což se třeba nemá, tak jsou okamžiky v tom roce, které jsou očekávatelné, jdeme tomu, napadne první sníh a je velký předpoklad, že ne všichni už byli připraveni se svými vozy a měli přezuté pneumatiky. Jo. Dejme tomu léto. Naznačoval jsem to, jsou třeba případy hubení voz a včel. A jsou třeba mnohdy případy, ale zase, který jako nás i lidi mnohdy jako zneužívají. Jo. To už jsou prostě, jako to už člověk pozná. Otvíračky bytů, jo. Taky mnohdy lidé zkouší různé fígle, aby jsme přijeli, ale v současné době vlastně na tyto zásahy jezdí policie, která tam není jenom z toho důvodu, aby ověřovala, jestli se nejedná nebo nejedná o pravost, ale přece jenom vstupujeme do obydlí, tak by tam prostě měla být a je tam, ale taky jsou prostě případy, kdy nás zavolá někdo a my přijedeme na otvíračku bytu, řekne nám prostě frázi, která je na první pohled jasná, že by se mohlo jednat o to, že tam opravdu buď má něco na plotně, nebo opravdu něco je to fakt závažného, ale přitom za výtahem třeba schovává tašky z obchodu a nechce platit zámečníka. Potom vlastně zabouchne si klíče, takže vlastně nám lže. Mm-hmm. A teď, když vezmete tu věc, ano, tak když pádem... A to zase my nemůžeme říct, že jsme schopni ve všech z těch procentech prostě otevřít ten byt bez poškození třeba dveří nebo ostění, což si samozřejmě ti klienti nebo ti lidi, kteří vlastně nám volají a chtějí zamknutý dveře prostě otevřít námi zadarmo, tak si myslí a tak několikrát se nám stalo, že říkám dobře, tak pokud je to tak závažný, tak tady frantum skoč pro bourací sekeru a pokud je to tak důležitý a velmi rychlý a vy tam máte něco, tak no ne a najednou už ten příběh je prostě jiný. Jako. A my nesmíme ty lidi školit, ale oni si musí uvědomit, že v okamžiku tohohle výjezdu, který mnohdy prostě může být zbytečný, tak prostě naše technika prostě by jako může, jako, já kdyby nehraju prostě, ale v ten okamžik ta naše technika by mohla být využitelná někde úplně jinde. Jo. A to jsou prostě případy i s těmi včelami. Prostě nás volají lidi na případek typu zítra tam prostě mám garden party a na konci zahrady prostě mi tam vadí, že prostě tam je strom a na tom stromě prostě jsou včely a tak to prostě vyřešte, protože zítra mám garden party prostě. A vy se s nimi dohadujete a přitom musíte dodržet služební zdvořilost a vy se tím můžete cokoliv, ale prostě ta služební zdvořilost tam prostě musí být, protože reprezentujete sbor. Ale těm lidem to prostě, a přitom je nemáte potřebu vychovávat, jo, to ne potřebu, ani nemáte možnost takhle tím lidem vychovávat, a spíš je velmi zvláštní, že jako vůbec nenapadne, že tam jsme zbytečně, jako je to nenapadne, že tam zbytečně a zase, že ta naše pomoc prostě by měla být, nebo mohla být někde jinde, třeba.
0: A já se ještě s dovolením pozastavím jenom u té samotné cesty na místo vlastně zásahu, když vás někam zavolají. Ano. Tak jak moc je třeba komplikují, vy jste zmiňoval, že přes noc máte možnost si zdřímnout, ale samozřejmě ty podmínky obecně přes noc jsou asi horší, stejně tak předpokládám v zimě, když je třeba náledí nebo sníh. Tak jak moc to ovlivňuje vlastně tu dostupnost k tomu místu?
2: Tak ano, pokud jako v té práci člověk asi nemůže říct, že se vyspí, tam většinou jako první, co vlastně první to, co nás informuje o tom, že bude výjezd, je světlo. Takže a potom máš ta hláska, ten reproduktor, takže my vlastně budíme se na světlo, jo, takže jedním okem pořád, tam se, člověk si nemůže říct, že se do práce vyspat, prostě nejde. A tak buď se běhneme dolů, protože vlastně ložnice máme nad garážemi, tak buď se běhneme dolů, anebo se jdeme s kluzem, ale určitě to bude má nejtěžší jako řidič, strojník, protože vlastně to je člověk, který nás tomu zase doveze a v tu chvíli musí se absolutně probudit a musí se dovybavit a sednout za volant a svižně, já nechci říct rychle, ale svižně, ale hlavně bezpečně nás musí k tomu zásahu dovést. Tak dovést. Takže no a my ostatní se dovybavujeme za jízdy, ještě vlastně komunikujeme s operačním střediskem, který nám vlastně podává doplňující informace, aby jsme jich neměli jako mnoho a nebyli přehlceni, ale aby nám prostě vypíchlo ty nejzásadnější informace, se kterými ten velitel může pracovat, protože ten zbytek si vlastně už doloží, doskládá na tom místě zásahu už tím, protože operační středisko nevidí. Jo. Takže samozřejmě on nám řekne ty informace, co má o těch oznamovatelů, nebo se schopnou zjistit z jiných zdrojů, ale ten zbytek už je na tom veliteli, který si vlastně dokreslí nebo dotvoří na tom místě u zásahu a řekne tomu operačnímu středisku, že ta situace se má tak či onak, jestli stačí síly a prostředky, to je důležitý prvek. Jinak bychom si potom řekli vlastně, co potřebujeme. Jo? Nebo tak je to informace docela důležitá pro operační středisko, zdali poslalo ten počet techniky takový, jaký tam měl od počátku být. Takže to, on potřebuje informace ty první od toho velitele zásahu. Samozřejmě velitel musí ten zásah započít tím průzkumem a jak jsem řekl už na počátku toho našeho rozhovoru, ta celá činnost se od nás očekává jako kdyby co nejrychlejší a pokud možno co nejlepší.
0: Čili vy jste na cestě, strojník se snaží samozřejmě dorazit na místo co nejrychleji. Určitě vnímáte i ostatní řidiče, zvlášť během dne, ano, tak ano. Zajímalo by mě, jak jsou třeba ohleduplní k vám jako k hasičům.
2: Mnozí se učí záchranářskou uličku, ale je poslední dobou je vidět hezky, že už teda se to fakt jako učí, že to je jako příjemný. Někteří jsou, já bych řekl, jako z větší části jsou ty řidiči uhleduplní. Ale stalo se nám několikrát, že se za nás třeba pověsil někdo a využil té mezery přijívat, nebo v té mezery v provozu a jel za námi. A to jsou jako spíš jednotky případů. Jo. Mnohdy, když víme, že na tu samou událost jde záchranka a víme, že je za námi, tak uhneme, prostě dáme prostor jet, pokud víme, jaký se jedná zásah a víme, že tam ty činnosti jsou třeba zásadnější pro záchrannou službu, tak si prostě provádíme navzájem prostě servis, to sami s policií. Takže ano, strojník vnímá ty všechny ty typy, ten děj, protože ano, my sice máme sice výstražná zvuková jako znamení, máme majáky, můžeme houkat, měníme to samozřejmě, velitelé to mění, aby ti lidi byli schopni, ty, co poslouchají rádio, aby byli schopni tím změněným zvukem, který je mnohdy monotónní, třeba může být monotónní, tak je prostě měníme, tak aby ten, kdo poslouchá rádio a teď můžete poslouchat dobrou muziku a nahlas, tak aby si člověk uvědomil, že tady se prostě něco děje, tak měníme ty zvuky, ale ten řidič přesto, že vydal křižovatky na červenou, tak to ještě neznamená, že je tady pán, jako my, a je to jednou nohou prostě pořád na hraně toho, že pořád je to řidič a pořád je to účastní stíčního provozu. I když jdeme někam zachraňovat, tak pořád tam musíme jít bezpečně. Jo. No a jedeme, sledujeme tu cestu, my se dostrojujeme, protože to, co nestihneme, se dostrojit prostě venku před vozidlem, tak se dostrojeme za jízdy. A pak, pokud je to zásah s dýchací technikou, tak si ještě nasazujeme dýchače, které jsou vlastně i mnohdy vlastně převážně čas integrovány uvnitř srdeček. A jak říkám, do toho ještě komunikujeme s operačním střediskem, nějaká místní znalost, takže bavíme se o tom, jak to tam může vypadat, nebo spíš si ještě říkáme ty zkušenosti, jo, tam pozor, tam se blbě parkuje, tak tam, protože mnohdy i ten dojezd je ovlivněný tím, že ti lidé prostě špatně zaparkujou.
0: To jsem se přesně chtěl zeptat, že jsme se bavili o jedoucích vozidlech, ale co ty stojící třeba na sídlištích a tak.
2: Takže stalo se nám, ale teď už je to teda méně, stalo se nám, že jsme museli si to vozidlo prostě otáhnout a dotyčné vozidlo otáhnout, nebo to prostě vzít alternativní cestou. přes trávu. Jo. My samozřejmě nechceme připouštět žádné sekundární škody. Jo. Ale my si prostě musíme poradit. Jo. A nebo když už to prostě nejde jinak, tak ten zásah je započat od toho konce toho našeho příjezdu. A byly případy, kdy prostě třeba ve stovkách metrů se prostě vedlo dopravní vedení, které mělo být nasazeno prostě až od toho domu a to zase prodlužuje ten nasební zásah a samozřejmě to snižuje zase možnost využití těch prostředků, které jsou využity právě na to, na tu eliminaci té vzdálenosti, kde by to mělo být. K tomu taky slouží školení ulic, které máme každoměsíční, každý měsíc vlastně školíme se ulicemi, ale jsou to i vlastně kondiční jízdy pro řidiče a mnohdy vlastně vyjíždíme do těch vytipovaných lokalit, které si buď vytipujeme sami z vlastní zkušenosti, kde třeba byly už v minulosti problémy s průjezdem, nebo máme už definované buď opračním střediskem nebo s oddělení kontroly, kde bychom se měli podívat a tohleto zdokumentovat a tak vlastně každoročně tam, každoměsíčně tam projíždíme, mnohdy uděláme nějaký záznam, protože ty 3 metry životu, jak se říká, té šířky prostě toho našeho vozidla prostě mnohdy nestačí.
0: Rozumím. No to já vám klidně pak dám několik tipů, protože já dost často si právě všímám a samozřejmě zvlášť na sídlištích a tím ještě víc třeba, když jsou nějaké večerní hodiny, kdy už skutečně lidé potom vracejí se domů, tak vidím stávat auta právě na různých těch nájezdních plochách přímo pro vlastně hasičskou techniku a pak si jenom člověk, když jde kolem, říká, že snad se tady prostě nic nestane, protože jsem si už několikrát říkal, jak byste se tam dostávali prostě s tou těžkou technikou. A stejně tak, když jsou nějaké jednosměrky, tak kolikrát tam ty auta parkují i vedle sebe, jo, že skutečně ty 3 metry tam snad ani nejsou. Tam je taková mezírka nějaká na osobách, ale pak když člověk vidí tu těžkou techniku, kterou vlastně vyjezdíte, tak jako už několikrát jsem se skutečně během té cesty jsem si říkal, že tady snad jako není možné v nějaké třeba zatáčce vůbec jako vytočit nějaký větší auto nebo dodávku, na tož tak jako nějaký váš třeba auto s nějakou plošinou nebo tak, takže určitě to nemáte jednoduché i v tom a je dobře asi, že jdete tomu jakoby naproti a trénujete tady ty situace nebo vytipováváte si ty lokality, které by třeba mohly představovat nějaký problém. A vy jako obecně samozřejmě hasiči pravidelně riskujete i své životy pro záchranu jiných a druhých. Nastal třeba někdy moment, kdy vám šlo o život? Myslím vám osobně samozřejmě.
2: Bych asi tápal, kdy vyloženě přímo o život. Já si myslím, že v takové situaci, úplně v této bezprostřední, kdy by si člověk řekl, tak teďka už je to asi, teď je to jako hodně špatný, tak takové situace jsem ještě nebyl. Ty zásahy zajímavý a složitý jako byly. Já jsem ale osobně v této zkušenosti, jsem neměl, nechci říct zatím, ale neměl.
0: Určitě jsem rád jako za tuto odpověď a právě jsem si říkal, jestli už někdy nastala ta situace, kdy jste si říkal, že už jako skutečně mám na mále. Jo,
2: tady právě my bychom měli ctít jistou nedělitelnost skupiny, což jsou vlastně ti dva hasiči. Proto jsem se zase vrátím k počátku tomu, jak jsme se bavili o té fyzické připravenosti hasiče. Tak člověk někdy, když jako stěl, jako takhle mečky zhodnotí, říkám, teď si představ, jestli bys mě utáhl prostě od někud, jo? Protože ten, když už jdete ven, když jdete dovnitř do nějakého objektu, nebo prostě jste v zásahu a právě, jak říkám, ctíme nedělitelnost skupiny těch dvou, prostě to nikam by se nikdo neměl prostě jak hrdina pouštět sám. I kdyby to ve finále dopadlo, to jsou ale jako opravdu konkrétní, to by musel být jako opravdu natolik jako konkrétní případ prostě, který teďka bych asi nechtěl tady jako kdyby simulovat. Ale k čemu, kdybych měl v týmu člověka, který by se bez hlavy vrhal, bez ohledu na tým, a jak říkám, je to týmová práce, proto právě tady to možná ještě několikrát tady zopáknu prostě, protože tady chci reprezentovat ty kolegy, kteří tady dneska být nemůžou a za to, že mám, jsem strašně rád, tak mít někoho, kdo prostě by hrál takhle solo hru, tak je to prostě nebezpečný. Nejenom pro něj, ale pro ostatní. To znamená, že kdyby mi řekl třeba, že nemá z ničeho strach, že nemá z ničeho strach, tak bych si asi na něj dal určitě pozor, jo, protože ten strach nás pořád drží v tom pozoru. Jo? To je jako, že pozor na to, že my nemůžeme, každý zásah jiný. I když jdete na stejně oznámenou věc, i když jdeme tomu i z stejného domu, tak prostě my k tomu nemůžeme přistupovat úplně stejně, jak pokaždé. Prostě tam může být něco úplně nového. A i kdyby mě někdo prostě takhle choval, že to je, prosím tě, to dopadne takhle a všechno vím a prosím tě, já to vyřeším a prostě americký hrdina, prostě to ne, protože vlastně na tu záchranu toho člověka, a teď jako to není očilý střel do vlastních řad, to nechci. A právě zase na tu záchranu tohle člověka bych zase musel vyčlenit dalších lidí, kteří by právě pracovali s tou stolovostí. Jo. A naštěstí právě tyto lidi tam, ty to nemáme. Takže to je dobrý. Takže to je dobrý. A právě v té souhře toho týmu a nedělnost těch skupin a samozřejmě výcviků a znalostí a i těch hlavně zkušeností, kteří vlastně nám pořád říkají, že ano, učíme se jsme do kurzu a mnohdy ta realita je trošku jiná, anebo hlavně ta realita vlastně nám celuje a vyplňuje právě ty odbornosti a znalosti nabité právě těch kurzech a těch školeních a to nám všechno dělá ten obraz toho, že když už teda někam jdem, tak víme, co od toho čekat a eliminovat, a snažíme se eliminovat ty vedlejší, ty negativa, jo, aby jsme se, jak si říká, všichni dovnitř, ale všichni ven, tak abychom vlastně ta nebezpečí se snažili co nejméně, co nejvíce spíš, jak bych řekl, omezit.
0: Vy jste mluvil vlastně o podmínkách toho zásahu, že nikdy vlastně nejsou stejné, byť to může být třeba stejné místo a tak dále. Pokud bychom to měli zobecnit, tak v jakých podmínkách, nebo jaké podmínky jsou pro vás nejtěžší na zásah?
2: To je poměrně široký téma. Jako,
0: myslím třeba i z pohledu, já nevím, jestli je to uvnitř, nebo to je venku, jestli je třeba, samozřejmě noc, asi předpokládám, je horší a tak dále.
2: No, zase je to ale případ od případu, tam spíš asi bych to, na tohle otázku asi bych to věděl spíš tím typem té události, protože můžou být zásahy, u kterých si třeba řekneme, že je pro nás jako jednodušší, když ten problém, který tam je a bude tam třeba nějakou dobu, tak je dobrý ho třeba transportovat prostě mimo ten objekt a lépe si s ním prostě poradit a efektivněji a elegantněji třeba ve venkovním prostoru. To tak není asi úplně jednoduchý říct, které zásahy jsou prostě pro nás jednodušší, protože může to být zásah, který je třeba po koordinaci s policií, kdy třeba pomáháme, nebo pomáhali jsme bourat zeď, kdy tam byl prostě pachatel a my jsme tam prostě prováděli tu těžkou práci pro to, aby jsme ho zachránili a aby byl venku, takže nebo to jsou zásahy, může být třeba těžký zásah z důvodu klimatických podmínek. Klimatické podmínky, hoří třeba les, takže máte tam poměrně vysoký vypětí fyzických hasičů, kdy prostě tam taháte proudy vody a chodíte prostě po lese a chodíte v kopci, jste spocenej, máte na sobě to oblečení, prostě přitom tam víte, že tam budete dlouho, vy tam jste fyzicky prostě vyšťavený a navíc víte, že to je dlouhý zásah. To může být taky jeden z aspektů. Zima, třeba taky zima samozřejmě. Pamatuju si případ, kdy jsme před několika lety tady zastavili v pátek odpoledne, pletuli se u Globusu cestu z důvodu úniku nebezpečné látky. A doteďka si prostě pamatuju, že ty řidiči samozřejmě byli nervózní, protože byl pátek odpoledne, navíc pokud tam dobře znáte, tak ten obchvat vlastně, který se napojuje u Globusu, tak obzvlášť pátek, tak je poměrně vytížený a takže tam probíhaly činnosti spojené s únikem nebezpečné látky a byla taková zima, že tam si pamatuju, že ti kluci, co tvořili vlastně jistící skupinu, těm klukům, co tam jako makali a střídali jsme se tam, tak tam čekali a bylo venku minus 8. Jo. Takže ten zásah, který byl řešený do noci, byla zavřena vlastně v finále celá ta cesta od toho nadjezdu z ulice Brněnská, tak večer, když jsme odjížděli, tak jsme stejně ještě neodjeli, protože tam po tom našem zásahu bylo, ta voda, která tam byla použita, tak zmrzla a nechali jsme si ještě poslat solničku, která nám to ještě posilila, aby tam nebyly žádné sekundární škody, takže třeba další jako těžký zásah z důvodu klimatických podmínek. Ale pak jsou samozřejmě zásahy, které jsou těžké z důvodu toho psychického dopadu, jak na ty klienty, myšleno občany, tak na nás. A to jsou mnohdy smutné prostě dopravní nehody a ty nejtěžší prostě dopady mají určitě ty dopravní nehody, u kterých jsou děti. Ale u těch se určitě jako v detailech bavit nebudu.
0: Mě právě samozřejmě napadlo, jestli jsou nějaké zásahy, které člověku jako, respektive které nevymaže z paměti, jo? Že prostě vždycky se to nějak jako naskočí zpátky a je něco, co se člověku vybaví a ať chce nebo ne, tak už to prostě z té hlavy nedostane. Takže asi i takový je, Marko.
2: Jsou takový, nicméně ano, takové zásahy jsou. Nevím, jak to mají kolegové, a protože detailně se třeba o tomhle úplně nebavíme, ale já si jako drtivou většinu těch nejenom těch smutných, ale prostě pamatuju si ty případy a ta místa. Ale my se o tom v práci jako musíme bavit. My se o tom bavíme, protože v těch lidech, když to zůstane, tak prostě každý s tím samozřejmě pracuje jinak. Jo. Ale když se o tom bavíme, tak to člověk ze sebe dostane, to samozřejmě částečně dostane na to druhýho, ale každopádně se to člověk o tom baví jako tým, tak to pomáhá té atmosféře. Navíc máme svého psychologa, který nám v těchto věcech mnohdy podává pomocnou ruku, protože přece jenom jsme jenom lidi. A pravdou je, že prostě ano, lidi, myslím si to stále, že asi či mají dobrý kredit, ale pořád jsme jenom lidi z masa a kosti a pořád jsme jistým způsobem prostě vzorek společnosti, takže není to o tom, že by to byl člověk, že to, co vidíme, a mnohdy to jsou, jak říkám, mnohdy jsou to mnohdy i smutné věci, tak zase bychom byli asi úplně divní, kdyby to na nás vůbec jako nezanechalo žádnou jako kdyby stopu. Takže když to řeknu velice jednoduše, tak jako kdyby na sobě třeba, člověk nebo sbor dostal hranol s ostrými hranami, ale za tu dobu samozřejmě, jak na vás působí ty mimořádné události, tak samozřejmě už ty hrany úplně nejsou tak ostré, jo, protože to na vás takhle působí. Ale s tím člověk musí umět pracovat. A právě jsem zase rád za to, že ten tým je takový, jaký je. A že si vlastně navzájem už tím jenom popovídáním si prostě takhle pomáháme.
0: A stává se vám třeba někdy, že se vám ty situace z těch jednotlivých zásahů pak ještě někdy jako třeba na druhý den přehrávají v hlavě, nebo jestli se vám třeba zdá v noci o těch zásazích a něco takového?
2: Tak to jako zdá si, jako to nevím, jak to mají kolegové, jako zdá. Prostě jsou to případy, které zase, ano, oni vás určitým způsobem prostě zasáhnou, ale člověk musí dál, jako, takže ano, člověk se na něj vzpomene, jak jsem říkal, buď tím, že jede tím místem, jo, nebo že třeba jedná se o nějakou událost, která je třeba nějaký způsobem medializovaná z nějakého důvodu. A já jsem třeba zrovna ten, který nemá jako rád úplně třeba novináře na těchto, nebo ne novináře, ale ty pseudonovináře, myšleno třeba lidi s telefonem, který třeba jdou řešit nebo jedou kolem události a stávají se z nich prostě reportéři a mají potřebu tuhletu událost okamžitě sdílet, přitom ani neví vlastně vůbec, co se tam dělo a mnohdy třeba ani neví, že mnohdy nějaký takovýhle video nebo fotka velmi, velmi leda byla prostě umístěná v ten okamžik na těch jenom sociálních sítích, prostě může poměrně dost ovlivnit ten život toho postiženého, ale dejme tomu, ale i těch osob, těch jeho blízkých, jo? Protože vlastně nedává šanci nikomu na ten děj, který nastal, třeba nějakým způsobem třeba připravit jinou formou než tou, že někdo něco vyfotí a prostě pošle. Takže několikrát se nám stalo někam. A stalo se nám několikrát, že jsme použili třeba u těchto, a zase třeba vracím k dehodám, když jsme použili jsme třeba nákladní vozidlo jako bariéru. A poprosili jsme, jednalo se nám tehdy o nehodu na dálnici, kdy jsme poprosili řidiče, který nikam nespěchal, tak do doby, než tam se jednalo o nějaká velmi smutná událost, kterou nebudu detailně rozvádět, ale prostě věděli jsme, že tam prostě nějakou dobu budeme, věděli jsme, že tam bude i práce policie na dlouhou dobu a ten tah byl v jednom pruhu puštěn, ale ti řidiči prostě jedna z prvních věcí, co udělají, a teďka nechci já ze všichni do jednoho pytle, ale jsou tací, kdy stáhnou okýnko a vezmou telefon a natáčí a nevím teda, co s tím záběry potom dělají, nechci to ani vědět, ale teď už to teda máme jinak, teď už to máme tak, že vlastně v vozidlech máme zakrývací plachty. A já spíš jako v tomhle, tak dříve to prostě možná nebylo, nebo jsem to možná neviděl, ale teďka prostě chceme, jako ne, že by nebyli vidět, my chceme spíš ochránit to místo zásahu, včetně toho prostě toho děje, co tam vlastně je.
0: Jde vlastně o nějaký respekt, že jo?
2: Přesně tak.
0: Nejenom k vám,
2: přesně,
0: ale
2: přesně
0: i
2: tak.
0: K těm obětím, nebo tak, takže ano, rozumím. No, hned se mi vybavil právě, to bylo tuším v Německu, není to tak dlouho, ten případ, kdy vlastně německá policie zastavila tuším řidiče kamionu, který byl Čech a taky projížděl kolem nějaké nehody a vlastně natáčel si to a tuším, že dostal potom nějakou pokutu, ale ne vlastně ani tak za to, že používal třeba telefon během řízení, ale spíš přesně o tu morální jako stránku šlo a tenkrát z toho byl nějaký záznam, kdy myslím, policisté vlastně měli nějakou kameru na té vestě, takže...
2: Já to video viděl taky, viděl jsem to video.
0: To, no.
2: A já mám dokonce dojem, že oni to tam nepletuli se, mají to tam dokonce zakotveno v legislativě, že to člověk nesmí udělat. Jo. Že to člověk nesmí, ale on tam stál, myslím, že ještě tu větší lekci, než tu finanční, a to je tu, že oni mu dali možnost, aby se šel teda, dobře, vy jste chtěli něco natočit? Tak pojďte. Pojďte se na to podívat, jestli si myslíte, že tohle vám toto stojí. A tam teda právě ta druhá kamera, která nepletuli se natáčela právě činnost toho policisty s tím řidičem, s tím Čechem, pokud teda Čech byl, tak samozřejmě v pochopitelných důvodů nebyl ten záběr na ten děj, který tam nastal. Ale jenom z těch reakcí toho řidiče bylo patrný, že zrovna tohle to nestál. Jo? Takže možná to dělal, že neví proč, možná věděl, myslel si, že tam natočí něco, nevím. Já to nevím, jsem to nepřemýšlel, ale mi stačila ta reakce toho řidiče, že jak odvrátil ten zrak, tak mu to určitě nebylo příjemné a možná to bylo, možná už to příště neudělal.
0: Já si myslím, že je to možná i teďka tou dobou takovou, že všichni mají pořád telefon neustále u sebe. Samozřejmě, jak jste zmiňoval, že dřív to nebylo, tak asi to bylo i tím, že ty foťáky a kamery v podstatě toho nešlo vidět, takže až teďka v době, kdy to má skutečně třeba vysoké rozlišení, dobrou kvalitu, tak samozřejmě se dá dělat tyhle ty věci a i ta doba, ty sociální sítě a tak tomu nahrávají, že všichni všechno sdílejí, ty okamžiky, různé ty stories, ano. A tak dále, takže možná už ti lidi nad tím ani tak nepřemýšlí, ale prostě automaticky sáhnou po tom telefonu, ale určitě to asi není úplně zdvořilé.
2: No, my s tím akorát musíme pracovat, no, tady s touhletou činností, jakože prostě se snažíme se ty cesty zavírat, lidi vykazovat, nevždy je to prostě lidem pochutí, ale prostě tak prostě.
0: A jak vy třeba osobně si potom čistíte hlavu, když třeba nějaký těžký zásah v práci nebo byl náročný den, náročná směna, tak jak vypnete?
2: Tak opravdu v prvé řadě se o tom bavíme s klukama. Ještě sami se to prostě probereme. Probereme to, několikrát to se to jako se řeší a to se jako neřeší, že bychom si jenom sedli a tak se o tom budeme bavit. Prostě to je plynulej tok informací. Mnohdy třeba sedíme u stolu a jsou to mnohdy třeba úplně na školeních řešíme prostě věci. Samozřejmě ty zásahy vyhodnocujeme průběžně. Vyhodnocujeme vlastně, jak vlastně zásah probíhal, jestli tam nebyla nějaká věc, která by šla příští let lépe, takže to je taková ta zpětná sebereflexe. Velitel by měl taky zhodnotit, jestli třeba právě po těchto zásazích ten tým a nepotřeboval na pomoc toho psychologa. To není o tom, že se člověk zeptá, chceš psychologa, takhle to není. Prostě ten velitel by to měl správně pochopit, jestli ten okamžik, aby ten psycholog prostě přijel s bábovkou a popovídal si tom s tím týmem, který tím zážitkem prostě prošel. Někdo třeba potřebuje jenom ten impuls právě toho, u toho velitele nebo kamaráda nebo kohokoliv jiného, že prostě mu tu informaci předat. Prostě si to prostě povykládá, ale to se mi nedržet. Ale samozřejmě jsou případy, které, a to nemusím vždycky, jenom takový ty velmi smutný, ale každopádně jsou to prostě případy, které vás jako kdyby nějakým způsobem osloví. A tak třeba v mém případě, vzhledem tomu, že žena dělá ve zdravotnictví, je lékařkou, tak mnohdy jsme schopni, samozřejmě bez detailů, jsme schopni se o tom pobavit a tak nepochybuji o tom, že tyhle ty věci ona chápe. Takže jak to říkám, my vlastně oba koušeme stejný koláč, akorát každý z jiné strany, ale prostě je to pořád stejný koláč. Takže jako jsme schopni se o tom pobavit, jak říkám, bez detailů, ale jo, tak ta rodina, to zázemí prostě to je důležitý.
0: A napadá mě s tím spojená otázka, může třeba u hasiče dojít, a teď to jako nemyslím jako vtip, ale k syndromu vyhoření?
2: No, určitě, samozřejmě. Samozřejmě může a dochází tomu, dohody tomu, jako dochází teďka samozřejmě, ale zase jsou to věci, které může a teďka subjektivní pohled můj může a nemusí člověk zapracovat sám, nebo potřebuje, dejme tomu, impuls od kolegů, respektive třeba i od těch velitelů, anebo dejme tomu i od, jak jsem říkal, toho psychologa. Je to o tom možném třeba případě třeba nenaplnění toho svého snu třeba, nebo můžeme třeba představu o tom, že ta práce je taková či onaká, a najednou to prostě po několika letech zjistí, že prostě to je třeba mnohdy úplně jako kdyby jiné, nebo že to prostě ten směr mohl být jako kdyby jiný, nebo třeba se může cítit nevyužitý, nevím. Každopádně těch případů asi může být asi jen jako mnoho. Jak to? Každopádně Snažíme se, aby ta naše práce byla pořád taková činorodá, a nejenom jak myslím, že ve službě, ale i v rámci těch našich třeba mimo jako služebních aktivit. Protože když to vezmete, tak my jsme ten náš tým, a zase se vracím k tomu týmu, protože to opravdu není jenom tady opravdu o mě, tak my jsme vlastně spolu třetinu života. Jo. Vlastně, když vezmete, že vlastně z těch 24 hodin třetinu života, třetinu dne, pardon, jo. Vlastně den v práci, ale
0: a dva dny potom volno.
2: Rozumím si, ano. To vlastně, takže vlastně my spolu jsme vlastně pořád, my se vlastně známe nejenom z toho, že z důvodu, že ráno přebíráme směnu, ale i to, že večer se vidíme prostě v trenkách jako po sprše, takže vlastně my se známe vlastně z těch mnohých úhlů a nevidíme se jenom práci, když to bylo možné, tak jsme chodili spolu na pivo, prostě dělali ty své aktivity i bokem, mimo službu, ale to, že Pevně věřím tomu, že u nás zatím tenhle ten případ jsme jako aspoň jsme neřešili, ale že ty případy jsou, tak asi jsou. A nemyslím si, že to je úplně nic, jako něco extra zvláštního, prostě děje se to, ale jako když to člověk prostě je super na sobě pocítit, tak když si umí pracovat, anebo je mu pomozeno, nebo dostane tu pomocnou ruku, tak dostane třeba nové šance, třeba na novém postu, nebo třeba na nějakou novou specializaci, že udělá za sebe prostě hasiče, specialistu, jdeme tomu, třeba mě střelili střelesce a nadal se uplatnit tam a třeba ano, tak jsem se posunul, dost postřelal jsem kopnout a tady je mi dobře prostě, takže ano.
0: Jak často jsou zachraňovanými objekty zvířata, protože tam předpokládám, že to možná půjde o nějaké úsměvné výjezdy a historky, tak jak často se vám stává, že jezdíte jaké zvířata?
2: Stává se to, zrovna teďka jsme před několika dny jsme řešili dravce na Chomutovských jezerech, který vlastně přišli lidé, kteří tam šli fotit právě ty dravce a tu vodní plochu, takže zachraňovali jsme dravce. Tak já právě nevím, jak dopadl chlapec, ale pevně věřím, že to dal. To dál, ale jsou to úsměvné případy, kdy prostě hledáte, kdy honíte papouška po stromech a někde vidíte třeba v televizi, že kluci honí prasata s žebříkem a jsou to prostě mnohdy opravdu velmi úsměvné věci, kdy, nebo se třeba ten pes nebo kočka někam schová a prostě potom nemůže ven, takže jsou to prostě jako legrační jako případy. Jo, to jsou právě ty úsměvné případy, které samozřejmě, na který člověk jako rád vzpomíná. A nejenom oni, ale jsou prostě případy, kdy, a to jsem já u toho nebyl, ale byli u toho mý starší kolegové, kdysi před mnoha, mnoha lety jeden člověk na Olomouckém nádraží při čekání na vlak, tak si hrál s prstem a strkal ho tam do sedačky, která měla tehdy právě nějaké otvory, snad kulaté. A tak jsem přemýšlel nad něčím, jestli nad těmi odjezdy, nad něčím, prostě si venku je hezky a najednou prostě ten prst tam zůstal. A tak se volali hasiči a tehdy právě jsme ještě neměli takový sofistikované věci, třeba jako jsou mini brusky, které jsou schopny třeba řešit prstinky na prstech. Což se nám stává často, tyhle ty zásahy. A teď se vracím k tomu klientovi, k tomu občanovi s tím prstem v té sedačce a tehdy právě se vystřihla se ta sedačka a s tím plechem se jelo k nám na stanici, tam se ten plech dal do toho svěráku a tam se to ještě jako ručně rezalo a ještě bruskou se to prostě větší nějak, takže se to rozdělalo, vlastně prostě dobré, a ten kolega, nepletuli se, snad to je pravda, chci tomu věřit, ještě požádal kolegy, ať ho zavezou zpátky na ten vlak. Takže takové prostě případy prostě jsou a těch případů jako vtipných je samozřejmě spousty, teďka mě další nenapadá, ale je jich určitě spousta A nebo ta komunikace s lidmi, prostě to mnohdy, když jdete zabouchat na dveře o 2:30 ráno a někdy ty případy prostě, protože ty potřebujete, aby vám otevřeli z nějakého důvodu a tak některé ty uvítání jsou prostě zajímavé, ale jako dobrý, jako fakt, ty zvířata ty samozřejmě vedou, protože ti to nenahrajou, prostě to prostě takhle žijou ale nebo ty kolegové řešili srnce uvízlého v nějaké konstrukci. Takže zase k tomu můžeme, zase ne, sranda, zásku, co je sranda, jo, protože my tam přijedeme, můžeme se tomu zasmát, mohli bychom se tomu zasmát, ale vedle je třeba majitel, který by tenhle ten smích, jako kdyby tenhle ten úsměv, jako kdyby nezdílel, takže my musíme i najít tu linku, kdy to pobavení, jako kdyby případný, když to dopadne samozřejmě dobře, jako kdyby uchopit, protože ten, no kdy to prostě není vhodný, jo, protože v tu chvíli tam prostě máte majitel, který má velký strach o toho pejska nebo tu kočku a tak dále. Hmm.
0: A my jsme teďka se ještě bavili o tom, že třeba máte nějaké menší brusky a tak dále, čili i vývoj v rámci té techniky pro vás jde dopředu. Tak dokázal byste nějak zhodnotit za tu dobu, co jste u hasičů, jak se posunulo obecně vybavení od jako třeba oblečení až po ty nástroje, se kterými vy pracujete?
2: Jako už to je prostě nepopsatelný, to jsou mílovými kroky, jako už jdeme dopředu. Ta doba tomu takhle prostě, nejenom doba, ale i ta jako politika, myslím spíš postoj k vybavení než politika, jsem možná špatně pochopil, ale ta doba jde strašně dopředu. Máme nová vozidla, máme sofistikovaná zařízení, sofistikovaný kontejnerový systémy, který znamená, že vlastně my, když jedeme pomocí klientovi, zase myšlenou občanovi, tak my k němu přesuneme tu techniku, která je zapotřebí. Takže to jsou mnohdy třeba jako kolony vozidel, kolona vozidel složená z několika cisteren a dejme tomu speciálu na kontejnerech a my potom přijedeme, prostě složíme to na zem, k tomu dejme tomu přirušit třeba podpůrné útvary, protože my vlastně ještě můžeme použít třeba dejme tomu záchranné útvary v rámci mezikrajských pomocí, můžou třeba přijet kolegové z jiných krajů, protože disponují něčím, tak se prostě ta technika veškerá ustaví tak, jak by se ustavit měla a potom se rozehraje v úzovkách takový prostě basický koncert a takže vlastně my z toho své pracoviště vytvoříme na tom místě zásahu a tam provádíme, takže to jsou speciální kontejnery na stabilizaci budov, výkopu třeba. To jsou kontejnery třeba, které jsou používané u těžkých dopravních nehod. Máme tam speciály s hydraulickými rukama, které jsou schopny manipulovat s břemeny třeba. Ty naše vjezdové vozidla, které dříve byly vlastně profilovány na jisté typy událostí jako pouze a jenom, tak teďka jsou ta vozidla vlastně taková multifunkční, znamená, že zjednodušeně řečeno, vozidlo z dopravní nehody může přejet k požáru a naopak, protože už dříve, a zase tím jako nechci pomět to, že ty speciály na ty těžké dopravní nehody nebo na ty dopravní třeba nemáme, ale ta prvovězdová vozidla, ty cisterny, dříve se neuvažovalo, že by cisterna řešila dopravní nehodu, protože tam to vybavení takové nebylo a teďka ty cisterny jsou postavené tak, jak říkám, z dopravní nehody na nějaký únik nebezpečné látky jistého charakteru a jistého množství přes požár a to je multifunkční vozidla. A teďka to vybavení máme vynikající výstroj, máme vynikající výzbroj, přilby samozřejmě reflexní, dýchací přístroje, výborný. Takže ta technika, a teďka bych nerad něco zapomněl, prostě ta technika jde prostě mílovými kroky dopředu. A nebo třeba vyprofilování věcí týkající se předlékařské péče. Máme tam kolegy, kteří zase další specialisty, nerad na někoho zapomněl. Tak jsou to kolegové, kteří jezdí třeba na záchrance a její zkušenosti zase se vsouvají zpátky do té naší práce výjezdové a do vybavenosti třeba v této oblasti. Třeba máme tam kolegy, kteří zase mají na starosti, jak říkám, jsou to specialisté na stabilizaci budov a výkupů, takže jsou to prostě odborníci, kteří mají na starosti tyhle ty těžké zásahy typu destrukce budovy, zavalený dělník a tak dále. Takže ta technika jde neustále dopředu, ale nejsme nafukovací, ta stanice není nafukovací, my jsme tady uprostřed vlastně sídliště, takže je to hodně, no, té techniky je strašně moc.
0: A stejně jako vlastně se posouvá vaše technika, tak samozřejmě se posouvá technika obecně ve světě. A mě napadá právě dotaz třeba, co se týká elektromobilů, protože samozřejmě i ty jsou poruchové, i ty mohou začít hořet, i ty mohou být účastníky nějaké dopravní nehody. Tak jak vlastně vy obecně koukáte tady na to a je to třeba pro vás komplikovanější případ než běžná autonehoda?
2: Tak ten, jako ano, samozřejmě ta elektromobilita teďka na nás vlastně čuhá ze všech stran. My se k tomu stavíme, tak, že máme postupy výrobců, jak se k těmto vozidlům stavět. Oni výrobci už tak označili vše, co je zapotřebí, co je pro nás důležité v rámci toho případného buď nebezpečí, nebo co vlastně udělat a co vlastně

0: konvenční pohonem nebo na plyn nebo na elektriku, tak nebo hybrid, tak k tomu se prostě postavit. Ale tak jak prostě téměř před čtvrtstoletím tady prostě přišly vozidla právě na plyn, tak taky jsme se k tomu někteří stavěli prostě s velkým, jako kdyby s velkými otazníky a jsou to vozidla, která samozřejmě s kterými pracovat prostě umíme a pracujeme s nimi a s elektromobility to prostě určitě nebude jiné. A když jste naznačil tu elektromobilitu, tak teďka bych chtěl vyzdvihnout právě kolegy. Měli jsme teďka možnost, jsme součástí týmu elektromobilita, skupiny hasičů a my jsme si vzali za své a jako kdyby neřešit detaily týkající se nějakého hašení, prostě protože jsem přesvědčen o tom, že si hasiči s tím určitě poradí a navíc to teďka asi není úplně na pořadu toho, nebo na tohle pořadu, ale co bych chtěl zmínit, a tak jsme si prostě chtěli zmínit tu část. My jsme si vzali na stůl otázku, jak s nima manipulovat, protože ty vozidla jsou úplně elektrická, nejenom pohonem, ale všem vybavením, tak jsme si tu otázku prostě položili a s radostí můžu říct, že jsme si na tu otázku byli schopni odpovědět tím, že náš tým vlastně vytvořil vozíky, vymyslel vozíky manipulační, s kterými jsme schopni z toho imobilního vozidla udělat mobilní tím způsobem, že na ty vozíky prostě umístíme a přemístíme si právě to vozidlo, to elektrické. A teď vlastně se nemusí jednat pouze elektrické vozidlo, může se jednat i o jakékoliv jiné, které je mobilní. A přesunout si ho prostě tam, kde víme, že jsme schopni už s ní pracovat s těžkou technikou, ale každopádně prostě s ním manipulovat, což doposavat jsme nebyli schopni. No tak už ten projekt trvá rok a myslím, že vlastně 2 měsíce. Už máme vlastně nultou sadu, kterou máme vlastně my v Olomouci a první už má klient, protože se to líbilo, tak jsme za to rádi. A až bude vhodná doba, tak se určitě i vy o tom dozvíte, jak to vlastně všechno, jak to vypadá, ale zkrátka dobře, je to prostě způsob, jak z mobilního vozidla prostě je mobilní a tam už ten problém, jak jsem naznačil, s tou elektromobilitou prostě, nebo s jakýmkoliv jiným vozidlem prostě vyřešit. A teďka ta doba nám akorát nepřeje k tomu, abychom ten poměrně dobrý projekt špatně prostě jako kdyby neuchopili v rámci seznamování prostě s veřejností, takže na tom jsme zamakali a zatím, protože ten problém a to jeho řešení a ten celý průběh jsme postupně konzultovali s kolegy napříč republikou a zatím se to jeví jako dobrá cesta.
1: Čili už je to vlastně připravené v tuto chvíli?
0: Ono je to všechno vyrobeno, vyrobeno. Jak jsem řekl, tak jedna sada, už ta jednička už jako kdyby u klienta, je to vyrobeno a máme natočena nějaká videa právě z té manipulace. Jsme rádi, že všechna videa, jakože že to klaplo, že to všechno klaplo a potom, no ne potom, je to možná otázka několika týdnů, kdy to bude uchopeno jako celek a chtěli bychom to jako seznámit jako lidi s tím, že tady tohle to prostě existuje a že takhle jsme schopni si s tím prostě poradit.
1: Mm-hmm. Čili můžeme se těšit na nějaké určitě. Oficiální představení.
0: Určitě.
1: Perfektní, tak to se určitě budeme těšit. A já samozřejmě nemůžu ještě vynechat dotaz na dobrovolné hasiče, protože mě by zajímalo, jak se vlastně vnímáte profesionálně dobrovolní hasiči, jestli jste jako kolegové, nebo jestli je tam nějaká jako menší rivalita, nějaké soupeření. Jaké jsou třeba takhle vztahy?
0: My se navzájem potřebujeme, já si těch kluků velmi vážím, protože mnohdy to jsou prostě, byť v jejich řadách jsou i naši kolegové profici, tak mnohdy jsou to, ale převážně části jsou to prostě lidé, kteří mají svoje zaměstnání a přesto jsou schopni podle klasifikace jednotek, tam je to rozlišeno podle mnoha faktorů, které bych tady asi nerozebíral, ale když si prostě vezmete, že člověk někde pracuje a přesto je schopen téměř kdykoliv do 5 minut prostě opustit nejenom svoji práci, ale prostě do 5 minut věc s tím hasičským vozidlem prostě ven a zasahovat, tak si těch kluků velmi vážím, protože my je potřebujeme. Pravda, je potřebujeme. Zase ten postup, jak kvalifikační, tak i výbavový prostě a technikou se prostě pořád neustále posouváme dopředu. A i oni. A mnohdy, co si jako vydefinují za auta a jakými teď jezdí vozy, tak to je prostě úžas. Jako prostě opravdu

0: jsou prostě krásné auta, a obzvláště čtyři ty jako hezké auta, prostě dělají lidi, kteří ví přesně, jak s tím dělat. Jo? Protože to není jenom o tom prostě mít super auto, ale prostě musíte vidět taky, proč to auto máte nejenom super, jak výrobe, hezky vypadá, ale jako tím vybavením, že víte přesně, proč je tam to či ono, a hlavně s tím musíte umět dobře pracovat. Tak to je prostě, to je dobrý. Jo. Mám, jako z tohle mám radost, jo, zase, protože posouváme se mílovými kroky dopředu. Mílovými kroky dopředu, takže za posledních, a teďka nechci říct kolik let, ale se poměrně dost masivně obnovila, začala obnova techniky dobrovolných hasičů, a je to vidět na cestách. Prostě teď už mnohdy nemusím mnohdy poznat, jestli auto, které jede za ním, je profiku nebo dobrovolný hasičů.
1: Je pravda, že oni vlastně i nějakou část té techniky třeba dostávají od vás jako od profiku, že, která je třeba vyřazena, nebo že vy dostanete nějaké novější modely a tak dále, takže můžete to vlastně posunout i jim, a myslím si, že to je vlastně super, že se to takhle, že využije potom ještě dál.
0: Ten klíč je trošku jako složitější, ale samozřejmě v tom posouvání techniky tam či onam, do které obce, ale každopádně obce si samozřejmě ty vozidla obnovují jako sami, že si vlastně nakoupí sami, využít z toho případný nějaký dotační tituly a případně nějakých příspěvků, potažmo i dárců a tak dále, ale jak jste řekl, ano, jeden z těch klíčů je takovej, že vlastně v rámci nepotřebnosti majetku je to posouváno od profíku k těm dobrovolným hasičům, který právě třeba potřebují. Ale to už je detail, který nepřísluší mému hodnocení tady.
1: Jasně, dalším hasičům. A napadá mě i hasička. Máte třeba i vy ve svém sboru nějaké dámy, ženy, hasičky?
0: Ve sboru máme hasičky, ale jsou to spíš kolegyně na postech třeba na operačních střediscích. Jsou to kolegyně třeba z prevence, ale v té vjezdové části tam kolegyně nemáme u nás teda, ale jako u hasičů jsou, jako jsou to navíc třeba kolegyně, které nám tvoří prostě tým a servis té vjezdové části, takže jak jsem zmínil, jo, ale i to operační střediska, prevence, kontrolní činnost a tak dále, takže ano.
1: A pokud byste měl možnost třeba takhle na veřejnost, našim posluchačům nebo divákům, právě na ně apelovat s nějakou prevencí nebo s nějakými doporučeními, třeba, že se opakovaně setkáváte s nějakými případy, kdy veřejnost třeba není dostatečně informována o něčem, tak je třeba něco, co byste takhle chtěl veřejně vzkázat nebo apelovat na občany?
0: My třeba už několik let v Olomouci vedeme kampaň hlásičů požáru, montáže hlásičů požáru. A ta kampaň, bych řekl, že je velmi úspěšná. A právě zase s týmem kolegů provádíme tu montáž a jedná se vlastně o hlásiče kouře, které montujeme do předem vydefinovaných bytů. Ta kampaň má několik úrovní, ale stalo se nám už několikrát, že jsme právě zasahovali v bytě. Zasahovali jsme v bytě, ve kterém ten hlásič jsme přímo montovali. Tam bylo nějaké, nepletuli se maso na plotně, nebo nějaké potraviny na plotně, přiškvařené, a ty lidé nebyli doma a ten hlásič byl slyšet, protože jsou to většinou jsou to hlásiče, ty kouřové, které jsou umístěny v nějaké chodbě u vstupu, a slyšeli je sousedi, a ten hlásič slyšeli sousedi a zavolali hasiče, takže jsme přijeli. Po otevření bytu jsme našli vlastně ten spálený hrnec, tak jsme tam vlastně díky tomu hlásiči a díky všímavosti sousedům se zachránili byt třeba, dejme tomu, nebo kuchyň, nebo to prostě mohlo dopadnout jako kdyby jinak. A těchto případů jsme měli víc. A mnohdy se snažíme, když třeba jdeme na únik plynu, stalo se nám, že byl únik plynu, masivní únik plynu v bytě z důvodu ne žádné technické závady prostě, ale občan zapomněl dovřít plyn a celou noc až do rána prostě se tam hromadil prostě plyn. Naštěstí pro něj v pokoji, kde spal, tak tam to tolik nebylo cítit, takže přežil, ale ten plyn byl cítit na chodbu. Tak lidé zavolali prostě, že tam cítíme, protože přijeli jsme my, přijela tam firma, která má na starosti právě řešení těchto havarijních stavů, a zjistili jsme tu příčinu, a tak tam jsme okamžitě jim jako doporučili, že by bylo rozumné zvážit zase hlásič právě třeba na plyn, instalaci hlásičů. Ta instalace není cenově nějak jako náročná a i kdyby ta celá kampaň, která je už několik let prostě vedená a teď to nevyrochu kampaň, ale spíš teďka pokud mám možnost těm lidem promluvit, tak i kdyby to mělo všechno zachránit pouze jeden život, tak to splnilo ten účel prostě. Takže tohle je jedna z věcí. Dále uspěchaná doba. Otázkou je, jestli je důležité ten spěch třeba přenášet na vozovku. Takže zase mnohdy se nám stalo, že nám řekl člověk, dívejte se, já jsem psal SMSku, neviděl jsem to, prostě vím, že to byla hloupost. Takže mnohdy se člověk podívá, ty lidi prostě jako ten telefon mají neustále v ruce, takže otázku zvážit, jestli i ta uspěchanost je natolik zásadní, nebo jestli tyhle ty faktory jsou důležitý a jsou vody na tu cestu za ten volant. Protože ty příběhy jsou mnohdy prostě divoký. Když nám ten člověk sám prostě přizná, že teďka ví, že to prostě bylo absolutně zbytečný prostě. Jo. A to už mnohdy jsou třeba věci jako nevratný. Pak to parkování, to jsem naznačil vy. Já samozřejmě chápu, že mnohdy ve výstavbě těch panelových domů se vlastně nepočítalo, nebo počítalo se možná s jiným koeficientem počtu vozidel na dům, než bylo to určitě pod jedničkou, než teďka. Tak to samozřejmě chápu, nicméně to, že to chápu, je jedna věc, ale to, že bychom se kam nedostali, je druhá věc. A možná by to dotyčního, jako kdyby cvaklo, by mu to až v okamžiku, kdyby se znalo třeba o jeho byt. Mně se stalo, tam jde o to, že ten hasič vlastně není hasičem jenom ten den v práci. On tím hasičem je i ty dva dny, co je vlastně doma. A stalo se mi to možná před 3 týdny, kdy jsem měl sám problém, jsem vezl děti do školky. Já jsem problém s tím osobním vozem projet v jedné ulici, nebudu říkat schválně kde v Olomouci, ale vzhledem k tomu, že tam bylo vozidlo, které bylo pomalované firemními znaky, tak jsem zavolal na tu firmu, ale velmi slušně samozřejmě jsem řekl, že to není úplně jako v pořádku, že tam to vozidlo stojí, a tak mi řekli ano, tak to vozidlo je sice naše, ale bylo půjčené klientovi, a já říkám, podívejte se, mě to může být finálně jedno. A pak už jsem třeba představil, jo, ať ví, teda s kým mluvím, je to může být jako jedno, čí to vozidlo je, ale v případě, že by tam zajeli kolegové nebo já, nebo prostě kdokoliv jiný, tak je to jeden z faktorů, který ne, že by byl negativní, což bychom tam do těch negativních spíš asi psali, jo, ale ten prvotní faktor by byl ten, že ten klient, potažmo občan, by nedostal ten servis v takové kvalitě, protože bychom se tam nedostali. A říkám, a teďka by se stalo co? První věc, auto by dostalo botu, abychom si ho otáhli, ale hlavně na těch všech fotkách byste potom byla vaše firma a vy už potom nikdy nevysvětlíte, že to nejste vy, že to je klient, který není s vaší firmou nějak spřažen. Takže pak nastala ta situace, že provedl se nějaký telefonát a to vozidlo bylo odparkované, ale to je třeba jenom případ, jako kdyby, ale těch lidí, co mnohdy parkujou, protože třeba nemají odhad, jo? Že stojí trošně daleko od obrubníku, možná ani ne, jako kdyby chtěně, ale prostě neví, že tam, kde projede osobák, prostě neprojede nákladňák. A to si asi nemusíme stěžovat jenom my. Tam nemusí třeba projet technické služby s popelnicema prostě. Jasně, třeba. Takže věřím, že i oni jsou ti, kteří mnohdy volají tu městskou policii, že prostě potřebují jako kdyby pomoc. Jo. Takže jak říkám, na tom, co radím se na začátek, chápu, že asi možná není kde parkovat, ale na druhou stranu jsou to prostě mnohdy případy, které jsou vyloženě tristní. Jo? Jinak věřím tomu, že i městská policie, a to teďka se nebudu jako bavit v práci městské policie, věřím, že i rozumný člověk ví, že ta situace prostě není jako kdyby dobrá. Jo? Ale takže to možná i tímhle směrem, možná bych, pokud můžu někoho oslovit a možná si někdo třeba řekne ano, tak aha, zrovna dneska neparkuju úplně šťastně, tak možná třeba, když to uvidí, možná vezme ty klíče a možná to přeparkuje jinak třeba.
1: Mm-hmm. Jasně. Takže zpomalit v dnešní uspěchané, zrychlené době, věnovat se tím věcem, kterým by člověk měl, zvlášť za volantem.
0: Ano.
1: A i co se týká potom toho parkování, tak zkusit se vžít třeba do té situace, kdyby tam skutečně, protože nikdo neví, konec konců, kdy bude potřebovat třeba zrovna vaši pomoc a mohl by to být třeba jeho vlastní vozidlo, které by bránilo
0: třeba
1: ať už někomu z domu nebo sousedům k tomu, abyste vlastně přijeli a mohli jim pomoct, takže.
0: A pak ty hlásiče samozřejmě, jak jsem ještě zmínil, ty hlásiče.
1: Hlásiče.
0: Ono celkově v této uspěchané době možná trošku nadhledu a pochopení, Možná, protože není to mnohdy o tom, kdo komu ukáže, co za volantem, za sklem a kdo prostě je větší, prostě jako kápo. Jak říkám, možná trochu toho, jako trochu nadhledu a pochopení a zdravého rozumu a ono to potom, myslím, že ten den asi vám možná chutná prostě, nebo ten okamžik, když asi z něho potom vyjdete určitě jako vítěz, než kdybyste měl ukazovat, že máte výrazně větší ramena a ono to potom člověka prostě vyšťaví. To je to samé, já to můžu srovnat s tím, že když třeba jedu tady, často jezdím školit tady do Čech směr Hradec Králové, zvoná vyběru Mohelnice a Mohelničák a dál potom na směr na Litomyšl, tak jenom ten Mohelničák po tu Moravskou Třebou, nepletuli se, tak tam nemáte moc prostoru, a to je taková parafráze, nemáte tam moc prostoru, kde můžete někoho předjet, tam těch prostorů moc není. Jo? A když vedete, za váma někdo jede a on vás předjede, snaží se předjet, vás předjede, a je to poměrně nebezpečný úsek třeba, tam těch úseků je poměrně dost nebezpečných a vy ho stejně v té Litomyšli jako vidíte na těch samých světlech a on je třeba o 200 metrů před váma. A teďka zhodnotíte to sám uči sobě, že buď teda tím pádem ano, vy jste mu dal teda tu prostor, ať vás teda radši přijde, když teda hodně spěchal, anebo se teda mohlo striktně se koukat doprava doleva, jestli si 90 prostě a ať si vzadu třeba z toho třeba poděla a to, není, to snad jsem to nepokazil. Ale ve finále, co, já jsem dojel ve větší pohodě a s nadhledem a s nějakým rozumem a ten člověk tam dojel o těch 200 metrů přede mnou, ale určitě v takové pohodě určitě není. Možná spocenej, drsnej, jde nějakou poradu, ale vlastně už není takové pohodě. Takže možná ten nadhled, pak jsem to chtěl jako možná přirovnat v této úspěchné době, protože v finále i ti lidé, který prostě jedem a potom si to uvědomí, že vlastně to byla absolutní hloupost a vlastně zbytečná hloupost. A jak se vrátím zpátky, že vlastně jsou ty některé věci nevratné, tak mnohdy tím lidem to prostě dojde třeba pozdě.
1: Až zpětně si to vlastně vyhodnotí, že přesně zbytečně riskovali.
0: Přesně tak.
1: A je pravda, že i my vždycky doma si taky říkáme, že radši dojet o 2-5 minut později, než jo, nedojet vůbec. Takže.
0: A ti naši strojníci, ti řidiči, který vlastně obdivují v tom, jak nás říkáme, musí poměrně svižně dovést tomu zásahu, ale já zase nechci říct rychle, svižně, tak raději o něco pomalej, ale bezpečně. Protože když to vezmete, není to o žádném zavodění dostat se tam co nejdřív, ale ve finále, když i ti chlapi vnímají vzadu, co sedí a dovybavují se těma dýchačema a těma přebama, tak oni do ten zásah musí dojet taky v nějaké pohodě. A když si představte, oni se dovybaví a teď neříkám žádný konkrétní případ, ale můžu to na to klidně jako kdyby ušít, tak když vnímají, jak se jede, jo? Zastavit brzda, plyn, doprava, doleva a teďka vnímají toto a mnohdy prostě říkají, že to přece nemůže projet, to teďka zavře ty oči a tamto. Ve finále ano, my jsme u zásahu, jdeme tomu o minutu rychleji nebo 30 vteřin rychleji než tou klidnější jízdou, ale já, mě ven vyběhnou 4 kluci, jo, kteří jsou prostě hotoví, jo? Rozumíte? Takže to s tím souvisí.
1: No, každopádně budeme doufat, že těch případů, ke kterým budete muset vyjíždět, bude co nejméně a naopak možná vám přeju více těch úsměvných vyschytání papoušků a chytání koček ve stromech a tak dále.
0: Děkujeme.
1: Pavle, děkuji za dnešní rozhovor, děkujeme za vaši práci, samozřejmě celému vašemu týmu, protože to jste zmiňoval, že to samozřejmě není zásluha jednotlivců, ale celého týmu, takže děkujeme vám a všem hasičům i těm dobrovolným za vaši práci, všech na čest.
0: Děkuji a přeji pěkný večer.
1: Přátelé, na závěr nezbývá, než se rozloučit i s vámi. Děkujeme, že jste dokoukali až sem a my se na vás budeme těšit zase za týden s dalším rozhovorem. No a během té doby nás nezapomeňte sledovat na Facebooku, na Instagramu, no a pokud nás ještě neodebíráte, tak i tady na YouTube. Děkujeme, že jste se dívali a mějte se krásně. Ahoj.
2: Posloucháš Radio Metropole. Byly 4 hodiny. Radio Metropole.

0: nejlepší, jen to nejlepší, to nejlepší z našeho vysílání.
1: Začínáme další reklamní rozhovor. Naše rádio je partnerem těch nejlepších akcí kolem nás a dneska vás pozveme na jednu z nejoblíbenějších letních slavností na severu našeho kraje. Už o tomto víkendu se koná další ročník horoměstských slavností. Co všechno nás čeká, pojďme to zjistit na telefonu starosta Horního Města Kamil Mach. Dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Rok utekl jako voda, horoměstské slavnosti, naše oblíbená akce jsou znovu tady. Na jaký hudební program se tentokrát můžeme těšit?
2: Tak začne.

0: Epstein a samozřejmě DJ.
1: To, co jsme slyšeli, je sobotní program. Každý rok dorazí spousta lidí z širokého okolí. Jak máme letos vyřešené parkování?
0: Parkování máme všude kolem sportovního areálu a dále pod sportovním areálem máme vyhrazenou parkovací plochu v obci. Jsou i další volná parkoviště u větších bytových domů.
1: Dobře, pane starosto, máme zajištěný hudební program. Máme zajištěné také parkování. Jaký je další doprovodný program pro děti, pro rozpěláky? Na co se můžeme těšit?
0: Tak v sobotu od rána je to tradiční turnaj v Malé Kopané. Od oběda samozřejmě pro děti tam nafukovací skluzavky bezplatně, malování na obličej a tetování a samozřejmě zajištěný po celý víkend i Luna Park, kde bude zejména velká lavice a velký autodrom.
1: To je akce pro celou rodinu hornoměstské slavnosti o tomto víkendu a závěrem poprosím o rychlou odpověď. Když už někdo přijede na Bruntálsko do horního města a nechce vidět jen pódium, jen Luna Park, ale i nějaký typ na výlet, co byste doporučil?
0: Pokud zavítá přímo do horního města, už teď se podívá na stránky hornoměstskepodzemí.cz, může si zarezervovat vstup do našeho středověkého stříbrného dolu, případně může navštívit naše rešovské vodopády a nebo blízké Rudě navštívit Křížový vrch, odkud je nádherný výhled všude do okolí.
1: Naším hostem byl starosta horního města pan Kamil Mach. Děkujeme za pozvání a přejeme, ať se o tomto víkendu letošní hornoměstské slavnosti vydaří jak v sobotu, tak v neděli a ať hlavně vyjde počasí.
0: Děkuji.
1: Reklamní rozhovor je na konci a my dál hrajeme vaše oblíbené hity.
2: To nejlepší, jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání. Radio Metropole.
3: Radio Metropole.

Tady je tvoje metropole. Dave Ott je americký DJ, producent a remixér, který ve světě taneční hudby patří mezi špičku. Jeho skladby jsou jako ten kámoš, co ti vždycky přinese pořádnou dávku energie a groovu. Dave Ott umí spojit moderní zvuk s taneční atmosférou a roztančit každého. Připrav se na pořádnou dávku taneční zábavy. Zůstaň naladěný, protože Metropole servíruje další hit.

0: Dnešní den.
1: Berani, naučte se taky trochu odpočívat, být si, žijte tady a teď. Blíženci, nastavte si to správné letní tempo. Hradci, někdy je prostě lepší obrátit list. Lvi, pro vás bude důležitá jednotná komunikace. Pany, sem tam i vy potřebujete péči a podporu. Váhy, popřemýšlejte, jak nabrat síly. Štíři, buďte otevření novým zkušenostem. Střelci, dneska to bude chtít hlavně pevnou vůli. Kozorozi, umíte uznat, když má někdo lepší nápad než vy. Vodnáři, skutečná láska funguje bez podmínek. A co my ryby, prý bychom se měli zbavit věcí, které nás svazují.
0: Tak co? Spokojenost. Rádio Metropole. Tvoje hvězdy, tvůj horoskop, tvoje rádio.
2: Tohle je
0: Rádio Metropole.

0: že pro spánek máme pochopení. Pro spánek spěte lépe, žijte lépe.
1: Zámek Tovačov vás zve tuto neděli na nádvoří zámku. Vypukne tu minifestival loutkových divadel. 4 pohádky v podání loutkového divadla Bauerovi Josefov a dřevěné divadlo Honzy Hrubce. Vaše děti budou nadšené, tak se zastavte tuto neděli do Tovačova na zámek a užijte si divadlo.
2: Olé, tady je tvoje Metropole. Dneska si posvítíme na Robina Schulze, německého DJe a producenta, který proslul svým lehkým a chytlavým deep house stylem. Robin dokáže vytvořit hudbu, která tě rozhýbe a přitom tě i uklidní. Jeho skladby jsou jako pozvánka na taneční parket i pohodový večer s přáteli. Jeho hudba je svěží a zároveň plná emocí, což dělá jeho tvorbu nezapomenutelnou. Zůstaň naladěný, protože na Metropoli ti

0: Rádio Metropole. Hrajeme neohrané.
1: Olé, tady je tvoje Metropole. A teď tu máme Miley Cyrus, která prošla od dětské hvězdy k plnohodnotné popové ikoně. Miley je známá svým odvážným stylem a hlasem, který má sílu rozjet pořádnou show i vyjádřit opravdové emoce. Je to jako kamarádka, co nikdy nestratí humor, ale umí i překvapit. Pokud hledáš energii a autenticitu v jednom, zůstaň naladěný, protože na Metropoli tě čeká ještě

Tady je tvoje Metropole. Dneska se nám představí Ale Farben, německý DJ a producent, který do své hudby míchá barevné tóny houseu a elektroniky. Jeho sety jsou jako duha po letním dešti. Svěží, barevné a plné pozitivní energie. Ale Farben je jako ten kamarád, co ti přinese playlist na každý den v týdnu a nikdy tě nesklame. Jeho hudba tě zahřeje, rozproudí a přiměje tě usmívat se. Tak zůstaň naladěný, protože Metropole dneska maluje zvuky do tvého dne.

0: Rádio Metropole.
1: Olomouc 92 a Mohelnice 103.7 FM.
2: Olé, tady je tvoje Metropole. A teď přijde něco pro fanoušky pořádný taneční jízdy. Čestou. Tenhle nizozemský Mr. DJ je legenda, která stojí za miliony tanečních momentů po celém světě. Jeho sety jsou jako výlet do elektrického světa, kde je všechno možné a zábava nekončí. Kdyby elektronika měla krále, Čestou by měl korunu a žezlo. Takže jestli chceš pořádnou dávku energie a beatu, zůstaň naladěnej. Další pecky a zajímavosti přijíždějí.

Protože s námi se nemusíš bát, že ti dojdou data zrovna v tom nejlepším. Vysíláme vzduchem po FM vlnách. Zdarma a neomezeně.

0: Rádio Metropole. Tak co? Zajímá tě, co se děje, jaké bude počasí a kudy je nejlepší jet? Super, jdem na to. Posloucháš Rádio Metropole.
1: Metropole.
0: Bylo 6 hodin. Zařizujete ložnici, dřevočal, matrace, polštáře a postele pro vaše zdraví a pohodlí. Neváhejte a navštivte naše prodejce dřevočal.cz.
2: Rádio Metropole, Olomoucký report.
3: Zprávy pro vás právě teď na našich vlnách. Město Olomouc možná pořídí nové protipovodňové zábrany. Magistrát je otestoval na řece Bystřici. Jsou z plastu a jejich nasazení je rychlejší než použití pytlů s pískem a je možné je použít opakovaně. Město nyní zvažuje jejich nákup, čímž by získalo modernější vybavení a rozšířilo možnosti ochrany životů i majetku obyvatel před velkou vodou. Další krok k dostavbě dálnice D35 mezi Opatovcem a Mohelnicí. Ministerstvo dopravy obdrželo nabídky. Stát chce úsek financovat formou partnerství veřejného a soukromého kapitálu. Výběr stavební firmy by ministerstvo dopravy mohlo stihnout v září a stavět by se na 35,5 km dlouhém úseku mohlo ještě letos.
4: Dálnice D35 představuje jednu z nejvýznamnějších dopravních staveb v České republice. Po svém dokončení propojí východní Čechy se střední Moravou a výrazně uleví obcím na trase současné silnice 1/35 a také odvede část tranzitní dopravy z přetížené páteřní dálnice D1.
3: Vysvětluje mluvčí ministerstva dopravy Filip Medelský. Do pořádku se dá střecha knihovny Kroměřížska. Město Kroměříž zahájilo opravu ploché střechy, aby zabránilo zatékání a ochránilo vnitřní zázemí. Hotovo má být na podzim. V úterý nás v Česku může zaskočit pořádná průtrž mračen. Meteorologové varují před velmi silnými bouřkami a ty mohou zasáhnout celé území republiky.
5: V úterý během dne očekáváme na celém území riziko velmi silných bouřek, doprovázených přívalovým deštěm s úhrny kolem 50 mm, kroupami o průměru kolem 2 cm a nárazy větru kolem 25 metrů za sekundu, tedy 90 km za hodinu. Pavel Borovička, Český hydrometeorologický ústav.
3: Sport. Tenistky Linda Nosková a Karolína Muchová mají po finále na Wimbledonu vylepšená kariérní maxima v žebříčku WTA. Vítězka Grand Slamu a hvězda přerovského tenisu Linda Nosková je nově na 7. místě světového žebříčku a finalistka a olomoucká rodačka Karolína Muchová je nyní 6.
2: Rádio Metropole, co na sebe.
6: Jak bude v úterý na Olomoucku i jinde v regionu. Ráno čekáme skoro jasno, pak už nám ale začnou mraky na obloze přibývat. Kolem oběda se začnou tvořit na horách první přehánky a bouřky. Ty se pak budou lokálně objevovat po celém regionu. Ojediněle mohou být bouřky i velmi silné. Rtuť teploměru nám vystoupá k 26 až 30 stupňům, což bude několik stupňů nad průměrnou teplotou.

0: Dejte hlas svým favoritům v prestižní anketě Ceny Olomouckého kraje za přínos v oblasti cestovního ruchu www.cenykraje.cz, na kterém místě se vám líbilo. Kdo vám zpříjemnil výlet, potěšil vás službou nebo vás přiměl říct si, sem se musím vrátit. Podpořte svým hlasem finalisty v 5 kategoriích. Kdo vyhraje, tak o tom rozhodnete právě vy. Děkujeme za vaše hlasy do 31. července na www.cenykraje.cz.
1: Top of the Pop.
2: Top of the Pop.
1: Radio Metropole.

0: Jedině Sezako z Olomouce vám doma vyřeší ucpaný odpad nebo vyveze žumpu, ale čistí také nádrže sacím bagrem a odváží nebezpečné odpady. Jedině Sezako.
1: Co se tady děje?
2: Co se chystá?
3: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
4: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
3: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
5: Hornoměstské hody jsou tu. 18. a 19. července to bude jízda, na kterou jen tak nezapomenete. Luna Park, dobroty a hlavně program, ze kterého se vám zatočí hlava. Malá Kopaná, malování na obličej a tetování pro děti, kouzelnice Duoba Chris, Jump Team Rýmařov a taneční Brazil Show. Zahrají kapely Atmo Music, Queen Ways a Abstain a bude i DJ Rádia Haná. V neděli pak slavnostní průvod, mše svatá a 100 volných lístků na kolotoče. Hornoměstské hody v Horním městě u Rýmařova 18. a 19. července. Zve starosta Kamil Mach, Rádio Haná a Report.cz. www.horniměsto.cz.
6: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou plec v ceně 59,90 za 1 kg. Květák jeden kus za 24,90. A Excellent 11 půl litru za 11,90. Lidl, to se vyplatí.
7: 30 rokov na scéně No Name O2 Arena.
8: 30 rokov kapely No Name na scéně. Oslávte to s nami 12. decembra 2026 v pražskej O2 Aréne. Buďte pritom, alias kto nespieva, nežije.
9: Dopřejte svým dětem den, na který jen tak nezapomenou. Na Dni s horskou službou si vyzkouší, jaké to je zachraňovat v horách, splní dobrodružné výzvy a setkají se se skutečnými členy horské služby. Večer vystoupí Tomáš Klus, Mike Spirit a DJ. Vstup je zdarma, už tuto sobotu v Loučne nad Desnou.
10: Metro Retro.
11: Metropole.

0: mobilitu bez nehod i bez kolon vám přeje AAA Auto Olomouc. Největší prodejce ujetých aut v regionu s nabídkou až 350 vozů na jednom místě.
1: Radio Metropole.
2: Radio Metropole.

0: Ach, děkujeme za pozvání a přejeme, ať se o tomto víkendu letošní hornoměstské slavnosti vydaří jak v sobotu, tak v neděli a ať hlavně vyjde počasí.
1: Děkuji.
0: Reklamní rozhovory na konci a my dál hrajeme vaše oblíbené hity.
2: To nejlepší, jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání. Radio Metropole.
3: Radio Metropole.
4: Jedinečná událost tohoto léta míří do Olomouce.
5: Tady Jelen, zdravíme posluchače.
6: Ahoj!
7: Kapela Jelen odehraje 25. července na Korunní pevnostce jeden ze svých exkluzivních koncertů v rámci rodinného festivalu Jelen Fest.
4: Čeká vás největší turné v historii kapely Jelen.
7: Těšte se na koncert pro děti, autogramiády, jedinečné galerie, písničkářku Adélu Orlovou a speciálního hosta Lipa s kapelou. Nezapomenutelný den plný zábavy pro malé i velké fanoušky.
4: Vstupenky a informace na jelenfest.cz.
7: Korunní pevnostka Olomouc, 25. červenec a den s kapelou Jelen.
8: Datart vyhlašuje Datart nákupy.
9: Slyším, Datart nákupy?
8: Ano, Datart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Více pohody z léta vám dopřejí malé domácí spotřebiče, které teď u nás pořídíte s až 30% slevou.
9: To je mazec.
8: Datart, opravdový elektrospecialista.
10: Pivní a gulášové slavnosti v zámecké zahradě ve Velkém Týnci. Přijďte si užít tuto sobotu Starou pekárnu, Ztracené ráj, Děda Mládek, Illegal Band, Premiér, Negativ a Cymbálku Zdeňka Zmeškala. K tomu soutěže ve vaření guláše, pivní slavnosti i program pro děti. Přijďte tuto sobotu do Velkého Týnce.
11: Jsou koncerty, které slyšíte jen ušima, a pak ty, které vás pohladí na duši. Slovenský bard a písničkář Jano Svetlan Majerčík míří 11. listopadu do Olomouce s koncertem Vysokonávykový večer. Čeká nás oslava života a návrat ke kořenům v dokonalé akustice Červeného kostela v Olomouci.
12: Tu Jano Svetlan Majerčík. Vidíme se v Olomouci a velmi se na vás těším.
11: Jano Svetlan Majerčík. Středa 11. listopadu v Olomouci a vstupenky za lepší ceny jen na smsticket.cz.
2: Olomoucký report CZ. Pořád se něco děje. A pokud chceš mít info i ty, co se tady právě stalo, mrkni na report.cz.
13: I na dovolené můžete mít přehled, proto sledujte aktuální dění v našem regionu.
2: Report.cz. Zpravodajský report z Olomouckého kraje.
14: Filmové léto v Přerově začíná a přiváží vám od 17. do 20. července kinematograf Bratří Čadíků. Na náměstí TG Masaryka můžete v těchto dnech vidět skvělé filmy. Užijte si skvělou filmovou zábavu v Přerově s kinematografem. Více na Facebooku Kultura Přerov.
3: Radio Metropole.
2: Olomouc 92 a Šumperk 102.9 FM.

0: Fajčů. Posloucháš to samé, co tisíce dalších lidí ve tvém okolí. Sdílená hudební radost je přece nejlepší.
1: Rádio Metropole.

0: Rádio Metropole.
1: Tak co? Zajímá tě, co se děje, jaké bude počasí a kudy je nejlepší jet? Super, jdem na to. Posloucháš Rádio Metropole.
0: Metropole.
1: Bylo 7 hodin. Rádio Metropole. Olomoucký report.
2: Připravili jsme pro vás další zprávy. Děkujeme, že nás posloucháte. Je úterý 14. července. Nová cyklostezka propojí Olomoucko s Prostějovskem. Záměr na novou cyklostezku mezi Lutínem na Olomoucku a Olšany u Prostějova se posunul vpřed. Lutín po vyřešení problému s výkupy pozemků získal stavební povolení. Pokud uspěje se žádostí o dotace, chce začít stavět příští rok. Olšany už svůj úsek budují, píše o tom Deník.
0: Místní rádio, místní zprávy.
2: Významné osobnosti a místa Olomouckého kraje představuje nový webový portál Identita Olomouckého kraje. Web identita.olkraj.cz má posílit vztah obyvatel k regionu a představit se návštěvníkům. Najdeme na něm osobnosti a zajímavá místa. V kalendáři máme úterý a to znamená, že je k dostání nové vydání týdeníku Kroměřížska. Co najdeme uvnitř? Rozhovor o bystřickém festivalu Alternativa, nebo jak dopadl triatlon Morkovské chlap, tato a další témata v novém týdeníku Kroměřížska. Půda v Česku touží po dešti. Půdní sucho tu dosáhlo na téměř polovině území Česka extrémního stupně. Přičemž nejhůře je na tom Morava. Podle projektu Intersucho je na čtvrtině území relativní nasycenost pod 10%, což značí bod vadnutí, kdy už rostliny nemají odkud čerpat vláhu.
0: Sport.
2: Wimbledonská šampionka Linda Nosková se vrátila do Česka. Hvězda přerovského tenisového klubu si vezla domů trofej z londýnského Grand Slamu přímo s sebou v letadle. Teď se chce na slavný wimbledonský talíř dívat.
3: Možná hnedka místo televize se na ně budu dívat místo toho, ale třeba hnedka vedle mýho juniorského Grand Slamového titulu. Sice ten z junioru je trošku větší, což bude trošku vtipný, ale tenhle ten znamená asi nejvíc.
2: Říká po návratu z Londýna nová wimbledonská šampionka tenistka Linda Nosková.

0: kvůli opravám je částečná uzavírka na třídě Svobody a objíždět musíme úplně uzavřenou křižovatku náměstí Hrdinů Uspěji. Také proto jsou četnější ranní kolony kolem Ušáku. Nebo prší? Tohle rádio s vámi vždycky frčí.
1: 35 let s vámi na cestách. Auto Kubíček, Renault, Dacia, Šumperk, Olomouc. Spolehlivě, férově, vždy něco navíc. Auto Kubíček.cz.
2: Rádio Metropole. Víc muziky, víc energie. Víc energie.

0: Posloucháš?
1: Rádio Metropole.
2: Olé, tady je tvoje Metropole. A tahle část bude vzpomínkou na jednoho z největších vizionářů elektronické hudby, Aviciho. Jeho schopnost spojit chytlavé melodie s taneční energií

0: Dělat pro své okolí víc, než ukládá zákon. To je podstata společenské odpovědnosti. Olomoucký kraj zahajuje již 6. ročník prestižní ceny hejtmana za společenskou odpovědnost. Jste aktivní podnik, firma, živnostník, obec nebo nezisková organizace? Pak hledáme právě vás. Staňte se inspirací pro ostatní v CSR oblasti. Veškeré informace a přihlášku najdete na webu cenykraje.cz. Ukažte, že odpovědné chování v našem kraji pomáhá tvořit lepší budoucnost. Těšíme se na vaši účast v roce 2026. www.cenykraje.cz.
1: Top of the Pop.
2: Top of the Pop.
1: Radio Metropole.

0: den.
1: Berani, naučte se taky trochu odpočívat, být si, žijte tady a teď. Blíženci, nastavte si to správné letní tempo. Radci, někdy je prostě lepší obrátit list. Lvi, pro vás bude důležitá jednotná komunikace. Pany, sem tam i vy potřebujete péči a podporu. Váhy, popřemýšlejte, jak nabrat síly. Štíři, buďte otevření novým zkušenostem. Střelci, dneska to bude chtít hlavně pevnou vůli. Kozorozi, umíte uznat, když má někdo lepší nápad než vy. Vodnáři, skutečná láska funguje bez podmínek. A co my ryby, prý bychom se měli zbavit věcí, které nás svazují.
0: Tak co? Spokojenost? Rádio Metropole. Tvoje hvězdy, tvůj horoskop, tvoje rádio.
2: Každý den chtějí lidé nakupovat chytře, proto si vybírají Allegro z tisíci produktů za ty nejnižší ceny. Podrobnosti najdeš na allegro.cz v sekci Záruka nejnižší ceny. Užívej si víc za méně. Allegro.
3: Muzeum Kočárů vás zve na legendární akci roku Josef Kol. Přehlídka mistrů řemesel a večerní kouzelný program Rusalka. Výstava kočárů, mistři opratí, ušlechtilé koně a projížďky v kočárech. Josef Kol 18. července v Zámeckém parku v Čechách pod Kosířem. Více na historickékočáry.cz.
4: Sluneční kosmetika Solero pro každodenní dobrodružství na slunci. Spolehlivá ochrana před slunečním zářením, vhodná pro citlivou pokožku i pro děti. A když den skončí, produkty po opalování pomůžou pokožku sklidnit a regenerovat. Nově i sprej s pantenolem. Solero, pouze v Benu.
5: Nuda? To je zde sprosté slovo. V lanovém centru Proud v Olomouci vás čeká pořádný adrenalin. Obří houpačka do výšky 16 metrů a spousta atrakcí na zemi i ve vzduchu. Nech se bezpečně přivázat, ať se můžeš pořádně odvázat. Otevřeno denně. Lanové centrum Proud v Olomouci.
6: Volvo vám nyní přináší 4 roky servisu plus 4 roky záruky v ceně. S Volvem XC60 tak řešíte jen to, kam pojedete. O vše ostatní je dokonale postaráno. Pro maximální bezpečí na každé cestě. Více o akční nabídce na volvocars.cz nebo u autorizovaného partnera Volvo.
7: Na zahradu, na terasu, Tyton, Tyton. Dlažby, ploty, sluší všude přitom.
8: Moderní dlažba Wave od Dytonu. Tři atraktivní odstíny. V síti stavebnin Tradix nyní se slevou víc než 16%. Více na tradix.cz.
9: Kdo utopí konkurenci a urve si flek v rádiu?
10: Rozhodněte o osudu budoucích hvězd dřív, než skončí zpátky v garáži.
9: Boj o slávu v soutěži Radio Talent 2026 je tady.
10: Klikejte a hlasujte na radiotalent.cz, ale pospěšte si, konec je už 31. července.
9: Akci finančně podpořil Olomoucký kraj.
0: Posloucháš?
11: Radio Metropole.

0: jízdu bez nehod i bez kolon vám přeje AAA Auto Olomouc. Největší prodejce ujetých aut v regionu s nabídkou až 350 vozů na jednom místě.
1: Tvoje ráno.
2: Tvoje rádio.
1: Rádio Metropole.
3: Olé. Tady je tvoje Metropole. Dneska si představíme Felixe Jéna, německého DJe a producenta známého svým svěžím house zvukem. Felix vytváří skladby, které tě rozhýbou a zároveň potěší svou melodičností. Jeho hudba je jak

0: Posloucháš Rádio Metropole, hudební energy drink do tvých uší. Od žhavého Mexika přes kanadský chill až po obří finále v samotném srdci New Yorku. Světový fotbal teď nekompromisně diktuje tempo celé planetě a my jsme v tom s tebou. Buď u všeho podstatného, nenech si ujít žádný gól a nalaď si náš pravidelný infoservis z mistrovství světa.
1: Mistrovství světa ve fotbale Infoservis.
2: Dali byste skoro 10 000 korun za kousek trávy v průhledné krabičce? Možná si říkáte, že za ty prachy si raději na zahradu pořídíte sekačku nebo zahradní nábytek. Jenomže pozor, pokud je to tráva z finále fotbalového mistrovství světa, zájemci by se prý mohli najít. Ano, FIFA nabízí fanouškům opravdové kousky trávníku, na kterém se bude hrát finále. Každý kus trávy má být zalitý v akrylovém bloku, dostane certifikát pravosti i video dokazující, odkud přesně pochází. Jestli od Praporku a nebo z Vápna. A cena? V přepočtu bezmála 10 000 korun. Finále mistrovství světa se hraje už tuto neděli.
1: Nejlepší fotbalové info z mistrovství světa. Každý den v tomto čase a na tomto rádiu.
3: Jsou s osobními vozy Opel jejich majitelé spokojeni?
4: Já.
3: Protože jsou spolehlivé?
4: Já, natürlich.
3: A se zárukou na 5 let zdarma?
4: Já, sicher.
3: Spolehněte se na německou kvalitu a pořiďte si osobní vůz Astra, Moka nebo Frontera. Nyní v akční nabídce Umoto Morava, Brněnská 57, Olomouc.
5: Někdy stačí pár změn, aby byl domov víc tvůj. S Allegro si vytvoříš přesně takovou atmosféru, jakou chceš. Stylové dekorace a doplňky najdeš v kategorii Dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
1: Znáš špičkové kruisery a čtyřkolky Benda a vynikající motocykly Benelli? Stroje s několika nej tě zvou na Benda and Benelli Day přímo k dovozci těchto strojů Nevima Group příkazy u Olomouce. Vyzkoušej nejvýkonnější čtyřkolky a zcela nové kruisery Benda a novou modelovou řadu Benelli s novinkou Benelli 902 Explorer. Testovací jízdy motorek i čtyřkolek a pohodová atmosféra s občerstvením v sobotu 18. července od 9. Nevima Group příkazy.
6: Celá republika závidí severní Moravě poskytovatele internetu Náš Net. A víte proč? Rychlost a stabilita připojení, vlastní optická i rádiová síť, servis zdarma, chytrá televize, levný telefon. Zkrátka Náš Net. Koukněte a vyberte si náš-net.org.
7: IMJ Stavby. Stavíme občanské, průmyslové i bytové domy. Kompletní realizace od základu až po finální předání. Zajišťujeme také projekční a inženýrskou činnost. IMJ Stavby. Když chcete, aby se opravdu stavilo.
8: Je konec, víc už spolu nezažijem. Je to vrak, ale Kivek v Mladějovicích u Štenberka mi za něj dá 3 000 korun. Vezu kompletní autovrak na tuto pobočku a Kivek se o vše postará. Kivek s někým I a dvojitým B.cz.
9: Zámek Tovačov vás zve tuto neděli na nádvoří zámku. Vypukne tu minifestival loutkových divadel. 4 pohádky v podání loutkového divadla Bauerovi Josefov a dřevěné divadlo Honzy Hrubce. Vaše děti budou nadšené, tak se zastavte tuto neděli do Tovačova na zámek a užijte si divadlo.
10: Autorizovaný servis za cenu neautorizovaného. Ano, pokud má vaše BMW víc jak 4 roky, získáte v Kartek Olomouc díky programu BMW Fit Service 20% slevu na práci i originální díly. Přivezte nám váš vůz na pobočku Kartek Olomouc a přesvědčte se sami. Více na kartekgroup.com.
1: Radio Metropole.
11: Protože my jsme jako tvůj DJ na přání.
12: Teda skoro na přání.
11: Občas zahrajeme i to, co ti zrovna proletělo hlavou.
13: Čistá telepatie.

0: tohle je Radio
1: Metropole. Olé, tady je tvoje Metropole. A dneska si představíme britskou zpěvačku, co kombinuje taneční rytmy s noblesou a šarmem, jaký jen tak nenajdeš. Sophie Ellis Baxter má v sobě styl, který je jako šampaňský. Jiskrný, elegantní a vždycky tě dostane do nálady. Její hlas je jako příjemný společenský rozhovor, co tě nikdy neunaví. Když jí posloucháš, můžeš si klidně představit taneční parket v nejlepším klubu, i když jsi doma v pyžamu. Tak drž frekvenci, další zajímavost

even said sorry to your mama.

0: happy. Radio
1: Metropole. Tak co? Zajímá tě, co se děje, jaké bude počasí a kudy je nejlepší jet? Super, jdem na to. Posloucháš Radio Metropole. Metropole. Bylo 8 hodin.
2: Zařizujete ložnici, dřevočal, matrace, polštáře a postele pro vaše zdraví a pohodlí. Neváhejte a navštivte naše prodejce dřevočal.cz.
1: Radio Metropole, Olomoucký report.
3: Vítejte u dalších zpráv. Pojďte si poslechnout, co pak se děje. Je úterý 14. července. Mírovská vražda před soudem. Před Olomouckým krajským soudem dnes se stane 36-letý Patrik Cigoš, obžalovaný z loňské surové vraždy v Mírově na Mohelnicku. Dle obžaloby loni v listopadu nožem ubodal svou partnerku. Hrozí mu až 28 let vězení. K brutálnímu činu v Mírově došlo jen 22 dní poté, co byl muž podmíněně propuštěn z vězení, kde seděl za vraždu z roku 2014, píše ČTK. Muž se k činu doznal, že ně nožem po předchozí hádce způsobil desítky ran. Uvidíme, jak soud dopadne.
1: Místní rádio, místní zprávy.
3: Železniční nehoda s tragickým koncem. Na trati mezi Hranicemi a Polomem srazil včera odpoledne osobní vlak člověka, který na místě zemřel. Nehoda na několik hodin omezila provoz na trati. Událost řeší policie. Cenové stropy benzínu a nafty v Česku končí. Vláda už regulaci cen pohonných hmot neprodloužila. Cenové stropy budou platit naposledy v neděli, pak už se ceny pohonných hmot budou řídit zase jen trhem. Připomeneme, že Česko k dennímu nastavování cenových stropů nafty a benzínu přistoupilo v první polovině dubna v reakci na zdražování ropy kvůli konfliktu na Blízkém východě.
4: Ministerstvo financí bude ceny a marže i nadále pozorně monitorovat. Pokud by kdokoliv chtěl konec regulace zneužít, nebo pokud by se situace na Blízkém východě opět vyhrotila, okamžitě zasáhneme. V tuto chvíli je ale situace již delší dobu stabilizovaná a státní zásah už není nutný.
3: Komentovala situace ministryně financí Alena Schillerová. Sport. Výhra pro fotbalisty Sigmy Olomouc. Svůj první test na soustředění v Rakousku zvládli Hanáci na jedničku. Na hřišti v Mitrzilu porazili dubajský Shabab Al Ahly 2-0. Oba góly vsítil islandský útočník Mikaelsson.
1: Radio Metropole, co na sebe.
5: Kvůli vyšším letním teplotám dnes bio na dvojce, to je střední zátěž. Chcete, aby se pořádně pročistil vzduch? Mohou to obstarat silné bouřky, více právě teď víme, jak bude. Ráno a dopoledne na Moravě mnohde sluníčko, přes den přibývání oblačnosti. Mohou se vytvořit silné bouřky s kroupami a přívalovými dešti. Denní teploty 26 až 30 stupňů Celsia. Počasí non-stop hodinu za hodinou. Sledujeme s vámi.
6: Jsem John. John Crane. A hledám nové kolegy do svých týmů. Podívej se na strojařina.másmysl.cz nebo se ozvi na práce@johncrane.com.
1: Radio Metropole. Za volantem.
5: Blesková doprava z Olomouce, také z dálnice mezi Vyškovem a Olomoucí. Víme, jak se jezdí tady. Dobré ráno. Silničáři připomínají, že dnes od 8. raní do 11. dopolední budou pracovat na dálnici z Vyškova na Olomouc. Dávejme na ně pozor, kolem 8. kilometru u Drysic tady může být silný provoz a kolony. V opačném směru pozor na odstavené vozidlo, stojí na 30. kilometru ve směru z Olomouce na Vyškov za Olšany a poruchaný vůz se čeká na pomoc také na výjezdu z Olomouce na Přáslavice za Kruháčem u Peugeota. Šťastnou cestu a dobré ráno.
1: Radio Metropole. Víc muziky, víc energie. Víc energie.

0: letošním roce v prestižní anketě ceny Olomouckého kraje za přínos v oblasti životního prostředí oceňuje Olomoucký kraj jednotlivce, firmy a obce, kterým na životním prostředí záleží. www.cenykraje.cz. Kdo si odnese cenu veřejnosti za přínos v ochraně životního prostředí? O tom rozhodnete právě vy. Hlasujte do 31. srpna na www.cenykraje.cz. Děkujeme.
1: Top of the Pop.
2: Top of the Pop.
1: Radio Metropole.
2: Top of the Pop.
3: Let's go.

0: Metropole právě dnes.
1: Máme úterý 14. července, narozeniny slaví showman Michal David, zpěvačka Magda Malá a právě dnes by slavil i náš mistr Karel Gott. Svátek má každá Karolína a Francie dnes žije vojenskými přehlídkami jako připomínka dne dobytí Bastily roku 1789 a v roce 1993 spatřuje světlo světa první hudba ve formátu MP3. A kdo by tehdy řekl, že se nám jednou tisíce songů vejdou do kapsy. Vaše oblíbené letní hity hrajeme v nejvyšší kvalitě i v úterý 14. července.
0: Metropole právě dnes.
2: Právě teď u Omoda a Jakeu. Ušetřete až 150 tisíc korun. Nečekejte a nasedněte vozy i hned k odběru. Jen do konce srpna. Super léto, super ceny.
3: Léto je čas slunce, odpočinku i nových příležitostí. Hledáte přivýdělek nebo dlouhodobou spolupráci? Přidejte se k nám. Ve firmě Geisler jsou pro vás dveře otevřené. Zároveň děkujeme všem zaměstnancům, kteří už nyní jsou součástí našeho týmu, za práci, která je často nenápadná, ale každý den zanechává viditelnou stopu. Přejeme vám krásné slunečné dny, plné pohody a dobrých rozhodnutí. Geisler, vaše úklidová firma.
4: Třídím doma, třídím venku, třídím, když venčím svoji fenku. Třídím v bytě, třídím na chatě, třídím v lese, třídím na maturitním plese. Třídím v leže, třídím u vody za běhu, třídím v létě, třídím v zimě na sněhu. Třídím skromně, třídím hodně. Mám tip, úplnou tutovku, sešlápnu, vytřídím každičkou plechovku. Třídění kovu je opravdu moje, šetřím tím energii i přírodní zdroje. Vytříděný kov se už nikdy nestratí a v mnoha podobách se k nám zpět navrátí. Třídím vždy a všude, tak to bylo, je a bude. Má to smysl. Třiďte odpad.

0: Moderní dlažba Wave od Dytonu. Tři atraktivní odstíny. V sítě stavebnin Tradex nyní se slevou víc než 16%. Více na tradex.cz.
1: Filmové léto v Přerově začíná a přiváží vám od 17. do 20. července kinematograf Bratří Čadíků. Na náměstí TG Masaryka můžete v těchto dnech vidět skvělé filmy. Užijte si skvělou filmovou zábavu v Přerově s kinematografem. Více na Facebooku Kultura Přerov.
2: Posloucháš?
3: Radio Metropole.

0: To nejlepší, jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání.
1: Začínáme další reklamní rozhovor. Naše rádio je partnerem těch nejlepších akcí kolem nás a dneska vás pozveme na jednu z nejoblíbenějších letních slavností na severu našeho kraje. Už o tomto víkendu se koná další ročník horoměstských slavností. Co všechno nás čeká, pojďme to zjistit na telefonu starosta Horního Města Kamil Mach. Dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Rok utekl jako voda, horoměstské slavnosti, naše oblíbená akce jsou znovu tady. Na jaký hudební program se tentokrát můžeme těšit?
2: Tak začneme

0: Rammstein a samozřejmě DJ.
1: To, co jsme slyšeli, je sobotní program. Každý rok dorazí spousta lidí z širokého okolí. Jak máme letos vyřešené parkování?
0: Parkování máme všude kolem sportovního areálu a dále pod sportovním areálem máme vyhrazenou parkovací plochu v obci. Jsou i další volná parkoviště u větších bytových domů.
1: Dobře, pane starosto, máme zajištěný hudební program, máme zajištěné také parkování. Jaký je další doprovodný program pro děti, pro dospěláky? Na co se můžeme těšit?
0: Tak v sobotu od rána je to tradiční turnaj v Malé Kopané. Od oběda samozřejmě pro děti tam nafukovací skluzavky bezplatně, malování na obličej a tetování a samozřejmě zajištěný po celý víkend i Luna Park, kde bude zejména velká lavice a velký autodrom.
1: To je akce pro celou rodinu hornoměstské slavnosti o tomto víkendu a závěrem poprosím o rychlou odpověď. Když už někdo přijede na Bruntálsko do horního města a nechce vidět jen pódium, jen Luna Park, ale i nějaký typ na výlet, co byste doporučil?
0: Pokud zavítá přímo do horního města, už teď se podívá na stránky hornoměstskepodzemí.cz, může si zarezervovat vstup do našeho středověkého stříbrného

0: všude do okolí.
1: Naším hostem byl starosta Horního Města pan Kamil Mach. Děkujeme za pozvání a přejeme, ať se o tomto víkendu letošní hornoměstské slavnosti vydaří jak v sobotu, tak v neděli, a ať hlavně vyjde počasí.
0: Děkuji.
1: Reklamní rozhovory na konci a my dál hrajeme vaše oblíbené hity.
2: To nejlepší, jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání. Radio Metropole.
3: Radio Metropole.
4: Party, nemáme čas, musíme zpátky do minulosti, jinak Allpran ztratí svou budoucnost.
5: Doktore, ale DeLorean je mimo provoz.
4: Na elektrokolech a kolech od Allpranu, dojedi s nimi kamkoliv.
5: Skvělý nápad, už to vidím. Elektrokola mají už za 19 900 a dětská kola za 3 000.
4: Rychle na Libušinu 101 v Olomouci. Allpran, naše cyklistická budoucnost začíná teď.
6: Navštivte nás ještě dnes a zachraňte svoji budoucnost. Olpran.cz.
7: Dopřejte svým dětem den, na který jen tak nezapomenou. Na Dni s horskou službou si vyzkouší, jaké to je zachraňovat v horách, splní dobrodružné výzvy a setkají se se skutečnými členy horské služby. Večer vystoupí Tomáš Klus, Mike Spirit a DJ. Vstup je zdarma, už tuto sobotu v Loučne nad Desnou.
8: Jedině Sezako z Olomouce vám doma vyřeší ucpaný odpad nebo vyveze žumpu, ale čistí také nádrže sacím bagrem a odváží nebezpečné odpady. Jedině Sezako.
9: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou plec v ceně 59,90 za 1 kg. Květák 1 kus za 24,90. A Excellent 11,5 litru za 11,90. Lidl, to se vyplatí.
10: Tatart vyhlašuje Tatart nákupy.
11: Slyším, Tatart nákupy?
10: Ano, Tatart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Využijte splátek bez navýšení a dopřejte si vysněné elektro už dnes. Aniž byste zaplatili cokoliv navíc.
11: To je mazec.
10: Tatart, opravdový elektrospecialista.
12: Pivní a gulášové slavnosti v Zámecké zahradě ve Velkém Týnci. Přijďte si užít tuto sobotu Starou pekárnu, Ztracené ráj, Děda Mládek Illegal Band, Premiér, Negativ a Cymbálku Zdeňka Zmeškala. K tomu soutěže ve vaření guláše, pivní slavnosti i program pro děti. Přijďte tuto sobotu do Velkého Týnce.
2: Tvoje ráno.
3: Tvoje rádio.

0: Rádio Metropole.
1: Rádio Metropole.
2: Olé, tady je tvoje Metropole. Dneska ti představíme Coldplay, britskou kapelu, která si získala srdce milionů fanoušků po celém světě svou melancholickou i epickou hudbou. Coldplay jsou jako kámoši, kteří tě vezmou na výlet vesmírem i do vlastního nitra. Jejich styl míchá rock,

0: Rádio Metropole.
1: Tak co? Zajímá tě, co se děje, jaké bude počasí a kudy je nejlepší jet? Super, jdem na to. Posloucháš Rádio Metropole.
0: Metropole.
1: Bylo 9 hodin.
2: Rádio Metropole. Olomoucký report.
3: Děkujeme, že nás posloucháte. Jsou tu zprávy. Olomouc hledá svého učitele roku. Město vyzývá k hlasování v anketě, do níž mohou nominovat favorita žáci, rodiče, ředitele, pedagogové i široká veřejnost. Vyhlášení výsledku bude v září v Moravském divadle Olomouc.
4: Věříme, že učitelé si zaslouží nejen poděkování na konci školního roku, ale i veřejné uznání za svou každodenní práci, trpělivost, inspiraci a energii, kterou věnují vzdělávání dalších generací. Návrhy mohou posluchači podávat elektronicky prostřednictvím webového formuláře na webu olomouc.eu do 23. srpna. A já doufám, že jich bude skutečně hodně.
3: Vysvětluje mluvčí města Olomouce Jan Horejš.
2: Místní rádio, místní zprávy.
3: Zastávky městské hromadné dopravy v Přerově projdou úpravou, dostanou nové panely s údaji o spojích. Modernizace se dotkne 16 vytížených stanovišť ve městě a v místních částech. Práce začnou ve středu a hotovo bude v listopadu. A co se děje v Hranicích? Vstup do zámecké zahrady od kavárny je nově zavřený. A to až do konce roku. Kvůli probíhající opravě zámecké věže, horní vstup do zahrady od hotelu je průchozí ve všední dny od 14 hodin. Pokud dnes jedete vlakem na výlet do Prahy, čekejte zpoždění. Pražské hlavní nádraží vyklidila policie kvůli anonymní hrozbě bombového útoku. Řeší situaci. Provoz vlaků na nádraží byl zastaven, píše ČTK.
2: Sport.
3: Dalibor Svrčina vstupuje na turnaj ATP ve švédském Bostadu. Přední tenista prostějovského klubu vyzve v prvním kole antukového turnaje bulharskou divokou kartu Grigora Dimitrova. Duel začne po půl jedné odpoledne. Přineseme vám výsledek.
2: Rádio Metropole. To na sebe.
5: Ráno sluneční brýlem, odpoledne a večer deštníky, takhle to dnes může vypadat. Víme, jak bude. Ráno a dopoledne na Moravě mnohde sluníčko, během dne přibývání oblačnosti mohou se vytvořit silné bouřky s kroupami a přívalovými dešti. Denní teploty 26 až 30, východ slunce 4,59 a západ ve 20,53.
6: Vaše tělo a mysl volá. Centrum zdraví Bohuňovice. Bazén, relax, vyžití i pro děti. Útulný penzion v areálu. To je Centrum zdraví Bohuňovice.
2: Rádio Metropole. Za volantem.
5: Lesková doprava z Olomouce, také z Prostějovska nebo ze Šumperska pro vás právě teď hezké úterý. V Olomouci připomínáme dopravní trable v centru kvůli opravám, částečná uzavírka na třídě Svobody. Objíždět musíme uzavřenou křižovatku náměstí Hrdinů v Uspěji, také proto jsou četnější kolony a silnější provoz kolem Ušáku, kolem Namira, kolem Plech Arény. Kudy to objíždíme? A kde v úterý číhají policejní hlídky, teď pomáhají a chrání na 12. kilometru dálnice z Olomouc Raviškov u Brodku, taky na Prostějovsku. Pozor, obec Soběsuky u hasičů a hlídají i na obchvatu Bludova mezi Šumperkem a Zábřehem. Jedeme spolu za každého počasí, slunce, mraky nebo prší. Tohle rádio s vámi vždycky prčí.
7: 35 let s vámi na cestách. Auto Kubíček, Renault, Dacia, Šumperk, Olomouc. Spolehlivě, férově, vždy něco navíc. Auto Kubíček.cz.
2: Rádio Metropole.
1: Víc muziky, víc energie.
2: Víc energie.

0: svým favoritům v prestižní anketě Ceny Olomouckého kraje za přínos v oblasti cestovního ruchu www.cenykraje.cz. Na kterém místě se vám líbilo? Kdo vám zpříjemnil výlet, potěšil vás službou nebo vás přiměl říct si, sem se musím vrátit? Podpořte svým hlasem finalisty v 5 kategoriích. Kdo vyhraje, tak o tom rozhodnete právě vy. Děkujeme za vaše hlasy do 31. července na www.cenykraje.cz.
1: Top of the Pop.
2: Top of the Pop.
1: Radio Metropole.

0: Posloucháš? Radio Metropole.
1: Olé, tady je tvoje Metropole. A teď přijde mladá zpěvačka, která má talent vyprávět příběhy jako žádná jiná. Gracie Abrams je známá pro svůj jemný a upřímný hlas, který se dokonale hodí k písním plným emocí a vnitřního boje. Její hudba je jako rozhovor s kamarádem, který ti naslouchá a chápe tě. A i když jsou její skladby často introspektivní, mají sílu tě rozhýbat i uklidnit zároveň. Pokud hledáš něco skutečně autentického a osvěžujícího, Gracie je jasná volba. Tak zůstaň naladěný, protože na Metropoli přinášíme ještě víc.

0: Franto, co ty haldíš šrotu, co se ti tu válí?
1: Ale jo, furt. Už jsem volal do Kiveku. Mají 4 provozovny. Mladějovice, Šternberg, Uničov i Litovel. Všechno uklidím, prosím tě.
2: Vykoupí i zpracují železo, barevné kovy a dokonce likvidují vozidla.
1: Odvezu i Máňu, ta už nepojede a ještě nám za ní zaplatí.
0: Fakt jo, tak to si koupím něco na sebe.
1: No, to určitě.
3: Kovošrot, sběrné suroviny a autovrakoviště. To je Kivek s měkkým i a dvojitým V, CZ.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou plec v ceně 59,90 za 1 kg. Květák 1 kus za 24,90. A Excellent 11,5 litru za 11,90. Lidl, to se vyplatí.
5: Rej.cz. Čtěte zpravodajský portál Rej.cz. Kdo chce vědět, co se děje, ten musí číst zprávy z Reje. Klikni na Rej.cz.
6: Co se tady děje?
7: Co se chystá?
8: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD,

0: od 1,7 litrů na 100 kilometrů.
1: Jo, a díky tech bonusu, teď super hybrid za cenu spalováku.
0: BYD, světový lídr v super úsporných technologiích. BYD.com.
2: Filmové léto v Přerově začíná a přiváží vám od 17. do 20. července kinematograf Bratří Čadíků. Na náměstí TG Masaryka můžete v těchto dnech vidět skvělé filmy. Užijte si skvělou filmovou zábavu v Přerově s kinematografem. Více na Facebooku Kultura Přerov.
3: Jsou koncerty, které slyšíte jen ušima, a pak ty, které vás pohladí na duši. Slovenský bard a písničkář Jano Svetlan Majerčík míří 11. listopadu do Olomouce s koncertem Vysokonávykový večer.
4: Veď predsa že sa radovať smiem.
3: Čeká nás oslava života a návrat ke kořenům v dokonalé akustice Červeného kostela v Olomouci.
5: Tu Jano Svetlan Majerčík. Vidíme sa v Olomouci a veľmi sa na vás teším.
3: Jano Svetlan Majerčík. Středa 11. listopadu v Olomouci a vstupenky za lepší ceny jen na smsticket.cz.

0: Metropole, taneční rádio z Olomouce.
1: Olé, tady je tvoje Metropole. Dneska ti představíme Eda Sheerana. Ed je jako ten kámoš, co tě vždycky vyslechne a přinese uklidnění, kdy...

0: jízdu bez nehod i bez kolon vám přeje AAA Auto Olomouc. Největší prodejce ujetých aut v regionu s nabídkou až 350 vozů na jednom místě.
1: Radio Metropole.
2: Radio Metropole.
3: Olé, tady je tvoje Metropole. A dneska si představíme britskou zpěvačku, co kombinuje taneční rytmy s noblesou a šarmem, jaký jen tak nenajdeš. Sophie Ellis Baxter má v sobě styl, který je jako šampaňský, jiskrný, elegantní a vždycky tě dostane do nálady. Její hlas je jako příjemný společenský rozhovor, co tě nikdy neunaví. Když ji posloucháš, můžeš si klidně představit taneční parket v nejlepším klubu, i když jsi doma v pyžamu. Tak drž frekvenci, další

Tady je Rádio Metropole, Majdalový ryby. Z rybníčku české hudební scény vytahuju kousky, které jste možná neslyšeli, ale určitě byste měli. Popadněte sluchátka a udice, jdeme na to. Dnešní rybička by vám možná mohla být trochu povědomá. O Drew Lindnovi jsme tady už spolu jednou mluvili. Tehdy v souvislosti s písničkou 2016, na které spolupracoval s Barielem. Dnes se ale mrkneme na jeho solovou novinku s názvem Bez šance. Altrockový single, který vám možná zboří stereotypy o love songích. Tenhle love song totiž není jen sladký, ale vzadu na patře při jeho poslechu můžeme cítit i trochu hořkosti. Na své si u něj přijdou milovníci kytarových solíček, fanoušci povedené aranže i ti, kteří budou poslouchat hlavně pro text. Je prostě znát, že Drew Linden není jen muzikant, ale taky producent a možná trochu básník. Však můžete posoudit sami. Tohle je Drew Linden a jeho single Bez šance.

0: si u nás poslechne něco svého, ty si tam najdeš to svoje a možná se shodnete i na nějaké oldies hitovce. Spojujeme generace.
1: Metropole.

0: Posloucháš Rádio Metropole.
1: Metropole.
0: Bylo 10 hodin. Zařizujete ložnici, dřevočal, matrace, polštáře a postele pro vaše zdraví a pohodlí. Neváhejte a navštivte naše prodejce dřevočal.cz.
1: Rádio Metropole. Olomoucký report.
2: Posloucháte zprávy. Soud ohledně loňské vraždy v Mírově nabral rychlý spád. 36-letý Patrik Cigoš dnes u Olomouckého krajského soudu prohlásil vinu a soud ji přijal. Nebude se tak provádět dokazování a rozsudek by měl padnout ještě dnes. Připomeneme, že muž ubodal loni v listopadu v Mírově na Mohelnicku svou partnerku a to jen 3 týdny po propuštění z vězení za předchozí vraždu. K činu došlo po hádce. Žalobkyně pro něj žádá 28 let vězení. On oznámil, že by chtěl méně než 25. Budeme sledovat, jak soud rozhodne.
1: Místní rádio, místní zprávy.
2: Vlaková výluka nás čeká tento víkend na trase spojující Přerovsko a Prostějovsko. Od soboty od rána do nedělního odpoledne nepojedou kvůli modernizaci trati vlaky mezi Přerovem a Nezamyslicemi. Pro cestující tu bude náhradní autobusová doprava.
3: V kalendáři máme úterý a to znamená, že je k dostání nové vydání týdeníku Kroměřížska. Co najdeme uvnitř? Rozhovor o bystřickém festivalu Alternativa nebo jak dopadl triatlon Morkovské chlap. Tato a další témata v novém týdeníku Kroměřížska.
4: Půda v Česku touží po dešti. Půdní sucho tu dosáhlo na téměř polovině území Česka extrémního stupně. Přičemž nejhůře je na tom Morava. Podle projektu Intersucho je na čtvrtině území relativní nasycenost pod 10%, což značí bod vadnutí, kdy už rostliny nemají odkud čerpat vláhu.
1: Sport.
2: Poznáme prvního finalistu fotbalového mistrovství světa. O postup do finále šampionátu se utkají v semifinálovém střetu fotbalisté Francie a Španělska. Francie bude usilovat o 3. postup do finále mistrovství světa v řadě. Výkop utkání je v 21 hodin našeho času.
5: Vyšším letním teplotám dnes bio na dvojce, to je střední zátěž. Chcete, aby se pořádně pročistil vzduch? Mohou to obstarat silné bouřky, více právě teď víme, jak bude. Ráno a dopoledne na Moravě mnohde sluníčko, přes den přibývání oblačnosti. Mohou se vytvořit silné bouřky s kroupami a přívalovými dešti. Denní teploty 26 až 30 stupňů Celsia. Počasí non-stop hodinu za hodinou. Sledujeme s vámi.
6: Jsem John. John Crane. A hledám nové kolegy do svých týmů. Podívej se na strojařina.másmysl.cz nebo se ozvi na práce@johncrane.com.
1: Rádio Metropole. Za volantem.
5: Blesková úterní doprava z Olomouce, z Valmezu, také z Mohelnice pro vás právě teď. Policie v úterý dopoledne hlídkuje v Olomouci na Volkrovce u tramvajové zastávky, také na Brněnské u City Inn hotelu a bacha na bouračky. Bourá se ve Valmezu na Rožnovské u Mountfieldu a také v Mohelnici u Molky na Třebovské. Policie na místě.
1: Rádio Metropole. Víc muziky, víc energie.

0: Radio Metropole.
1: Radio Metropole.
2: Olé, tady je tvoje Metropole. A tady je kluk z Nizozemska, co umí roztančit každou party, i kdyby si ji měl jen v obýváku. Sam Felt je Mr. Chill and Deep House. Jeho melodie jsou jako příjemný letní vánek, co ti hladí duši. Když ho posloucháš, máš pocit, že jsi někde na pláži s koktejlem v ruce. I když jsi zrovna v práci nebo ve škole. Jeho hudba je ideální mix relaxu a energie, kterou prostě musíš slyšet. Tak zůstaň naladěnej, protože další pecky přijdou na metr.

0: Radio Metropole
1: a dopolední chill. Baby, let's go! V chillu, nestresuj se a nasaj nejlepší vibe.
0: Metropole.
2: And it goes.

0: Dělat pro své okolí víc, než ukládá zákon. To je podstata společenské odpovědnosti. Olomoucký kraj zahajuje již 6. ročník prestižní ceny hejtmana za společenskou odpovědnost. Jste aktivní podnik, firma, živnostník, obec nebo nezisková organizace? Pak hledáme právě vás. Staňte se inspirací pro ostatní v CSR oblasti. Veškeré informace a přihlášku najdete na webu cenykraje.cz. Ukažte, že odpovědnost Vědné chování v našem kraji pomáhá tvořit lepší budoucnost. Těšíme se na vaši účast v roce 2026. www.cenykraje.cz.
1: Top of the Pop.
2: Top of the Pop.
1: Radio Metropole.

0: právě teď u Omoda a Jakeu. Ušetřete až 150 tisíc korun. Nečekejte a nasedněte vozy i hned k odběru. Jen do konce srpna. Super léto, super ceny.
1: Muzeum Kočárů vás zve na legendární akci roku Josef Kol. Přehlídka mistrů řemesel a večerní kouzelný program Rusalka. Výstava kočárů, mistři opratí, ušlechtilé koně a projížďky v kočárech. Josef Kol 18. července v Zámeckém parku v Čechách pod Kosířem. Více na historické kočáry.cz.
2: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
3: Hornoměstské hody jsou tu. 18. a 19. července to bude jízda, na kterou jen tak nezapomenete. Luna Park, dobroty a hlavně program, ze kterého se vám zatočí hlava. Malá kopaná, malování na obličej a tetování pro děti, kouzelnice Duoba Chris, Jump Team Rýmařov a taneční Brazil Show. Zahrají kapely Atmo Music, Queen Ways a Upstain a bude i DJ Rádia Haná. V neděli pak slavnostní průvod, mše svatá a 100 volných lístků na kolotoče. Hornoměstské hody v Horním městě u Rýmařova 18. a 19. července. Zve starosta Kamil Mach, Rádio Haná a Report.cz. www.horniměsto.cz.
4: Třídím doma, třídím venku, třídím, když venčím svoji fenku. Třídím v bytě, třídím na chatě, třídím v lese, třídím na maturitním plese. Třídím v leže, třídím u vody za běhu, třídím v létě, třídím v zimě na sněhu. Třídím skromně, třídím hodně. Třídím v práci, třídím ve škole, třídím, když řídím, i když jedu na kole. Vytřídím krabici od pici, i když se zřídím a mám malou opici. Třídím, když je mi pídně, třídím, když je mi krásně, dobrý texty recykluju a třídím špatný básně. Třídím vždy a všude, tak to bylo, je a bude. Má to smysl. Třiďte odpad.
5: Ekokom. Dopřejte svým dětem den, na který jen tak nezapomenou. Na Dni s horskou službou si vyzkouší, jaké to je zachraňovat v horách, splní dobrodružné výzvy a setkají se se skutečnými členy horské služby. Večer vystoupí Tomáš Klus, Mike Spirit a DJ. Vstup je zdarma, už tuto sobotu v Loučné nad Desnou.
6: Autorizovaný servis za cenu neautorizovaného. Ano, pokud má vaše BMW víc jak 4 roky, získáte v Kartek Olomouc díky programu BMW Fit Service 20% slevu na práci i originální díly. Přivezte nám váš vůz na pobočku Kartek Olomouc a přesvědčte se sami. Více na kartekgroup.com.
7: Posloucháš?
8: Radio Metropole.

0: Radio Metropole. Kam vyrazit?
1: Také v úterý jsme spolu, jsme svěží, jsme spokojení. Stejně jako vaše kolegyně, která na Face háže fotky z dovolené, zatímco vy za ní musíte dneska makat. Tak nebojte, i dneska to zvládneme spolu a užijeme si perfektní úterý s datem 14. července. Po práci můžeme vyrazit třeba do kina. Dál nás baví Mimonia Monstra. Tenhle animák pro děti i pro dospěláky se promítá v olomouckém Premier Cinemas v Šantovce. Dneska ho nabízí také kino v Uničově, Přerovská hvězda nebo kino v Boskovicích. V Hranicích ve středu zítra můžeme zajít na klasický český Big Beat v podání The Primitives Group. To je hranické kulturní léto, hrát se bude v zámecké zahradě klasický český Big Beat zítra od 18 hodin. A v Zábřehu si už ve čtvrtek budeme večer zpívat, že máme rádi víno svařené, že máme rádi svařák. Ano, Zábřeh ve čtvrtek pobaví Harley Revival v amfiteátru před zámkem na Masarykově náměstí. Koncertní show Harley Revival začíná ve 20 hodin. Těšíme se.
0: Rádio Metropole, kam vyrazit?
2: Je to to!
3: Fotbalové mistrovství světa je tady. Mějte dokonalý přehled a poslouchejte náš pravidelný fotbalový infoservis plný zajímavostí.
4: To je jasný.
3: S námi vám neuteče žádný gól.
5: Ten fotbal si musíš prosadit.
6: Jsou s osobními vozy Opel jejich majitelé spokojeni?
7: Já.
6: Protože jsou spolehlivé?
7: Já, natürlich.
6: A se zárukou na 5 let zdarma?
7: Já, sicher.
6: Spolehněte se na německou kvalitu a pořiďte si osobní vůz Astra, Moka nebo Frontera. Nyní v akční nabídce Umoto Morava, Brněnská 57, Olomouc.
8: IMJ Stavby. Stavíme občanské, průmyslové i bytové domy. Kompletní realizace od základu až po finální předání. Zajišťujeme také projekční a inženýrskou činnost. IMJ Stavby. Když chcete, aby se opravdu stavilo.
9: 30 rokov na scéně. No Limit O2 Arena.
10: 30 rokov kapely No Name na scéně. Oslávte to s nami 12. decembra 2026 v pražskej O2 aréne. Buďte pritom, alias kto nespieva, nežije.
11: Celá republika závidí severní Moravě poskytovatele internetu Náš Net. A víte proč? Rychlost a stabilita připojení, vlastní optická i rádiová síť, servis zdarma, chytrá televize, levný telefon. Zkrátka Náš Net. Koukněte a vyberte si náš-net.org.
12: Znáš špičkové kruisery a čtyřkolky Benda a vynikající motocykly Benelli? Stroje s několika nej tě zvou na Benda and Benelli Day přímo k dovozci těchto strojů Nevima Group příkazy u Olomouce. Vyzkoušej nejvýkonnější čtyřkolky a zcela nové kruisery Benda a novou modelovou řadu Benelli s novinkou Benelli 902 Explorer. Testovací jízdy motorek i čtyřkolek a pohodová atmosféra s občerstvením v sobotu 18. července od 9. Nevima Group příkazy.
13: Jedinečná událost tohoto léta míří do Olomouce.
14: Tady Jelen, zdravíme posluchače.
15: Ahoj!
16: Kapela Jelen odehraje 25. července na korunní pevnostce jeden ze svých exkluzivních koncertů v rámci rodinného festivalu Jelen Fest.
17: Čeká vás největší turné v historii kapely Jelen.
16: Těšte se na koncert pro děti, autogramiády, jedinečné galerie, písničkářku Adélu Orlovou a speciálního hosta Lipa s kapelou. Nezapomenutelný den plný zábavy pro malé i velké fanoušky.
17: Vstupenky a informace na jelenfest.cz.
16: Korunní pevnostka Olomouc, 25. červenec a den s kapelou Jelen.
18: Někdo vidí zahradu, ty vidíš možnosti. Přepni se do kutilského módu a buď pánem své zahrady. S Allegro to zvládneš snadno. Vše pro péči o zahradu najdeš v kategorii dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
19: Pivní a gulášové slavnosti v zámecké zahradě ve Velkém Týnci. Přijďte si užít tuto sobotu Starou pekárnu, Ztracené ráj, Děda Mládek Illegal Band, Premiér, Negativ a Cymbálku Zdeňka Zmeškala. K tomu soutěže ve vaření guláše, pivní slavnosti i program pro děti. Přijďte tuto sobotu do Velkého Týnce.
1: Rádio Metropole.
0: Tvoje dopoledne.
1: Tvoje rádio.
0: Metropole.
4: Olé, tady je tvoje Metropole. Dneska to rozjedeme s Davidem Guettou, francouzským DJem a producentem, který se stal jedním z největších jmen taneční hudby. Jeho beaty rozhýbou každou party a jeho skladby jsou synonymem pro energii a dobrou náladu. David Guetta je jako kamarád, co tě nikdy nenechá sedět.

0: Rádio Metropole.
1: Martina ti denně připravuje nové pozitivní horoskopy. Máš pocit, že tvůj život řídí spíš Murphyho zákony než hvězdy? Každý den ti mícháme pozitivní vibrace z vesmíru.
0: Metropole.

0: Rádio Metropole.
1: Tvoje dopoledne.
0: Tvoje rádio.
1: Metropole.
2: Olé, tady je tvoje Metropole. A teď přijde mladá zpěvačka, která má talent vyprávět příběhy jako žádná jiná. Gracie Abrams je známá pro svůj jemný a upřímný hlas, který se dokonale hodí k písním plným emocí a vnitřního boje. Její hudba je jako rozhovor s kamarádem, který ti naslouchá a chápe tě. A i když jsou její skladby často introspektivní, mají sílu tě rozhýbat i uklidnit zároveň. Pokud hledáš něco skutečně autentického a osvěžujícího, Gracie je jasná volba. Tak zůstaň naladěný, protože na Metropoli přinášíme ještě víc.

0: Posloucháš Rádio Metropole.
1: Metropole.
0: Bylo 11 hodin.
1: Rádio Metropole. Olomoucký report.
2: Vítejte u zpráv. Nová cyklostezka propojí Olomoucko s Prostějovskem. Záměr na novou cyklostezku mezi Lutínem na Olomoucku a Olšany u Prostějova se posunul vpřed. Lutín po vyřešení problémů s výkupy pozemků získal stavební povolení. Pokud uspěje se žádostí o dotace, chce začít stavět příští rok. Olšany už svůj úsek budují, píše o tom Deník.
1: Místní rádio, místní zprávy.
2: Významné osobnosti a místa Olomouckého kraje představuje nový webový portál Identita Olomouckého kraje. Web identita.olkraj.cz má posílit vztah obyvatel k regionu a představit se návštěvníkům. Najdeme na něm osobnosti a zajímavá místa. Smrt českého turisty v Alpách. V rakouském horském areálu u Salzburku včera zahynul 23-letý český horolezec, který se na začátku lezecké trasy zřítil do rokle. Úmrtí nyní vyšetřuje policie i české velvyslanectví.
1: Sport.
2: A už se opět rozjedou kola Tour de France. Velký cyklistický závod vyrazí na 10. etapu. Půjde o 166 km dlouhou horskou etapu se startem v Uriaku a cílem ve francouzském středohoří v Le Lioran. Na trati budou i čeští závodníci Vacek, Otruba a Bittmer. Budeme sledovat, jak se jim zadaří. Start je ve 13 hodin 25 minut.
0: Rádio Metropole. Co na sebe? Úterní počasí bylo nahané, zpočátku klidné, ale během dne začne přibývat oblačnosti. Už kolem poledne se na horách vytvoří první přehánky a bouřky. Odpoledne a večer se rozšíří i do dalších částí Olomouckého kraje. Ojedinělé mohou být i velmi silné. Nejvyšší teploty vystoupí až na 30 stupňů. Ve středu bude oblačnost ještě více a na většině území musíme počítat s deštěm. Teploty klesnou na 22 až 26 stupňů. Zatímco u nás budou odpoledne hrozit bouřky, ve Středomoří bude pokračovat vlna veder s teplotami přes 35 stupňů.
3: Vaše tělo a mysl volá. Centrum zdraví Bohuňovice. Bazén, relax, vyžití i pro děti. Útulný penzion v areálu. To je Centrum zdraví Bohuňovice.
1: Rádio Metropole. Za volantem.
0: Olomouci, narazíte na policejní hlídky, jedna je na okružní, další na brněnské a nebo stojí také na přerovské. A na cestách pozor i na nehody, ty nám hlásíte mezi obcemi Ludíkov a Žďárná, také mezi Kladeruby a Choryně a nebo kousek od obce Troubky.
4: 35 let s vámi na cestách. Auto Kubíček, Renault, Dacia, Šumperk, Olomouc. Spolehlivě, férově, vždy něco navíc. Auto Kubíček.cz.
1: Rádio Metropole.
0: Víc muziky,
1: víc energie.
0: Víc energie.

0: I v letošním roce v prestižní anketě ceny Olomouckého kraje za přínos v oblasti životního prostředí oceňuje Olomoucký kraj jednotlivce, firmy a obce, kterým na životním prostředí záleží. www.cenykraje.cz. Kdo si odnese cenu veřejnosti za přínos v ochraně životního prostředí? O tom rozhodnete právě vy. Hlasujte do 31. srpna na www.cenykraje.cz. Děkujeme.
1: Top of the Pop.
2: Top of the Pop.
1: Radio Metropole.

0: Rádio Metropole. Kam na oběd?
1: Posloucháš Rádio Metropole a začalo ti kručet v břiše? Tak to je dobře. Víme, kam zajít v Olomouci na oběd. Smažený duet řízečků, domácí bramborový salát, zapečená niva v bramboráku nebo Cezar salát, tak to mají dneska v Bounty Rock Café. Čočka na kyselo, dýňové placky nebo česnečka, to si můžeš dát v restauraci Koza zůstala celá. Filírovaná vepřová panenka ve slaninovém kabátku s bylinkovou omáčkou anebo dušená vepřová plec v dušené mrkvičce s hráškem a máslem. To si pro tebe připravil Baseball Pub and Grill na Lascích. A vepřový guláš Petra Voka, zapečené brambory se zelím a nivou anebo brněnský kuřecí řízek, tak to nabízí univerzitní menza. Další polední menu najdeš na olomouc.cz a na Rádiu Metropole dál víc muziky, víc energie.
0: Meníčka v Metropoli.
2: Plážový míč od Dr. Max? To se hodí. Vybavte se na léto v lékárnách s kartou výhod a na e-shopu Dr. Max. K nákupu sluneční péče od 500 korun až do konce srpna získáte plážový míč. Užijte si aktivní léto a starosti pustte k vodě. Dr. Max.
3: Léto je čas slunce, odpočinku i nových příležitostí. Hledáte přivýdělek nebo dlouhodobou spolupráci? Přidejte se k nám. Ve firmě Geisler jsou pro vás dveře otevřené. Zároveň děkujeme všem zaměstnancům, kteří už nyní jsou součástí našeho týmu, za práci, která je často nenápadná, ale každý den zanechává viditelnou stopu. Přejeme vám krásné slunečné dny, plné pohody a dobrých rozhodnutí. Geisler, vaše úklidová firma.
4: Využijte slev na Zalandu, ušetřete až 70% na stylových kouscích, které oživí váš šatník. Co si vezmu na sebe, když po práci vyrážím k vodě? Co si vezmu na sebe, když si chci užít festival naplno? Vyberte si ten pravý outfit na jakoukoliv příležitost a ušetřete až 70% nyní na Zalando.cz. Co si vezmu na sebe? Zalando.
5: Datart vyhlašuje Datart nákupy.
6: Slyším, Datart nákupy?
5: Ano, Datart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Více pohody z léta vám dopřejí malé domácí spotřebiče, které teď u nás pořídíte s až 30% slevou.
6: To je mazec.
5: Datart, opravdový elektrospecialista.
7: Sluneční kosmetika Solero pro každodenní dobrodružství na slunci. Spolehlivá ochrana před slunečním zářením, vhodná pro citlivou pokožku i pro děti. A když den skončí, produkty po opalování pomůžou pokožku sklidnit a regenerovat. Nově i sprej s pantenolem. Solero, pouze v Benu.
8: Olomoucký report CZ. Pořád se něco děje.
9: A pokud chceš mít info i ty, co se tady právě stalo, mrkni na report CZ.
10: I na dovolené můžete mít přehled, proto sledujte aktuální dění v našem regionu.
8: Report CZ. Zpravodajský report z Olomouckého kraje.
0: Tohle je Radio Metropole.

0: Radio Metropole.
1: Radio Metropole.
2: Olé, tady je tvoje Metropole. A dneska si představíme britskou zpěvačku, co kombinuje taneční rytmy s noblesou a šarmem, jaký jen tak nenajdeš. Sophie Ellis Baxter má v sobě styl, který je jako šampaňský. Jiskrný, elegantní a vždycky tě dostane do nálady. Její hlas je jako příjemný společenský rozhovor, co tě nikdy neunaví. Když ji posloucháš, můžeš si klidně představit taneční parket v nejlepším klubu, i když jsi doma v pyžamu.

0: of the Pop.
1: Top of the Pop.
0: Radio Metropole. Top of the
2: Pop. Olé, tady je tvoje Metropole. Dneska ti představíme Dua Lipu, zpěvačku, která dobývá svět svým silným hlasem a nezaměnitelným stylem. Její hudba je jako energická jízda, co tě nenechá v klidu a rozproudí každou párty.

0: Metropole, hudební energy drink do tvých uší. Od žhavého Mexika přes kanadský chill až po obří finále v samotném srdci New Yorku. Světový fotbal teď nekompromisně diktuje tempo celé planetě a my jsme v tom s tebou. Buď u všeho podstatného, nenech si ujít žádný gól a nalaď si náš pravidelný infoservis z mistrovství světa.
1: Mistrovství světa ve fotbale Infoservis.
2: Dali byste skoro 10 000 korun za kousek trávy v průhledné krabičce? Možná si říkáte, že za ty prachy si raději na zahradu pořídíte sekačku nebo zahradní nábytek. Jenomže pozor, pokud je to tráva z finále fotbalového mistrovství světa, zájemci by se prý mohli najít. Ano, FIFA nabízí fanouškům opravdové kousky trávníku, na kterém se bude hrát finále. Každý kus trávy má být zalitý v akrylovém bloku, dostane certifikát pravosti i video dokazující, odkud přesně pochází. Jestli od praporku a nebo z vápna. A cena? V přepočtu bezmála 10 000 korun. Finále mistrovství světa se hraje už tuto neděli.
1: Nejlepší fotbalové info z mistrovství světa. Každý den v tomto čase a na tomto rádiu.
3: Jsou s osobními vozy Opel jejich majitelé spokojeni?
4: Já.
3: Protože jsou spolehlivé?
4: Já, natürlich.
3: A se zárukou na 5 let zdarma?
4: Já, sicher.
3: Spolehněte se na německou kvalitu a pořiďte si osobní vůz Astra, Moka nebo Frontera. Nyní v akční nabídce Umoto Morava, Brněnská 57, Olomouc.
5: Nuda? To je zde sprosté slovo. V lanovém centru Proud v Olomouci vás čeká pořádný adrenalin. Obří houpačka do výšky 16 metrů a spousta atrakcí na zemi i ve vzduchu. Nech se bezpečně přivázat, ať se můžeš pořádně odvázat. Otevřeno denně. Lanové centrum Proud v Olomouci.
6: Party, nemáme čas. Musíme zpátky do minulosti, jinak Allpran ztratí svou budoucnost.
7: Doktore, ale DeLorean je mimo provoz.
6: Na elektrokolech a kolech od Allpranu. Dojedi s nimi kamkoliv.
7: Skvělý nápad. Už to vidím. Elektrokola mají už za 19 900 a dětská kola za 3 000.
6: Rychle na Libušinu 101 v Olomouci. Allpran, naše cyklistická budoucnost začíná teď.
8: Navštivte nás ještě dnes a zachraňte svoji budoucnost. Allpran.cz.
9: Kdo utopí konkurenci a urve si flek v rádiu?
10: Rozhodněte o osudu budoucích hvězd dřív, než skončí zpátky v garáži.
9: Boj o slávu v soutěži Radio Talent 2026 je tady.
10: Klikejte a hlasujte na radiotalent.cz, ale pospěšte si, konec je už 31. července.
9: Akci finančně podpořil Olomoucký kraj.
11: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou plec v ceně 59,90 za 1 kg. Květák jeden kus za 24,90. A Excellent 11,5 litru za 11,90. Lidl, to se vyplatí.
12: Jedině Sezako z Olomouce vám doma vyřeší ucpaný odpad nebo vyveze žumpu, ale čistí také nádrže sacím bagrem a odváží nebezpečné odpady. Jedině Sezako.
13: Na zahradu, na terasu, Tyton, Tyton, dlažby, ploty, sluší všude přitom, Tyton.
14: Moderní dlažba Wave od Dytonu. 3 atraktivní odstíny. V síti stavebnin Tradix nyní se slevou víc než 16%. Více na tradix.cz.
15: Posloucháš?
16: Radio Metropole.

0: Rádio Metropole.
1: Tak co? Zajímá tě, co se děje, jaké bude počasí a kudy je nejlepší jet? Super, jdem na to. Posloucháš Rádio Metropole.
0: Metropole.
1: Bylo 12 hodin.
2: Zařizujete ložnici, dřevočal, matrace, polštáře a postele pro vaše zdraví a pohodlí. Neváhejte a navštivte naše prodejce dřevočal.cz.
1: Rádio Metropole, Olomoucký report.
3: Začínají zprávy. Soud vynesl trest za vraždu v Mírově. Olomoucký krajský soud uložil 36-letému Patriku Cigošovi 27,5 roku vězení. Muž loni v listopadu ubodal pohádce svou partnerku v Mírově na Mohalnicku. Čin spáchal 3 týdny po propuštění z mírovské věznice, kde si odpikával trest za předchozí vraždu. Ženě zasadil 630 bobních ran do hlavy a krku. Vinu přiznal. Rozsudek zatím není pravomocný.
4: Obžalovaným byl uložen výjimečný trest odnětí svobody 27,5 roku, neboť se dopustil činu, jehož povaha byla velmi vysoká, závažnost činu. Tak ten předchozí čin, ten našel zohlednění v rámci právní kvalifikace, kdy mu právě hrozilo 15 až 20 let odnětí svobody nebo výjimečný trest odnětí svobody, nicméně bylo třeba zohlednit i zejména tu škodlivost činu spočívající ve zvlášť surovém a trýznivém způsobu spáchání.
3: Komentoval trest soudce Jiří Barbořík. Další významné investice do dopravy čekají letos Olomouc. Město již modernizuje křižovatky v centru a upravuje Pražskou ulici. O dalších projektech v Olomouci hovoří investiční náměstek Miloš Tichý na webu report.cz či na webu podcasty.olomouc.eu. Šumperk žije hasičským sportem. Dnes tu začíná mistrovství světa mladých hasičů. Do města dorazily reprezentace z 23 států, které čítají na 770 mladých sportovců. Pro Šumperk jde o největší mezinárodní akci v jeho historii. Hasičský šampionát v Šumperku potrvá do 18. července. Dnes večer před 20. hodinou v Pavlíněně dvoře dojde ke slavnostnímu zahájení velké akce. Součástí ceremoniálu bude také zapálení slavnostního ohně.
0: Sport.
3: Novou práci má bývalý elitní biatlonista Adama Václavík. Po skončení závodní kariéry se stala trenérem u českého akademického týmu, doplnil kouče Zdeňka Vítka. Informuje o tom Český biatlonový svaz.
1: Rádio Metropole, co na sebe.
5: Úterý bude podle meteorologů v Česku velmi perný den. Vydali k němu 3 výstrahy před vedrem, požáry a bouřkami. Ranní sluníčko odpoledne vystřídají přeháňky a bouřky, které mohou být výjimečně i velmi silné. Meteorologové upozorňují na možnost přívalového deště krup kolem 2 cm i silnější nárazy větru. Nejvyšší teploty dnes vystoupí na 30 stupňů Celsia. Ve středu nás čeká převážně velká oblačnost a počasí se začne uklidňovat až během večera. Teploty se budou pohybovat mezi 22 a 26 stupni.
6: Jsem John. John Crane. A hledám nové kolegy do svých týmů. Podívej se na strojařina.másmysl.cz nebo se ozvi na práce@johncrane.com.
1: Rádio Metropole. Za volantem.
5: Olomouckých cest aktuálně hlásíme klid. Policejní hlídky mají nejspíš obědovou pauzu. Naopak v obci na Pajedla v ulici Nádražní kontrolují policisté maximální povolenou rychlost bez přestání. Číhají na vás i na D55 na trase Hulín-Otrokovice mezi exity Hulín-Východ a Otrokovice-Sever. Pozor také na nehody, které dořešujeme aktuálně mezi obcemi Ludíkov až Žďárná a nebo taky mezi obcemi Kladeruby a Choryně. Tak i tady nohu z plynu.
0: Rádio Metropole.
1: Víc muziky, víc energie. Víc energie. It's Friday then.

0: svým favoritům v prestižní anketě Ceny Olomouckého kraje za přínos v oblasti cestovního ruchu www.cenykraje.cz, na kterém místě se vám líbilo. Kdo vám zpříjemnil výlet, potěšil vás službou nebo vás přiměl říct si, sem se musím vrátit. Podpořte svým hlasem finalisty v 5 kategoriích. Kdo vyhraje, tak o tom rozhodnete právě vy. Děkujeme za vaše hlasy do 31. července na www.cenykraje.cz.
1: Tohle je Radio Metropol.

0: co se tady děje?
1: Co se chystá?
2: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
0: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
2: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou plec v ceně 59,90 za 1 kg. Květák 1 kus za 24,90. A Excellent 11 půl litru za 11,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Je konec, víc už spolu nezažijem. Je to vrak, ale Kivek v Mladějovicích u Štenberka mi za něj dá 3 000 korun. Vezu kompletní autovrak na tuto pobočku a Kivek se o vše postará. Kivek s měkkým I a dvojitým B, CZ.
5: V Grand Optical víme, že život je plný příběhů. Od prvního rande až po svatbu. S multifokálními brýlemi na všechny vzdálenosti uvidíte jasně každý detail příběhu vašeho života. Nyní multifokální skla za cenu běžných. Grand Optical, pomáháme vám vidět lépe.
6: Autorizovaný servis za cenu neautorizovaného. Ano, pokud má vaše BMW víc jak 4 roky, získáte v Kartek Olomouc díky programu BMW Fit Service 20% slevu na práci i originální díly. Přivezte nám váš vůz na pobočku Kartek Olomouc a přesvědčte se sami. Více na kartekgroup.com.
7: Někdy stačí pár změn, aby byl domov víc tvůj. S Allegro si vytvoříš přesně takovou atmosféru, jakou chceš. Stylové dekorace a doplňky najdeš v kategorii Dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
8: Tohle je Radio.

0: tohle je Radio Metropole.
1: Čau, čau, čau, tady Mikael, tohle je moje novinka Spolu a já děkuju Rádiu Metropole, že podporuje moji muziku.

0: Metropole právě dnes.
1: Máme úterý 14. července, narozeniny slaví showman Michal David, zpěvačka Magda Malá a právě dnes by slavil i náš mistr Karel Gott. Svátek má každá Karolína a Francie dnes žije vojenskými přehlídkami jako připomínka dne dobytí Bastily roku 1789 a v roce 1993 spatřuje světlo světa první hudba ve formátu MP3. A kdo by tehdy řekl, že se nám jednou tisíce songů vejdou do kapsy. Vaše oblíbené letní hity hrajeme v nejvyšší kvalitě i v úterý 14. července.
0: Metropole právě dnes.
2: Tohle je
3: Radio Metropole.
4: Olé, tady je tvoje Metropole. A teď přijde něco pro fanoušky pořádný taneční jízdy. Čestou. Tenhle nizozemský Mr. DJ je legenda, která stojí za miliony tanečních momentů po celém světě. Jeho sety jsou jako výlet do elektrického světa, kde je všechno možné a zábava nekončí. Kdyby elektronika měla krále, čestou by měl korunu a žezlo. Takže jestli chceš pořádnou dávku energie a beatu, zůstaň naladěnej. Další pecky a zajímavosti přijíždějí na Metropoli.

0: kámoši, kteří ti dělají společnost, ať už si kdekoliv. OK, automatické hudební streamy jsou fajn, ale my ti občas i něco řekneme. A to se cení.
1: Radio Metropole.

0: Váš Rádio Metropole. Metropole. Bylo 13 hodin. Rádio Metropole. Olomoucký report.
1: Zprávy jsou tu, pojďte si je poslechnout. Milionový podvod na Olomoucku. Dejte si pozor, do čeho investujete. Olomoučtí policisté vyšetřují podvod s investováním. Neznámý pachatel zlákal ženu z Olomoucka ke zhodnocení peněz. Vymámil z ní postupně 2,5 milionu korun. Hrozí mu za to i 8 let vězení. Podvodník ženu přesvědčil ke sdílení obrazovky telefonu a instalaci kryptopeněženek a aby se dostala k údajnému zisku, musela posílat další peníze. A další.
2: Podvodníky zmanipuloval tak obratně, že poškozená neváhala zažádat o půjčky nejen u bank a nebankovních institucí, ale dokonce i u svých známých. Jak žena postupně peníze získávala, byla instruována buď k bezhotovostním převodům, anebo v několika případech i předání hotovosti kurýru. Celkem ženu připravili o finanční prostředky ve výši téměř 2,5 milionu korun.
1: Doplnil policejní vrchní inspektor Jaroslav Herzán. Hasiči už šestým dnem likvidují rozsáhlý požár výškové budovy v bývalém baťovském továrním areálu ve Zlíně. Prolévají horké sutiny objektu. Příčiny požáru ani výše škod stále nejsou známy.
3: Šest jednotek, které pořád čerpají vodu z řeky Břevnice a prolévají vlastně to místo, kde jsou ty sutiny. Ty se prolévají, protože tam ta teplota opravdu je pořád stále vysoká. A co se týče dronové služby, tak ta je taktéž na místě a bude opět monitorovat.
1: Říká za hasiče Zlínského kraje mluvčí Lucie Javoříková. Doplníme, že požár ve Zlíně si podle hasičů nevyžádal žádné zranění. Policie událost prověřuje jako obecné ohrožení z nedbalosti. Případnému viníkovi, který by požár způsobil, hrozí až 5leté vězení, píše ČTK. Bouřky a přívalové deště dnes hrozí po celé České republice. Pokud půjdete odpoledne ven, tak pro jistotu s deštníkem. Před bouřkami varují meteorologové na celém území Česka.
4: Během dne očekáváme na celém území riziko velmi silných bouřek, doprovázených přívalovým deštěm s úhrny kolem 50 mm, kroupami o průměru kolem 2 cm a nárazy větru kolem 25 metrů za sekundu, tedy 90 km za hodinu. Pavel Borovička, Český hydrometeorologický ústav.
1: Sport. Dalibor Svrčina vstupuje na turnaj ATP ve švédském Vostadu. Přední tenista prostějovského klubu vyzve v prvním kole antukového turnaje bulharskou divokou kartu Grigora Dimitrova. Duel má začít nyní okolo 13. hodiny. Výsledek vám přineseme.
0: Rádio Metropole, to na sebe.
5: Nahané nás dneska čeká proměnlivé počasí. Začali jsme se sluníčkem a odpoledne a večer se na mnoha místech objeví přehánky a bouřky, které budou postupně četnější. Ojedinělé mohou být i velmi silné a doprovázené přívalovým deštěm, kroupami nebo silným větrem. K tomu nám teploty vystoupí až na tropickou třicítku. Také středa bude deštivější. Srážek začne ubývat až večer a odpolední maxima se budou pohybovat mezi 22 a 26 stupni. Aktivita klíšťat zůstává v celé České republice vysoká, takže při výletu do přírody se vyplatí nezapomenout na repelent.
6: Vaše tělo a mysl volá. Centrum zdraví Bohuňovice. Bazén, relax, vyžití i pro děti. Útulný penzion v areálu. To je Centrum zdraví Bohuňovice.
0: Rádio Metropole. Za volantem.
5: Olomouci na Brněnské, dodržujte maximální povolenou rychlost, číhá tu policejní hlídka. Pozor si dejte také na čerstvou nehodu, kterou řešíme ve Šternberku v ulici Jívavská. Jsou tu v sobě dvě osobní auta a bouralo se také na D55 na trase Hulín-Otrokovice mezi exity Hulín-Východ a Otrokovice-Sever. Kolony se tu ale zatím netvoří.
7: 35 let s vámi na cestách. Auto Kubíček, Renault, Dacia, Šumperk, Olomouc. Spolehlivě, férově, vždy něco navíc. Auto Kubíček.cz

0: Dělat pro své okolí víc, než ukládá zákon. To je podstata společenské odpovědnosti. Olomoucký kraj zahajuje již 6. ročník prestižní ceny hejtmana za společenskou odpovědnost. Jste aktivní podnik, firma, živnostník, obec nebo nezisková organizace? Pak hledáme právě vás. Staňte se inspirací pro ostatní v CSR oblasti. Veškeré informace a přihlášku najdete na webu cenykraje.cz. Ukažte, že odpovědné chování v našem kraji pomáhá tvořit lepší budoucnost. Těšíme se na vaši účast v roce 2026. www.cenykraje.cz.
1: Top of the Pop.
2: Top of the Pop.
1: Radio Metropole.

0: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
1: Znáš špičkové kruisery a čtyřkolky Benda a vynikající motocykly Benelli? Stroje s několika nej tě zvou na Benda and Benelli Day přímo k dovozci těchto strojů Nevima Group příkazy u Olomouce. Vyzkoušej nejvýkonnější čtyřkolky a zcela nové kruisery Benda a novou modelovou řadu Benelli s novinkou Benelli 902 Explorer. Testovací jízdy motorek i čtyřkolek a pohodová atmosféra s občerstvením v sobotu 18. července od 9. Nevima Group příkazy.
2: Muzeum Kočárů vás zve na legendární akci roku Josef Kol. Přehlídka mistrů řemesel a večerní kouzelný program Rusalka. Výstava kočárů, mistři opratí, ušlechtilé koně a projížďky v kočárech. Josef Kol 18. července v Zámeckém parku v Čechách pod Kosířem. Více na historickékočáry.cz.
3: Sluneční kosmetika Solero pro každodenní dobrodružství na slunci. Spolehlivá ochrana před slunečním zářením, vhodná pro citlivou pokožku i pro děti. A když den skončí, produkty po opalování pomůžou pokožku sklidnit a regenerovat. Nově i sprej s pantenolem. Solero, pouze v Benu.
4: Ahoj, tady Cenfluencer. Teď nemůžu mluvit, protože procházím tisíce produktů za ty nejnižší ceny na Allegro. Podrobnosti najdeš na allegro.cz v sekci Záruka nejnižší ceny. Užívej si víc za méně. Allegro.
5: Celá republika závidí severní Moravě poskytovatele internetu Náš Net. A víte proč? Rychlost a stabilita připojení, vlastní optická i rádiová síť, servis zdarma, chytrá televize, levný telefon. Zkrátka Náš Net. Koukněte a vyberte si náš-net.org.
6: Zámek Tovačov vás zve tuto neděli na nádvoří zámku. Vypukne tu minifestival loutkových divadel. Čtyři pohádky v podání loutkového divadla Bauerovi Josefov a dřevěné divadlo Honzy Hrubce. Vaše děti budou nadšené, tak se zastavte tuto neděli do Tovačova na zámek a užijte si divadlo.
7: Právě teď u Omoda a Jakeu. Ušetřete až 150 tisíc korun. Nečekejte a nasedněte vozy i hned k odběru. Jen do konce srpna. Super léto, super ceny.
8: IMJ Stavby. Stavíme občanské, průmyslové i bytové domy. Kompletní realizace od základu až po finální předání. Zajišťujeme také projekční a inženýrskou činnost. IMJ Stavby. Když chcete, aby se opravdu stavilo.
9: Léto je čas slunce, odpočinku i nových příležitostí. Hledáte přívidělek nebo dlouhodobou spolupráci? Přidejte se k nám. Ve firmě Geisler jsou pro vás dveře otevřené. Zároveň děkujeme všem zaměstnancům, kteří už nyní jsou součástí našeho týmu, za práci, která je často nenápadná, ale každý den zanechává viditelnou stopu. Přejeme vám krásné slunečné dny, plné pohody a dobrých rozhodnutí. Geisler, vaše úklidová firma.

0: Jízdu bez nehod i bez kolon vám přeje AAA Auto Olomouc. Největší prodejce ujetých aut v regionu s nabídkou až 350 vozů na jednom místě.
1: Tohle je Radio Metro.

0: nejlepší, jen to nejlepší, to nejlepší z našeho vysílání.
1: Začínáme další reklamní rozhovor. Naše rádio je partnerem těch nejlepších akcí kolem nás a dneska vás pozveme na jednu z nejoblíbenějších letních slavností na severu našeho kraje. Už o tomto víkendu se koná další ročník horoměstských slavností. Co všechno nás čeká, pojďme to zjistit na telefonu starosta Horního Města Kamil Mach. Dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Rok utekl jako voda, horoměstské slavnosti, naše oblíbená akce jsou znovu tady. Na jaký hudební program se tentokrát můžeme těšit?
2: Tak začneme v 17.00 velmi populární kapelou zejména pro mladší a střední vrstvy a to je Atmo Music a

0: Epstein a samozřejmě DJ.
1: To, co jsme slyšeli, je sobotní program. Každý rok dorazí spousta lidí z širokého okolí. Jak máme letos vyřešené parkování?
0: Parkování máme všude kolem sportovního areálu a dále pod sportovním areálem máme vyhrazenou parkovací plochu v obci. Jsou i další volná parkoviště u větších bytových domů.
1: Dobře, pane starosto, máme zajištěný hudební program. Máme zajištěné také parkování. Jaký je další doprovodný program pro děti, pro rozpěláky? Na co se můžeme těšit?
0: Tak v sobotu od rána je to tradiční turnaj v Malé Kopané. Od oběda samozřejmě pro děti tam nafukovací skluzavky bezplatně, malování na obličej a tetování a samozřejmě zajištěný po celý víkend i Luna Park, kde bude zejména velká lavice a velký autodrom.
1: To je akce pro celou rodinu hornoměstské slavnosti o tomto víkendu a závěrem poprosím o rychlou odpověď. Když už někdo přijede na Bruntálsko do horního města a nechce vidět jen pódium, jen Luna Park, ale i nějaký typ na výlet, co byste doporučil?
0: Pokud zavítá přímo do horního města, už teď se podívá na stránky hornoměstskepodzemí.cz, může si zarezervovat vstup do našeho středověkého stříbrného dolu, případně může navštívit naše rešovské vodopády a nebo blízké Rudě navštívit Křížový vrch, odkud je nádherný výhled všude do okolí.
1: Naším hostem byl starosta horního města pan Kamil Mach. Děkujeme za pozvání a přejeme, ať se o tomto víkendu letošní hornoměstské slavnosti vydaří jak v sobotu, tak v neděli a ať hlavně vyjde počasí.
0: Děkuji.
1: Reklamní rozhovor je na konci a my dál hrajeme vaše oblíbené hity.
2: To nejlepší, jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání. Radio Metropole.
3: Radio Metropole. Radio Metropole.
2: Tvoje odpoledne.
3: Tvoje rádio.
2: Metropole.

0: Posloucháš? Rádio Metropole.
1: Olé, tady je tvoje Metropole. A teď se podíváme na další kousek elektronického nebe. Glockenbach. Tenhle producent je jako alchymista, co míchá funky beaty s housem a vytváří zvuk, který tě nenechá v klidu. Jeho rytmy jsou jako jízda na horské dráze, která je zároveň hladká a plná překvapení. A jestli tě baví taneční hudba s pořádnou dávkou originality, Glockenbach je jasná volba. Tak nezapomeň zůstat naladěný, další novinky jsou jen na Rádiu Metropole.

0: Váš rádio Metropole. Metropole. Bylo 14 hodin.
1: Zařizujete ložnici, dřevočal, matrace, polštáře a postele pro vaše zdraví a pohodlí. Neváhejte a navštivte naše prodejce dřevočal.cz.
0: Rádio Metropole, Olomoucký report.
2: Děkujeme, že nás posloucháte, jsou tu zprávy. Olomouc hledá svého učitele roku, město vyzývá k hlasování v anketě, do níž mohou nominovat favorita žáci, rodiče, ředitele, pedagogové i široká veřejnost. Vyhlášení výsledku bude v září v Moravském divadle Olomouc.
3: Věříme, že učitelé si zaslouží nejen poděkování na konci školního roku, ale i veřejné uznání za svou každodenní práci, trpělivost, inspiraci a energii, kterou věnují vzdělávání dalších generací. Návrhy mohou posluchači podávat elektronicky prostřednictvím webového formuláře na webu olomouc.eu do 23. srpna a já doufám, že jich bude skutečně hodně.
2: Vysvětluje mluvčí města Olomouce Jan Horejš.
0: Místní rádio, místní zprávy.
2: Zastávky městské hromadné dopravy v Přerově projdou úpravou, dostanou nové panely s údaji o spojích. Modernizace se dotkne 16 vytížených stanovišť ve městě a v místních částech. Práce začnou ve středu a hotovo bude v listopadu. A co se děje v Hranicích? Vstup do zámecké zahrady od kavárny je nově zavřený. A to až do konce roku. Kvůli probíhající opravě zámecké věže, horní vstup do zahrady od hotelu je průchozí ve všední dny od 14 hodin. Cenové stropy benzínu a nafty v Česku končí. Vláda už regulaci cen pohonných hmot neprodloužila. Cenové stropy budou platit naposledy v neděli, pak už se ceny pohonných hmot budou řídit zase jen trhem. Připomeneme, že Česko k dennímu nastavování cenových stropů nafty a benzínu přistoupilo v první polovině dubna v reakci na zdražování ropy kvůli konfliktu na Blízkém východě.
4: Ministerstvo financí bude ceny a marže i nadále pozorně monitorovat. Pokud by kdokoliv chtěl konec regulace zneužít, nebo pokud by se situace na Blízkém východě opět vyhrotila, okamžitě zasáhneme. V tuto chvíli je ale situace již delší dobu stabilizovaná a státní zásah už není nutný.
2: Komentovala situace ministryně financí Alena Schillerová.
0: Sport.
2: Poznáme prvního finalistu fotbalového mistrovství světa. O postup do finále šampionátu se utkají v semifinálovém střetu fotbalisté Francie a Španělska. Francie bude usilovat o třetí postup do finále mistrovství světa v řadě. Výkop utkání je v 21 hodin našeho času.
0: Rádio Metropole. Co na sebe.
5: Úterní počasí bylo nahané, zpočátku klidné, ale během dne začne přibývat oblačnosti. Už kolem poledne se na horách vytvoří první přehánky a bouřky. Odpoledne a večer se rozšíří i do dalších částí Olomouckého kraje. Ojedinělé mohou být i velmi silné. Nejvyšší teploty vystoupí až na 30 stupňů. Ve středu bude oblačnost ještě více a na většině území musíme počítat s deštěm. Teploty klesnou na 22 až 26 stupňů. Zatímco u nás budou odpoledne hrozit bouřky, ve Středomoří bude pokračovat vlna veder s teplotami přes 35 stupňů.
6: Jsem John, John Crane, a hledám nové kolegy do svých týmů. Podívej se na strojařinamásmysl.cz nebo se ozvi na práce@johncrane.com.
0: Rádio Metropole za volantem.
5: Zatím jezdíme bez nehod, tak jen tak dál. Samozřejmě velká pochvala pro vás. Policejní hlídky máme na D1 na trase Ostrava-Přerov mezi exity Hranice a Lipník nad Bečvou Loučka. Další je na D35 na trase Olomouc-Lipník nad Bečvou na exitu Velký Újezd a pokutu můžete dostat i na D55 na trase Otrokovice-Hulín mezi exity Otrokovice-Sever a Hulín-Východ. Tak nohu z plynu.
0: Rádio Metropole

0: Rádio Metropole
1: a odpolední chill. Perfektní kulisa k tvému rozhodnutí, že už máš dneska padla.
2: Dneska padla.

0: letošním roce v prestižní anketě ceny Olomouckého kraje za přínos v oblasti životního prostředí oceňuje Olomoucký kraj jednotlivce, firmy a obce, kterým na životním prostředí záleží. www.cenykraje.cz. Kdo si odnese cenu veřejnosti za přínos v ochraně životního prostředí? O tom rozhodnete právě vy. Hlasujte do 31. srpna na www.cenykraje.cz. Děkujeme.
1: Top of the Pop.
2: Top of the Pop.
1: Radio Metropole. Top of the Pop.

0: Tatart nákupy?
1: Ano, Tatart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Využijte splátek bez navýšení a dopřejte si vysněné elektro už dnes, aniž byste zaplatili cokoliv navíc.
0: To je mazec.
1: Tatart, opravdový elektrospecialista.
2: Jedinečná událost tohoto léta míří do Olomouce.
3: Tady Jelen, zdravíme posluchače.
4: Ahoj!
5: Kapela Jelen odehraje 25. července na Korunní pevnostce jeden ze svých exkluzivních koncertů v rámci rodinného festivalu Jelen Fest.
2: Čeká vás největší turné v historii kapely Jelen.
5: Těšte se na koncert pro děti, autogramiády, jedinečné galerie, písničkářku Adélu Orlovou a speciálního hosta Lipa s kapelou. Nezapomenutelný den plný zábavy pro malé i velké fanoušky.
2: Vstupenky a informace na jelenfest.cz.
5: Korunní pevnostka Olomouc, 25. červenec a den s kapelou Jelen.
6: Plážový míč od Dr. Max? To se hodí. Vybavte se na léto v lékárnách s kartou výhod a na e-shopu Dr. Max. K nákupu sluneční péče od 500 korun až do konce srpna získáte plážový míč. Užijte si aktivní léto a starosti pustte k vodě. Dr. Max.
7: Třídím doma, třídím venku, třídím, když venčím svoji fenku. Třídím v bytě, třídím na chatě, třídím v lese, třídím na maturitním plese. Třídím v leže, třídím u vody za běhu, třídím v létě, třídím v zimě na sněhu. Třídím skromně, třídím hodně. Mám tip, úplnou tutovku, sešlápnu, vytřídím každičkou plechovku. Třídění kovu je opravdu moje. Šetřím tím energii i přírodní zdroje. Vytříděný kov se už nikdy nestratí a v mnoha podobách se k nám zpět navrátí. Třídím vždy a všude, tak to bylo, je a bude. Má to smysl. Třiďte odpad.
8: Ekokom. 30 rokov na scéně No Name v O2 Arene.
9: 30 rokov kapely No Name na scéne. Oslávte to s nami 12. decembra 2026 v pražskej O2 Arene. Buďte pritom, alias kto nespieva, nežije.
10: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou pleť v ceně 59,90 za 1 kg. Květák 1 kus za 24,90. A Excellent 11 půl litru za 11,90. Lidl, to se vyplatí.
11: Pivní a gulášové slavnosti v zámecké zahradě ve Velkém Týnci. Přijďte si užít tuto sobotu Starou pekárnu, Ztracené ráj, Děda Mládek Illegal Band, Premiér, Negativ a Cymbálku Zdeňka Zmeškala. K tomu soutěže ve vaření guláše, pivní slavnosti i program pro děti. Přijďte tuto sobotu do Velkého Týnce.
12: Olomoucký report CZ.
13: Pořád se něco děje.
12: A pokud chceš mít info i ty, co se tady právě stalo, mrkni na report.cz.
14: I na dovolené můžete mít přehled, proto sledujte aktuální dění v našem regionu.
13: Report.cz. Zpravodajský report z Olomouckého kraje.
15: Dopřejte svým dětem den, na který jen tak nezapomenou. Na Dni s horskou službou si vyzkouší, jaké to je zachraňovat v horách, splní dobrodružné výzvy a setkají se skutečnými členy horské služby. Večer vystoupí Tomáš Klus, Mike Spirit a DJ. Vstup je zdarma, už tuto sobotu v Loučné nad Desnou.
16: Radio Metropole.
12: Radio Metropole.
17: Olé! Tady je tvoje Metropole. Dneska si představíme Felixe Jéna, německého DJe a producenta známého svým svěžím house zvukem. Felix vytváří skladby, které tě rozhýbou a zároveň potěší svou melodičností. Jeho hudba

0: Radio Metropole.
1: Radio Metropole.
2: Olé, tady je tvoje Metropole. Dneska ti představíme Macklemora, rapera, který ve své hudbě dokáže zaujmout příběhy i skvělou flow. Jeho texty jsou plné emocí a životních lekcí, které rezonují s posluchači všech generací. Ať už jde o vážné téma nebo pořádnou party, Macklemore vždy ví, jak to podat s grácí a osobitým stylem. Je to umělec, co do hudby vnáší opravdovost a šmrnc, co tě chytí od prvních taktů. Zůstaň naladěný na Metropoli, protože ti přineseme ty nejlepší příběhy a hudbu.

0: Metropole. Život ve městě.
1: Zatímco vy posloucháte, my zjišťujeme, čím žije náš region. V Olomoucké zoo přibylo 11 kolouchů vzácných siků vietnamských. Stádo patří k největším na světě, jak píše Olomouc.cz. Jedním z nejvyhledávanějších turistických cílů v Jeseníkách jsou vrcholy Šerák a Keprník. Na spojovací stezce mezi nimi na 220 metrech vzniká v těchto dnech kamenný chodník. Ten ale vyvolal velkou debatu. Podrobnosti se dozvíte na Olomouckém reportu. A Přerov přivítá zpátky doma tenistku Lindu Noskovou ve velkém stylu. Autogramiáda, jahody i koncert kapely Opět a Radeček nás čeká už tento čtvrtek. Podrobnosti píše Přerov EU a my jedeme dál.
0: Rádio Metropole. Život.

0: Moderní dlažba Wave od Dytonu. Tři atraktivní odstíny. V sítě stavebnin Tradex nyní se slevou víc než 16%. Více na tradex.cz.
1: Nuda? To je zde sprosté slovo. V lanovém centru Proud v Olomouci vás čeká pořádný adrenalin. Obří houpačka do výšky 16 metrů a spousta atrakcí na zemi i ve vzduchu. Nech se bezpečně přivázat, ať se můžeš pořádně odvázat. Otevřeno denně. Lanové centrum Proud v Olomouci.
2: Marty, nemáme čas. Musíme zpátky do minulosti, jinak Olpran ztratí svou budoucnost.
3: Doktore, ale DeLorean je mimo provoz.
2: Na elektrokolech a kolech od Olpranu. Dojedi s nimi kamkoliv.
3: Skvělý nápad. Už to vidím. Elektrokola mají už za 19 900 a dětská kola za 3 000.
2: Rychle na Libušinu 101 v Olomouci. Olpran, naše cyklistická budoucnost začíná teď.
4: Navštivte nás ještě dnes a zachraňte svoji budoucnost. Olpran.cz.
5: Jsou koncerty, které slyšíte jen ušima, a pak ty, které vás pohladí na duši. Slovenský bard a písničkář Jano Svetlan Majerčík míří 11. listopadu do Olomouce s koncertem Vysokonávykový večer.
6: Veď predsa, že sa radovať smiem.
5: Čeká nás oslava života a návrat ke kořenům v dokonalé akustice Červeného kostela v Olomouci.
7: Tu Jano Svetlan Majerčík. Vidíme sa v Olomouci a veľmi sa na vás teším.
5: Jano Svetlan Majerčík. Středa 11. listopadu v Olomouci a vstupenky za lepší ceny jen na smsticket.cz.
8: Jedině Sezako z Olomouce vám doma vyřeší ucpaný odpad nebo vyveze žumpu, ale čistí také nádrže sacím bagrem a odváží nebezpečné odpady. Jedině Sezako.
9: Filmové léto v Přerově začíná a přiváží vám od 17. do 20. července kinematograf Bratří Čadíků. Na náměstí TG Masaryka můžete v těchto dnech vidět skvělé filmy. Užijte si skvělou filmovou zábavu v Přerově s kinematografem. Více na Facebooku Kultura Přerov.
10: Celá republika závidí severní Moravě poskytovatele internetu Náš Net. A víte proč? Rychlost a stabilita připojení, vlastní optická i rádiová síť, servis zdarma, chytrá televize, levný telefon. Zkrátka Náš Net. Koukněte a vyberte si náš-net.org.
11: Hornoměstské hody jsou tu. 18. a 19. července to bude jízda, na kterou jen tak nezapomenete. Luna Park, dobroty a hlavně program, ze kterého se vám zatočí hlava. Malá kopaná, malování na obličej a tetování pro děti, kouzelnice Duoba Chris, Jump Team Rýmařov a taneční Brazil Show. Zahrají kapely Atmo Music, Queen Ways a Abstain a bude i DJ Rádia Haná. V neděli pak slavnostní průvod, mše svatá a 100 volných lístků na kolotoče. Hornoměstské hody v Horním městě u Rýmařova 18. a 19. července. Zve starosta Kamil Mach, Rádio Haná a Report CZ. www.horniměsto.cz.
12: Nudné hudební apky ti maximálně doporučí další song od stejného interpreta.
13: My ti kromě hudby naservírujeme i aktuální info, zprávy z tvého města a tipy, co se děje kolem.
14: Rádio Metropole.

0: Rádio Metropole. Tak co? Zajímá tě, co se děje, jaké bude počasí a kudy je nejlepší jet? Super, jdem na to. Posloucháš Rádio Metropole.
1: Metropole.
0: Bylo 15 hodin.
2: Rádio Metropole. Olomoucký report.
3: Vítejte u zpráv. Nová cyklostezka propojí Olomoucko s Prostějovskem. Záměr na novou cyklostezku mezi Lutínem na Olomoucku a Olšany u Prostějova se posunul vpřed. Lutín po vyřešení problému s výkupy pozemků získal stavební povolení. Pokud uspěje se žádostí o dotace, chce začít stavět příští rok. Olšany už svůj úsek budují, píše o tom Deník.
1: Místní rádio, místní zprávy.
3: Významné osobnosti a místa Olomouckého kraje představuje nový webový portál Identita Olomouckého kraje. Web identita.olkraj.cz má posílit vztah obyvatel k regionu a představit se návštěvníkům. Najdeme na něm osobnosti a zajímavá místa. Šumperk žije hasičským sportem. Dnes tu začíná mistrovství světa mladých hasičů. Do města dorazily reprezentace z 23 států, které čítají na 770 mladých sportovců. Pro Šumperk jde o největší mezinárodní akci v jeho historii. Hasičský šampionát v Šumperku potrvá do 18. července. Dnes večer před 20. hodinou v Pavlíněně dvoře dojde ke slavnostnímu zahájení velké akce. Součástí ceremoniálu bude také zapálení slavnostního ohně.
1: Sport.
3: Novou práci má bývalý elitní biatlonista Adam Václavík. Po skončení závodní kariéry se stala trenérem u českého akademického týmu, doplnil kouče Zdeňka Vítka. Informuje o tom Český biatlonový svaz.
0: Vaše tělo a mysl volá. Centrum zdraví Bohuňovice. Bazén, relax, vyžití i pro děti. Útulný penzion v areálu. To je Centrum zdraví Bohuňovice.
4: Jak bude? Polojasná obloha by se nám pomalu měla začít plnit mraky. Během odpoledne a večera se na celé Hané lokálně mohou vyskytnout přehánky nebo bouřky. Ty budou ojediněle i silné, velmi silné pak očekáváme v Jeseníkách. Doprovázeny by mohly být přívalovými srážkami, kroupami nebo nárazy silného větru. Zítřek hlásí hodně oblačnosti. Ráno a dopoledne na většině území zaprší, s postupem dne by se to ale mělo utěšit. Nejvyšší teploty čekáme mezi 22 a 26 stupni. Biozátěž bude zítra na většině Hané na druhém stupni.
1: Rádio Metropole za volantem.
4: Víme, jak se jezdí tady. V Olomouci jezdíme bez komplikací. Pozor si ale dáme na policejní hlídky, a to v ulicích Polská a taky Přerovská. Modré majáčky nám blikají taky v Hranicích, v ulici Podštátská, ve Svitavách, v ulici Poličská. Tachometr si pohlídáme taky v Šumperku, v ulici Jesenická. Pozor si dáme taky na bouračku dvou aut v Otrokovicích, v ulici Zlínská, ve směru od Malenovic. Porouchané auto opatrně objíždíme taky na D1 na trase Přerov Ostrava před exitem Přerov. To bylo naše dopravní info, další nejpozději za hodinku.
5: 35 let s vámi na cestách. Auto Kubíček, Renault, Dacia, Šumperk, Olomouc. Spolehlivě, férově, vždy něco navíc. Auto Kubíček.cz.
1: Rádio Metropole.
0: Víc muziky, víc energie.
6: Víc energie. Olé, tady je tvoje Metropole. Dneska ti přinášíme zvuk Outliers, projektu, který se nebojí experimentovat a posouvat hranice. Jejich hudba je jako cesta do neznáma, kde tě čekají nečekané beaty a atmosféra, která tě pohltí. Outliers jsou jako ten kamarád, co tě vezme na dobrodružství, aniž bys věděl, co tě čeká. Tak nevypínej rádio a drž se Metropole, protože tu máme připraveno ještě víc originálních zážitků.

sladký, ale vzadu na patře při jeho poslechu můžeme cítit i trochu hořkosti. Na své si u něj přijdou milovníci kytarových solíček, fanoušci povedené aranže i ti, kteří budou poslouchat hlavně pro text. Je prostě znát, že Drew Linden není jen muzikant, ale taky producent a možná trochu básník. Však můžete posoudit sami, tohle je Drew Linden a jeho single Bez šance.

0: Dejte hlas svým favoritům v prestižní anketě Ceny Olomouckého kraje za přínos v oblasti cestovního ruchu www.cenykraje.cz, na kterém místě se vám líbilo. Kdo vám zpříjemnil výlet, potěšil vás službou nebo vás přiměl říct si, sem se musím vrátit. Podpořte svým hlasem finalisty v 5 kategoriích. Kdo vyhraje, tak o tom rozhodnete právě vy. Děkujeme za vaše hlasy do 31. července na www.cenykraje.cz.
1: Top of the Pop.
2: Top of the Pop.
1: Radio Metropole.

0: Léto je čas slunce, odpočinku i nových příležitostí. Hledáte přívidělek nebo dlouhodobou spolupráci? Přidejte se k nám. Ve firmě Geissler jsou pro vás dveře otevřené. Zároveň děkujeme všem zaměstnancům, kteří už nyní jsou součástí našeho týmu, za práci, která je často nenápadná, ale každý den zanechává viditelnou stopu. Přejeme vám krásné slunečné dny, plné pohody a dobrých rozhodnutí. Geissler, vaše úklidová firma.
1: Je konec, víc už spolu nezažijem. Je to vrak, ale Kivek v Mladějovicích u Šternberka mi za něj dá 3 000 korun. Vezu kompletní autovrak na tuto pobočku a Kivek se o vše postará. Kivek s měkkým I a dvojitým B.cz.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou plec v ceně 59,90 za 1 kg. Květák 1 kus za 24,90. A Excellent 11 půl litru za 11,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Kdo utopí konkurenci a urve si flek v rádiu?
4: Rozhodněte o osudu budoucích hvězd dřív, než skončí zpátky v garáži.
3: Boj o slávu v soutěži Radio Talent 2026 je tady.
4: Klikejte a hlasujte na radiotalent.cz. Ale pospěšte si, konec je už 31. července.
3: Akci finančně podpořil Olomoucký kraj.
5: Co se tady děje?
6: Co se chystá?
7: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litru na 100 km.
8: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
7: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
9: Zámek Tovačov vás zve tuto neděli na nádvoří zámku. Vypukne tu minifestival loutkových divadel. 4 pohádky v podání loutkového divadla Bauerovi Josefov a dřevěné divadlo Honzy Hrubce. Vaše děti budou nadšené, tak se zastavte tuto neděli do Tovačova na zámek a užijte si divadlo.
10: Autorizovaný servis za cenu neautorizovaného. Ano, pokud má vaše BMW víc jak 4 roky, získáte v Kartek Olomouc díky programu BMW Fit Service 20% slevu na práci i originální díly. Přivezte nám váš vůz na pobočku Kartek Olomouc a přesvědčte se sami. Více na kartekgroup.com.
11: Rej.cz. Čtěte zpravodajský portál Rej.cz. Kdo chce vědět, co se děje, ten musí číst zprávy z Reje. Klikni na Rej.cz.
12: Rádio Metropole. Taneční rádio z Olomouce.
13: Olé, tady je tvoje Metropole. A teď pozor na mladýho rakouského talenta, co to s elektronikou fakt umí. Toby Romeo má v sobě tolik energie, že by mohl rozproudit i ospalý pondělí. Jeho beaty jsou jako pořádný energický nápoj pro tvůj mozek. Nabudí tě a nenechaj klidným. V jeho tvorbě se snoubí moderní zvuky s jemným citem pro melodii, což z něj dělá jednoho z těch, na které rozhodně stojí za to si dát pozor. Nestrácej se.

0: i bez kolon vám přeje AAA Auto Olomouc. Největší prodejce ojetých aut v regionu s nabídkou až 350 vozů na jednom místě.
1: Rádio Metropole.
2: Olomouc 92 a Šumperk 102.9 FM.
3: Told you not to worry, but maybe that's a lie. Honey, what's your hurry?

0: Posloucháš? Rádio Metropole.
1: Let's go.

0: Piráty.
1: Také v úterý jsme spolu, jsme svěží, jsme spokojení, stejně jako vaše kolegyně, která na Face háže fotky z dovolené, zatímco vy za ní musíte dneska makat. Tak nebojte, i dneska to zvládneme spolu a užijeme si perfektní úterý s datem 14. července. Po práci můžeme vyrazit třeba do kina. Dál nás baví Mimonia Monstra. Tenhle animák pro děti i pro dospěláky se promítá v olomouckém Premier Cinemas v Šantovce. Dneska ho nabízí také kino v Uničově, Přerovská hvězda nebo kino v Boskovicích. V Hranicích ve středu zítra můžeme zajít na klasický český Big Beat v podání The Primitives Group. To je hranické kulturní léto, hrát se bude v zámecké zahradě klasický český Big Beat zítra od 18 hodin. A v Zábřehu si už ve čtvrtek budeme večer zpívat, že máme rádi víno svařené, že máme rádi svařák. Ano, Zábřeh ve čtvrtek pobaví Harley Revival v amfiteátru před zámkem na Masarykově náměstí. Koncertní show Harley Revival začíná ve 20 hodin. Těšíme se.
0: Rádio Metropole, kam vyrazit?
2: Je to gól!
3: Fotbalové mistrovství světa je tady. Mějte dokonalý přehled a poslouchejte náš pravidelný fotbalový infoservis plný zajímavostí.
4: To je jasný.
3: S námi vám neuteče žádný gól.
5: Ten fotbal si musíš prosadit.
6: Jsou s osobními vozy Opel jejich majitelé spokojeni?
7: Já.
6: Protože jsou spolehlivé?
7: Já, natürlich.
6: A se zárukou na 5 let zdarma?
7: Já, sicher.
6: Spolehněte se na německou kvalitu a pořiďte si osobní vůz Astra, Moka nebo Frontera. Nyní v akční nabídce Umoto Morava, Brněnská 57, Olomouc.
8: Jsi součástí skvělé komunity posluchačů. Posloucháš to samé, co tisíce dalších lidí ve tvém okolí. Sdílená hudební radost je přece nejlepší.
9: Rádio Metropole.

0: Posloucháš Rádio Metropole. Metropole. Bylo 16 hodin.
1: Zařizujete ložnici, dřevočal, matrace, polštáře a postele pro vaše zdraví a pohodlí. Neváhejte a navštivte naše prodejce dřevočal.cz.
0: Rádio Metropole, Olomoucký report.
2: Zprávy jsou tu, pojďte si je poslechnout. Milionový podvod na Olomoucku. Dejte si pozor, do čeho investujete. Olomoučtí policisté vyšetřují podvod s investováním. Neznámý pachatel zlákal ženu z Olomoucka ke zhodnocení peněz. Vymámil z ní postupně 2,5 milionu korun. Hrozí mu za to i 8 let vězení. Podvodník ženu přesvědčil ke sdílení obrazovky telefonu a instalaci kryptopeněženek a aby se dostala k údajnému zisku, musela posílat další peníze. A další... A další.
3: Podvodníky zmanipuloval tak obratně, že poškozená neváhala zažádat o půjčky nejen u bank a nebankovních institucí, ale dokonce i u svých známých. Jak žena postupně peníze získávala, byla instruována buď k bezhotovostním převodům, anebo v několika případech i předání hotovosti kurýru. Celkem ženu připravili o finanční prostředky ve výši téměř 2,5 milionu korun.
2: Doplnil policejní vrchní inspektor Jaroslav Herzán. Přerov zažije už tento čtvrtek velkolepou událost, na náměstí totiž dorazí wimbledonská šampionka Linda Nosková. Návštěvníky čeká celé odpoledne plné oslav, jehož součástí bude autogramiáda této slavné tenistky a také koncert kapely Opět a Radeček. Dva 27-letí Češi skončili v chorvatské vazbě kvůli nálezu luxusní tašky plné peněz. Policie je podezírá, že zatajili hotovost v hodnotě přes 1 milion korun a část z ní si dokonce nechali. Oba muži sice vinu popírají, ale na další vývoj případu si počkají za mřížemi. Bouřky a přívalové deště dnes hrozí po celé České republice. Pokud půjdete odpoledne ven, tak pro jistotu s deštníkem. Před bouřkami varují meteorologové na celém území Česka.
4: Během dne očekáváme na celém území riziko velmi silných bouřek, doprovázených přívalovým deštěm s úhrny kolem 50 mm, kroupami o průměru kolem 2 cm a nárazy větru kolem 25 metrů za sekundu, tedy 90 km za hodinu. Pavel Borovička, Český hydrometeorologický ústav.
2: Sport. Další český hokejový gólman okusí let NHL. Posledním draftem do prestižní soutěže prošlo na konci června 6 českých brankářů a první z nich už má kontrakt, píše Sport.cz. Filip Růžička podepsal 3letou smlouvu s Minnesotou.
0: Rádio Metropole, co na sebe.
5: Víme, jak bude. Meteorologové stále varují před výskytem velmi silných bouřek. Výstraha platí pro celou republiku. Na jihu Olomouckého kraje máme nízký stupeň nebezpečí, na Svitavsku, Bruntálsku a severu kraje předpovídají odborníci vysoký stupeň. Bouřky by se měly vyskytnout dnes lokálně během odpoledne a večera, zítra pak mohou přijít ráno nebo dopoledne. Až ve čtvrtek už by se přehánky měly vyskytnout jen výjimečně. Déšť by ale mohl podpořit růst hub. Momentálně je totiž pravděpodobnost růstu hub opravdu nízká.
6: Jsem John. John Crane. A hledám nové kolegy do svých týmů. Podívej se na strojařinamásmysl.cz nebo se ozvi na práce@johncrane.com.
0: Rádio Metropole. Za volantem.
5: Víme, jak se jezdí tady. Dopravu máme v Olomouci i jinde nahané poměrně hladkou. Pozor si dáme jen na policejní hlídky, stojí na D1 na exitu Hranice, v Šumperku v ulici Jesenická a taky v Blansku v ulici Gelhornova. Nehodu nám pak hlásíte ve Zlíně na třídě Tomáše Bati, tak tudy projíždíme taky s nohou na brzdě. Přejeme vám bezpečnou cestu.
0: Radio Metropole. Víc muziky, víc energie. Víc energie.

0: cried.
1: Odpolední chill. Metropole.
2: Olé, tady je tvoje Metropole. Dneska ti představíme Dua Lipu, zpěvačku, která dobývá svět svým silným hlasem a nezaměnitelným stylem. Její hudba je jako energická jízda, co tě nenechá v klidu a rozproudí každou párty. Dua Lipa je jako ta kámoška, co vždycky ví, jak ti zvednout náladu a rozsvítit den. Její styl kombinuje moderní pop s nádechem vintage, což z ní dělá hvězdu světového formátu. Zůstaň naladěný na Metropoli, protože máme pro tebe spoustu dalších hudebních překvapení, která ti rozproudí krev.

přínos v oblasti životního prostředí oceňuje Olomoucký kraj jednotlivce, firmy a obce, kterým na životním prostředí záleží. www.cenykraje.cz. Kdo si odnese cenu veřejnosti za přínos v ochraně životního prostředí, o tom rozhodnete právě vy. Hlasujte do 31. srpna na www.cenykraje.cz. Děkujeme. Rádio Metropole.

0: právě teď u Omoda a Jakeu. Ušetřete až 150 tisíc korun. Nečekejte a nasedněte vozy i hned k odběru. Jen do konce srpna. Super léto, super ceny.
1: Muzeum Kočáru vás zve na legendární akci roku Josef Kol. Přehlídka mistrů řemesel a večerní kouzelný program Hrusalka. Výstava kočáru, mistři opratí, ušlechtilé koně a projížďky v kočárech. Josef Kol 18. července v Zámeckém parku v Čechách pod Kosířem. Více na historickékočary.cz.
2: Každý den chtějí lidé nakupovat chytře, proto si vybírají Allegro z tisíci produktů za ty nejnižší ceny. Podrobnosti najdeš na allegro.cz v sekci Záruka nejnižší ceny. Užívej si víc za méně. Allegro.
3: Sluneční kosmetika Solero pro každodenní dobrodružství na slunci. Spolehlivá ochrana před slunečním zářením, vhodná pro citlivou pokožku i pro děti. A když den skončí, produkty po opalování pomůžou pokožku sklidnit a regenerovat. Nově i sprej s pantenolem. Solero, pouze v Benu.
4: Na zahradu, na terasu, Dyton, Dyton. Dlažby, ploty, sluší všude přitom, Dyton.
5: Moderní dlažba Wave od Dytonu. Tři atraktivní odstíny. V síti stavebnin Tradix nyní se slevou víc než 16%. Více na tradix.cz.
6: Volvo vám nyní přináší 4 roky servisu plus 4 roky záruky v ceně. S Volvem XC60 tak řešíte jen to, kam pojedete. O vše ostatní je dokonale postaráno. Pro maximální bezpečí na každé cestě. Více o akční nabídce na volvocars.cz nebo u autorizovaného partnera Volvo.
7: IMJ Stavby. Stavíme občanské, průmyslové i bytové domy. Kompletní realizace od základu až po finální předání. Zajišťujeme také projekční a inženýrskou činnost. IMJ Stavby. Když chcete, aby se opravdu stavilo.
8: Radio Metropole.
9: Radio Metropole.
10: Olé. Tady je tvoje Metropole. Dneska se podíváme na Olivera Heldense, nizozemského DJe a producenta, který je známý svými funky house beaty. Oliver má talent vytvářet skladby, které tě rozhýbou a zároveň potěší svou melodičností. Jeho hudba je jako pozvánka na taneční parket, která tě nikdy nesklame. Když posloucháš jeho skladby, máš pocit, že jsi na nejlepší party v životě. Zůstaň naladěný, protože na Metropolitě čeká ještě víc taneční zábavy a novinek.
11: I've learned to embrace the dark.

0: Rádio Metropole.
1: Se Štěpánem víš, co je nového ve světě rapu.
2: Myslíš si, že máš přehled o všem?
1: Přesvědčíme tě, že rapová scéna je divočejší než tvůj život po výplatě. Připrav se na novinky, beefy a tracky, které tě rozvibrujou subwoofer i hrnek s čajem.
0: Metropole.
3: Olé, tady je tvoje Metropole. Dneska ti představíme Raye Daltona, zpěváka s hlasem plným radosti a pozitivní energie. Jeho hudba je jako pořádná dávka dobré nálady, která tě donutí vstát a rozhýbat se. Ray je ten typ umělce, co nikdy nesklame a vždycky přinese pořádnou dávku zábavy a emocí. Jeho skladby jsou skvělou společností na party i na pohodové chvíle s přáteli. Raye Dalton je jako kámoš, kterého prostě chceš mít po svém boku. Zůstaň naladěný, protože na Metropoli tě čeká

0: Posloucháš Rádio Metropole, hudební energy drink do tvých uší. Od žhavého Mexika přes kanadský chill až po obří finále v samotném srdci New Yorku. Světový fotbal teď nekompromisně diktuje tempo celé planetě a my jsme v tom s tebou. Buď u všeho podstatného, nenech si ujít žádný gól a nalaď si náš pravidelný infoservis z mistrovství světa.
1: Mistrovství světa ve fotbale, infoservis.
2: Dali byste skoro 10 000 korun za kousek trávy v průhledné krabičce? Možná si říkáte, že za ty prachy si raději na zahradu pořídíte sekačku nebo zahradní nábytek. Jenomže pozor, pokud je to tráva z finále fotbalového mistrovství světa, zájemci by se prý mohli najít. Ano, FIFA nabízí fanouškům opravdové kousky trávníku, na kterém se bude hrát finále. Každý kus trávy má být zalitý v akrylovém bloku, dostane certifikát pravosti i video dokazující, odkud přesně pochází. Jestli od praporku a nebo z vápna. A cena? V přepočtu bezmála 10 000 korun. Finále mistrovství světa se hraje už tuto neděli.
1: Nejlepší fotbalové info z mistrovství světa. Každý den v tomto čase a na tomto rádiu.
3: Jsou s osobními vozy Opel jejich majitelé spokojeni?
4: Já.
3: Protože jsou spolehlivé?
4: Já, natürlich.
3: A se zárukou na 5 let zdarma?
4: Já, sicher.
3: Spolehněte se na německou kvalitu a pořiďte si osobní vůz Astra, Moka nebo Frontera. Nyní v akční nabídce u Moto Morava, Brněnská 57, Olomouc.
5: Někdo vidí zahradu, ty vidíš možnosti. Přepni se do kutilského módu a buď pánem své zahrady. S Allegro to zvládneš snadno. Vše pro péči o zahradu najdeš v kategorii dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
6: Filmové léto v Přerově začíná a přiváží vám od 17. do 20. července kinematograf Bratří Čadíků. Na náměstí TG Masaryka můžete v těchto dnech vidět skvělé filmy. Užijte si skvělou filmovou zábavu v Přerově s kinematografem. Více na Facebooku Kultura Přerov.
7: Celá republika závidí severní Moravě poskytovatele internetu Náš Net. A víte proč? Rychlost a stabilita připojení, vlastní optická i rádiová síť, servis zdarma, chytrá televize, levný telefon. Zkrátka Náš Net. Koukněte a vyberte si náš-net.org.
8: Pivní a gulášové slavnosti v zámecké zahradě ve Velkém Týnci. Přijďte si užít tuto sobotu starou pekárnu, ztracené ráj, děda Mládek Illegal Band, premiér, negativ a cymbálku Zdeňka Zmeškala. K tomu soutěže ve vaření guláše, pivní slavnosti i program pro děti. Přijďte tuto sobotu do Velkého Týnce.
9: Znáš špičkové kruisery a čtyřkolky Benda a vynikající motocykly Benelli? Stroje s několika nej tě zvou na Benda and Benelli Day přímo k dovozci těchto strojů Nevima Group příkazy u Olomouce. Vyzkoušej nejvýkonnější čtyřkolky a zcela nové kruisery Benda a novou modelovou řadu Benelli s novinkou Benelli 902 Explorer. Testovací jízdy motorek i čtyřkolek a pohodová atmosféra s občerstvením v sobotu 18. července od 9. Nevima Group příkazy.
10: Nuda? To je zde sprosté slovo. V lanovém centru Proud v Olomouci vás čeká pořádný adrenalin. Obří houpačka do výšky 16 metrů a spousta atrakcí na zemi i ve vzduchu. Nech se bezpečně přivázat, ať se můžeš pořádně odvázat. Otevřeno denně. Lanové centrum Proud v Olomouci.
11: Rádio Metropole. Odpoledne ve městě.

0: Posloucháš? Radio Metropole.
1: Olé, tady je tvoje Metropole. A dneska tu máme Lady Gagu. Královnu show a ikonickou osobnost, která si nikdy nebere servítky. Gaga je mistryně extravagantních vystoupení a její hudba je plná energie a emocí, které tě dostanou. Je jako ten kamarád, co tě nikdy nepřestane překvapovat a umí být zároveň vážný i vtipný. Jestli chceš poznat opravdovou hvězdu, zůstaň s námi, protože na Metropoli se dozvíš víc.

0: Posloucháš Rádio Metropole.
1: Metropole.
0: Bylo 17 hodin.
1: Rádio Metropole. Olomoucký report.
2: Děkujeme, že nás posloucháte. Jsou tu zprávy.
3: V Olomouci se brzy začne stavět nový malý zimní stadion, který navíc doplní i z brusu nová promenáda. Městští radní už schválili soutěž na stavební firmu a na místě nedávno zbourané staré haly by se tak mohlo začít pracovat hned na jaře příštího roku.
1: Místní rádio, místní zprávy.
2: Zastávky městské hromadné dopravy v Přerově projdou úpravou, dostanou nové panely s údaji o spojích. Modernizace se dotkne 16 vytížených stanovišť ve městě a v místních částech. Práce začnou ve středu a hotovo bude v listopadu. A co se děje v Hranicích? Vstup do zámecké zahrady od kavárny je nově zavřený. A to až do konce roku. Kvůli probíhající opravě zámecké věže, horní vstup do zahrady od hotelu je průchozí ve všední dny od 14 hodin. Cenové stropy benzínu a nafty v Česku končí. Vláda už regulaci cen pohonných hmot neprodloužila. Cenové stropy budou platit naposledy v neděli, pak už se ceny pohonných hmot budou řídit zase jen trhem. Připomeneme, že Česko k dennímu nastavování cenových stropů nafty a benzínu přistoupilo v první polovině dubna v reakci na zdražování ropy kvůli konfliktu na Blízkém východě.
4: Ministerstvo financí bude ceny a marže i nadále pozorně monitorovat. Pokud by kdokoliv chtěl konec regulace zneužít, nebo pokud by se situace na Blízkém východě opět vyhrotila, okamžitě zasáhneme. V tuto chvíli je ale situace již delší dobu stabilizovaná a státní zásah už není nutný.
2: Komentovala situace ministryně financí Alena Schillerová.
1: Sport.
3: Hokejový útočník Matěj Blumel hlásí po 4 letech v Zámoří velký návrat do české extraligy. Reprezentant se zkušenostmi z věhlasné NHL podepsal 4letý kontrakt s pražskou Spartou. Domácí hokejoví fanoušci se tak v nadcházející sezóně rozhodně mají na co těšit.
1: Rádio Metropole, co na sebe.
5: Víme, jak bude. Olomouc právě hlásí kolem 28 stupňů. Hranice kolem 27, v Jeseníku naměřili 23. Teploty už se nám teď s blížícím se večerem budou pouze snižovat. V noci by měly klesnout až ke 13 stupňům. Slunce nám dneska zapadne ve 20 hodin a 54 minut. Zítra pak očekáváme oblačno, ráno a dopoledne nám na většině území zaprší. Nejvyšší teploty vystoupají až k 26 stupňům.
6: Vaše tělo a mysl volá. Centrum zdraví Bohuňovice. Bazén, relax, vyžití i pro děti. Útulný penzion v areálu. To je Centrum zdraví Bohuňovice.
1: Rádio Metropole. Za volantem.
5: Víme, jak se jezdí tady. Před nebezpečím akvaplaningu varují řidiči na D35 na trase Olomouc-Lipník za exitem Přáslavice. V úseku stojí dokonce i policejní hlídka. Ty máme taky na D35 na exitu Olomouc střed Slavonín a v Hranicích v ulici Hranická. Připomínáme taky nehodu ve Zlíně na třídě Tomáše Bati. I tudy projíždíme opatrně. To bylo naše dopravní info, teď už další hit za hitem.
7: 35 let s vámi na cestách. Auto Kubíček, Renault, Dacia, Šumperk, Olomouc. Spolehlivě, férově, vždy něco navíc. Auto Kubíček.cz.
1: Rádio Metropole.
8: Víc muziky, víc energie.
1: Víc energie.

0: Dělat pro své okolí víc, než ukládá zákon. To je podstata společenské odpovědnosti. Olomoucký kraj zahajuje již šestý ročník prestižní ceny hejtmana za společenskou odpovědnost. Jste aktivní podnik, firma, živnostník, obec nebo nezisková organizace? Pak hledáme právě vás. Staňte se inspirací pro ostatní v CSR oblasti. Veškeré informace a přihlášku najdete na webu cenykraje.cz. Ukažte, že odpovědné chování v našem kraji pomáhá tvořit lepší budoucnost. Těšíme se na vaši účast v roce 2026. www.cenykraje.cz.
1: Top of the Pop.
2: Top of the Pop.
1: Radio Metropole.

0: Od prvního rande až po svatbu. S multifokálními brýlemi na všechny vzdálenosti uvidíte jasně každý detail příběhu vašeho života. Nyní multifokální skla za cenu běžných. Grand Optical, pomáháme vám vidět lépe.
1: Léto je čas slunce, odpočinku i nových příležitostí. Hledáte přivýdělek nebo dlouhodobou spolupráci? Přidejte se k nám. Ve firmě Geisler jsou pro vás dveře otevřené. Zároveň děkujeme všem zaměstnancům, kteří už nyní jsou součástí našeho týmu, za práci, která je často nenápadná, ale každý den zanechává viditelnou stopu. Přejeme vám krásné slunečné dny, plné pohody a dobrých rozhodnutí. Geisler, vaše úklidová firma.
2: Party, nemáme čas, musíme zpátky do minulosti, jinak Allpran ztratí svou budoucnost.
3: Doktore, ale DeLorean je mimo provoz.
2: Na elektrokolech a kolech od Allpranu, dojedi s nimi kamkoliv.
3: Skvělý nápad, už to vidím. Elektrokola mají už za 19 900 a dětská kola za 3 000.
2: Rychle na Libušinu 101 v Olomouci. Allpran, naše cyklistická budoucnost začíná teď.
4: Navštivte nás ještě dnes a zachraňte svoji budoucnost. Olpran.cz.
5: Plážový míč od Dr. Max? To se hodí. Vybavte se na léto v lékárnách s kartou výhod a na e-shopu Dr. Max. K nákupu sluneční péče od 500 korun až do konce srpna získáte plážový míč. Užijte si aktivní léto a starosti pusťte k vodě. Dr. Max.
6: Třídím doma, třídím venku, třídím, když venčím svoji fenku. Třídím v bytě, třídím na chatě, třídím v lese, třídím na maturitním plese. Třídím v leže, třídím u vody za běhu, třídím v létě, třídím v zimě na sněhu. Třídím skromně, třídím hodně. Třídím v práci, třídím ve škole, třídím, když řídím, i když jedu na kole. Vytřídím krabici od pici, i když se zřídím a mám malou opici. Třídím, když je mi pídně, třídím, když je mi krásně, dobrý texty recykluju a třídím špatný básně. Třídím vždy a všude, tak to bylo, je a bude. Má to smysl. Třiďte odpad.
7: Ekokom. Jedině Sezako z Olomouce vám doma vyřeší ucpaný odpad nebo vyveze žumpu, ale čistí také nádrže sacím bagrem a odváží nebezpečné odpady. Jedině Sezako.
8: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou plec v ceně 59,90 za 1 kg. Květák jeden kus za 24,90. A Excellent 11 půl litru za 11,90. Lidl, to se vyplatí.
9: Autorizovaný servis za cenu neautorizovaného. Ano, pokud má vaše BMW víc jak 4 roky, získáte v Kartek Olomouc díky programu BMW Fit Service 20% slevu na práci i originální díly. Přivezte nám váš vůz na pobočku Kartek Olomouc a přesvědčte se sami. Více na kartekgroup.com.
10: Rej.cz. Čtěte zpravodajský portál Rej.cz. Kdo chce vědět, co se děje, ten musí číst zprávy z Reje. Klikni na Rej.cz.
11: Radio Metropole.
12: Radio Metropole.

0: Metropole právě dnes.
1: Máme úterý 14. července, narozeniny slaví showman Michal David, zpěvačka Magda Malá a právě dnes by slavil i náš mistr Karel Gott. Svátek má každá Karolína a Francie dnes žije vojenskými přehlídkami jako připomínka dne dobytí Bastily roku 1789 a v roce 1993 spatřuje světlo světa první hudba ve formátu MP3. A kdo by tehdy řekl, že se nám jednou tisíce songů vejdou do kapsy. Vaše oblíbené letní hity hrajeme v nejvyšší kvalitě i v úterý 14. července.
0: Metropole právě dnes. Rádio Metropole. Přinášíme lokální info, které jinde neuslyšíš. Kde stojí kolony, jaké je počasí na Moravě a kam zajít na dobrou pizzu. To všechno a mnohem víc u nás. U nás.
2: Metropole. Olé, tady je tvoje Metropole. A teď přijde holandský DJ a producent Rehab, který se s elektronikou pere jak mistr šermíř s mečem. Rychle, přesně a s grácí. Jeho beaty jsou plné energie a adrenalinu, takže tě rozproudí během vteřiny. Rehab to umí rozjet jak na festivalech, tak v klubech a jeho skladby jsou jako pořádná dávka zábavy a rytmu v jednom balíčku. Kdybys chtěl vědět, jak rozhýbat party, tak už to znáš. Zůstaň naladěnej, protože na Metropoli tě čeká víc tanečních zážitků.

0: Metropole.
1: Tak co? Zajímá tě, co se děje, jaké bude počasí a kudy je nejlepší jet? Super, jdem na to. Posloucháš Rádio Metropole.
0: Metropole.
1: Bylo 18 hodin.
2: Rádio Metropole. Olomoucký report.
3: Začínají zprávy. Soud vynesl trest za vraždu v Mírově. Olomoucký krajský soud uložil 36-letému Patriku Cigošovi 27,5 roku vězení. Muž loni v listopadu ubodal pohádce svou partnerku v Mírově na Mohelnicku. Čin spáchal 3 týdny po propuštění z mírovské věznice, kde si odpikával trest za předchozí vraždu. Ženě zasadil 630 bodných ran do hlavy a krku. Vinu přiznal. Rozsudek zatím není pravomocný.
4: Obžalovanému vyložen výjimečný trest odnětí svobody 27,5 roku, neboť se dopustil činu, jehož povaha byla velmi vysoká, závažnost činu. Tak ten předchozí čin, ten našel zohlednění v rámci právní kvalifikace, kdy mu právě hrozilo 15 až 20 let odnětí svobody nebo výjimečný trest odnětí svobody, nicméně bylo třeba zohlednit i zejména tu škodlivost činu spočívající ve zvlášť surovém a trýznivém způsobu spáchání.
3: Komentoval trest soudce Jiří Barbořík. Obyvatelé Blanska se odteď mnohem snáz dostanou na tamní sportovní ostrov. Město totiž přes řeku Svitavu otevřelo z brusu novou ocelovou lávku pro pěší a cyklisty. Celá stavba vyšla na necelých 16 milionů korun bez daně, přičemž většinu těchto nákladů se podařilo pokrýt z dotací. EET vstává z mrtvých. Uvidíme, zda se vrátí. Poslanci budou ve středu ve finálním čtení schvalovat znovu zavedení elektronické evidence tržeb. Ministerstvo financí slibuje, že EET 2.0 přinese méně povinností a omezí daňové úniky. Zásadní změnou v připravované verzi elektronické evidence tržeb pro podnikatele je, že se nebude vztahovat na platby na dálku. Povinnost evidovat tržby dopadne pouze na kontaktní platby, hotovosti kartou nebo QR kódem. Píší o tom novinky.cz.
0: Sport.
3: Další český hokejový gólman okusí let NHL. Posledním draftem do prestižní soutěže prošlo na konci června 6 českých brankářů a první z nich už má kontrakt, píše Sport.cz. Filip Růžička podepsal 3letou smlouvu s Minnesotou.
1: Radio Metropole, co na sebe. Víme, jak bude. Obloha se nám zatahuje po celé Hané, očekáváme večer lokálně příchod přeháněk nebo bouřek. Během noci by nám pak měly dešťové kapky zabubnovat na okna ve většině regionu. Odborníci předpovídají, že nám může napršet až 15 mm, v bouřkách i 35. Pokud jsme zvyklí v létě v noci nechávat okno do kořán, dnes ho raději přivřeme. Noční bouřky totiž mohou být místy i velmi silné. Deště pak očekáváme i zítra ráno a dopoledne.
2: Rádio Metropole. Za volantem.
1: Víme, jak se jezdí tady. Doprava v Olomouci je bez komplikací. Jinak tomu je ale u bouračky na D55 na trase Otrokovice Hulín za exitem Hulín Východ. Na místě je policie, při projíždění si dáme pozor, na silnici jsou překážky. Nohu z plynu dáme kvůli volně pobíhajícímu psovi na trase Šumvald Nová Dědina, kousek za Šumvaldským rybníkem. S nefunkčním semaforem pak počítáme ve Zlíně na třídě 3. května. Tak jeďte opatrně a dál s naším rádiem.
2: Rádio Metropole. Víc muziky, víc energie. Víc energie.
5: Olé, tady je tvoje Metropole. Dneska ti představíme Coldplay, britskou kapelu, která si získala srdce milionů fanoušků po celém světě svou melancholickou i epickou hudbou. Coldplay jsou jako kámoši, kteří tě vezmou na výlet vesmírem i do vlastního nitra. Jejich styl míchá rock, pop, elektroniku a velké emoce. Prostě show pro uši i duši. Ať už se chceš nechat unést melodiemi nebo přemýšlet nad životem, Coldplay mají něco přesně pro tebe. Zůstaň naladěný na Metropoli, protože pro tebe máme připravených

0: Dělat pro své okolí víc, než ukládá zákon. To je podstata společenské odpovědnosti. Olomoucký kraj zahajuje již 6. ročník prestižní ceny hejtmana za společenskou odpovědnost. Jste aktivní podnik, firma, živnostník, obec nebo nezisková organizace? Pak hledáme právě vás. Staňte se inspirací pro ostatní v CSR oblasti. Veškeré informace a přihlášku najdete na webu cenykraje.cz. Ukažte, že odpovědné chování v našem kraji pomáhá tvořit lepší budoucnost. Těšíme se na vaši účast v roce 2026. www.cenykraje.cz.
1: Metro Retro. Metropole.

0: se tady děje?
1: Co se chystá?
2: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
3: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
2: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
4: Muzeum Kočárů vás zve na legendární akci roku Josef Kol. Přehlídka mistrů řemesel a večerní kouzelný program Rusalka. Výstava kočárů, mistři opratí, ušlechtilé koně a projížďky v kočárech. Josef Kol 18. července v Zámeckém parku v Čechách pod Kosířem. Více na historickékočáry.cz.
5: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
6: 30 rokov na scéně No Name O2 Arena.
7: 30 rokov kapely No Name na scéně. Oslávte to s nami 12. decembra 2026 v pražskej O2 aréne. Buďte pritom, alias kto nespieva, nežije.
8: Volvo vám nyní přináší 4 roky servisu plus 4 roky záruky v ceně. S Volvem XC90 tak řešíte jen to, kam pojedete. O vše ostatní je dokonale postaráno. Bezpečné sedmimístné SUV pro celou rodinu. Více o akční nabídce na volvocars.cz nebo u autorizovaného partnera Volvo.
9: Hornoměstské hody jsou tu. 18. a 19. července to bude jízda, na kterou jen tak nezapomenete. Luna Park, Dobroty a hlavně program, ze kterého se vám zatočí hlava. Malá Kopaná, malování na obličej a tetování pro děti, kouzelnice Duoba Chris, Jump Team Rýmařov a taneční Brazil Show. Zahrají kapely Atmo Music, Queen Ways a Abstain a bude i DJ Rádia Haná. V neděli pak slavnostní průvod, mše svatá a 100 volných lístků na kolotoče. Hornoměstské hody v Horním městě u Rýmařova 18. a 19. července. Zve starosta Kamil Mach, Rádio Haná a Report.cz. www.horniměsto.cz.
10: Olomoucký Report.cz. Pořád se něco děje.
11: A pokud chceš mít info i ty, co se tady právě stalo, mrkni na Report.cz.
12: I na dovolené můžete mít přehled, proto sledujte aktuální dění v našem regionu.
10: Report.cz. Zpravodajský report z Olomouckého kraje.
13: Posloucháš?
14: Radio Metropole.

0: nejlepší. Jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání.
1: Začínáme další reklamní rozhovor. Naše rádio je partnerem těch nejlepších akcí kolem nás a dneska vás pozveme na jednu z nejoblíbenějších letních slavností na severu našeho kraje. Už o tomto víkendu se koná další ročník horoměstských slavností. Co všechno nás čeká, pojďme to zjistit na telefonu starosta Horního Města Kamil Mach. Dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Rok utekl jako voda, horoměstské slavnosti, naše oblíbená akce, jsou znovu tady. Na jaký hudební program se tentokrát můžeme těšit?
2: Tak začneme

0: Epstein a samozřejmě DJ.
1: To, co jsme slyšeli, je sobotní program. Každý rok dorazí spousta lidí z širokého okolí. Jak máme letos vyřešené parkování?
0: Parkování máme všude kolem sportovního areálu a dále pod sportovním areálem máme vyhrazenou parkovací plochu v obci. Jsou i další volná parkoviště u větších bytových domů.
1: Dobře, pane starosto, máme zajištěný hudební program, máme zajištěné také parkování. Jaký je další doprovodný program pro děti, pro dospěláky? Na co se můžeme těšit?
0: Tak v sobotu od rána je to tradiční turnaj v Malé Kopané. Od oběda samozřejmě pro děti tam nafukovací skluzavky bezplatně, malování na obličej a tetování a samozřejmě zajištěný po celý víkend i Luna Park, kde bude zejména velká lavice a velký autodrom.
1: To je akce pro celou rodinu hornoměstské slavnosti o tomto víkendu a závěrem poprosím o rychlou odpověď. Když už někdo přijede na Bruntálsko do Horního Města a nechce vidět jen pódium, jen Luna Park, ale i nějaký typ na výlet, co byste doporučil?
0: Pokud zavítá přímo do Horního Města, už teď se podívá na stránky hornoměstskepodzemí.cz, může si zarezervovat vstup do našeho středověkého stříbrného dolu, případně může navštívit naše rešovské vodopády a nebo blízké Rudě navštívit Křížový vrch, odkud je nádherný výhled všude do okolí.
1: Naším hostem byl starosta Horního Města, pan Kamil Mach. Děkujeme za pozvání a přejeme, ať se o tomto víkendu letošní hornoměstské slavnosti vydaří jak v sobotu, tak v neděli a ať hlavně vyjde počasí.
0: Děkuji.
1: Reklamní rozhovory na konci a my dál hrajeme vaše oblíbené hity.
2: To nejlepší, jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání. Radio Metropole.
3: Radio Metropole.
4: Jsou koncerty, které slyšíte jen ušima, a pak ty, které vás pohladí na duši. Slovenský bard a písničkář Jano Svetlan Majerčík míří 11. listopadu do Olomouce s koncertem Vysokonávykový večer.
5: Veď predsa že sa radovať smiem.
4: Čeká nás oslava života a návrat ke kořenům v dokonalé akustice Červeného kostela v Olomouci.
6: Tu Jano Svetlan Majerčík. Vidíme sa v Olomouci a veľmi sa na vás teším.
4: Jano Svetlan Majerčík. Středa 11. listopadu v Olomouci a vstupenky za lepší ceny jen na smsticket.cz.
7: Nuda? To je zde sprosté slovo. V lanovém centru Proud v Olomouci vás čeká pořádný adrenalin. Obří houpačka do výšky 16 metrů a spousta atrakcí na zemi i ve vzduchu. Nech se bezpečně přivázat, ať se můžeš pořádně odvázat. Otevřeno denně. Lanové centrum Proud v Olomouci.
8: Celá republika závidí severní Moravě poskytovatele internetu Náš Net. A víte proč? Rychlost a stabilita připojení, vlastní optická i rádiová síť, servis zdarma, chytrá televize, levný telefon. Zkrátka Náš Net. Koukněte a vyberte si náš-net.org.
9: Jedinečná událost tohoto léta míří do Olomouce.
10: Tady Jelen, zdravíme posluchače.
11: Ahoj!
12: Kapela Jelen odehraje 25. července na Korunní pevnostce jeden ze svých exkluzivních koncertů v rámci rodinného festivalu Jelen Fest.
13: Čeká vás největší turné v historii kapely Jelen.
12: Těšte se na koncert pro děti, autogramiády, jedinečné galerie, písničkářku Adélu Orlovou a speciálního hosta Lipa s kapelou. Nezapomenutelný den plný zábavy pro malé i velké fanoušky.
13: Vstupenky a informace na jelenfest.cz.
12: Korunní pevnostka Olomouc, 25. červenec a den s kapelou Jelen.
14: Franto, co ty haldy šrotu, co se ti tu válí?
15: Ale jo, furt. Už jsem volal do Kiveku. Mají 4 provozovny. Mladějovice, Šternberg, Uničov i Litovel. Všechno uklidím, prosím tě.
16: Vykoupí i zpracují železo, barevné kovy a dokonce likvidují vozidla.
15: Odvezu i Máňu, ta už nepojede a ještě nám za ní zaplatí.
14: Fakt jo, tak to si koupím něco na sebe.
15: No, to určitě.
17: Kovošrot, sběrné suroviny a autovrakoviště. To je Kivek. S měkkým i a dvojitým V, CZ.
18: Zámek Tovačov vás zve tuto neděli na nádvoří zámku. Vypukne tu minifestival loutkových divadel. 4 pohádky v podání loutkového divadla Bauerovi Josefov a dřevěné divadlo Honzy Hrubce. Vaše děti budou nadšené, tak se zastavte tuto neděli do Tovačova na zámek a užijte si divadlo.
2: Posloucháš?
3: Radio Metropole.

0: Posloucháš Rádio Metropole.
1: Metropole.
0: Bylo 19 hodin. Rádio Metropole. To na sebe.
2: Víme, jak bude ve středu na Olomoucku i jinde v regionu. Středa slibuje hodně oblačnosti, ráno a dopoledne nám ve většině regionu zaprší. Místy se přiženou i bouřky. S postupem dne by měly dešťové kapky postupně ustávat. Nejvyšší teploty naměříme mezi 22 a 26 stupni, což přibližně odpovídá průměrné teplotě pro červenec. Na horách bude trochu chladněji, tam čekáme 15 až 19.
1: Rádio Metropole.
0: Víc muziky, víc energie. Víc energie.

I v letošním roce v prestižní anketě ceny Olomouckého kraje za přínos v oblasti životního prostředí oceňuje Olomoucký kraj jednotlivce, firmy a obce, kterým na životním prostředí záleží. www.cenykraje.cz. Kdo si odnese cenu veřejnosti za přínos v ochraně životního prostředí, o tom rozhodnete právě vy. Hlasujte do 31. srpna na www.cenykraje.cz. Děkujeme.

0: Sluneční kosmetika Solero pro každodenní dobrodružství na slunci. Spolehlivá ochrana před slunečním zářením, vhodná pro citlivou pokožku i pro děti. A když den skončí, produkty po opalování pomůžou pokožku sklidnit a regenerovat. Nově i sprej s pantenolem. Solero, pouze v Benu.
1: Kdo utopí konkurenci a urve si flek v rádiu?
2: Rozhodněte o osudu budoucích hvězd dřív, než skončí zpátky v garáži.
1: Boj o slávu v soutěži Radio Talent 2026 je tady.
2: Klikejte a hlasujte na radiotalent.cz, ale pospěšte si, konec je už 31. července.
1: Akci finančně podpořil Olomoucký kraj.
3: Třídím doma, třídím venku, třídím, když venčím svoji fenku. Třídím v bytě, třídím na chatě, třídím v lese, třídím na maturitním plese. Třídím v leže, třídím u vody za běhu, třídím v létě, třídím v zimě na sněhu. Třídím skromně, třídím hodně. Mám tip, úplnou tutovku, sešlápnu, vytřídím každičkou plechovku. Třídění kovu je opravdu moje. Šetřím tím energii i přírodní zdroje. Vytříděný kov se už nikdy nestratí a v mnoha podobách se k nám zpět navrátí. Třídím vždy a všude, tak to bylo, je a bude. Má to smysl. Třiďte odpad.
4: Ekokom. IME stavby. Stavíme občanské, průmyslové i bytové domy. Kompletní realizace od základu až po finální předání. Zajišťujeme také projekční a inženýrskou činnost. IME stavby. Když chcete, aby se opravdu stavilo.
5: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou plec v ceně 59,90 za 1 kg. Květák 1 kus za 24,90. A Excellent 11 půl litru za 11,90. Lidl, to se vyplatí.
6: Znáš špičkové cruisery a čtyřkolky Benda a vynikající motocykly Benelli? Stroje s několika nej tě zvou na Benda and Benelli Day přímo k dovozci těchto strojů Nevima Group příkazy u Olomouce. Vyzkoušej nejvýkonnější čtyřkolky a zcela nové cruisery Benda a novou modelovou řadu Benelli s novinkou Benelli 902 Explorer. Testovací jízdy motorek i čtyřkolek a pohodová atmosféra s občerstvením v sobotu 18. července od 9. Nevima Group příkazy.
7: Radio Metropole. Hrajeme neohrané.
8: Olé, tady je tvoje Metropole. Dneska si představíme Felixe Jéna, německého DJe a producenta známého svým svěžím house zvukem. Felix vytváří skladby, které tě rozhýbou a zároveň potěší svou melodičností. Jeho hudba je jako pozvánka na letní party, kde se dobře bavíš s přáteli. Felix Jen je jako ten kamarád, co nikdy nesklame. Zůstaň naladěný, protože na Metropoli máme další taneční hity.

0: Rádio Metropole.
1: Rádio Metropole.
2: Olé, tady je tvoje Metropole. A teď tu máme Miley Cyrus, která prošla od dětské hvězdy k plnohodnotné popové ikoně. Miley je známá svým odvážným stylem a hlasem, který má sílu rozjet pořádnou show i vyjádřit opravdové emoce. Je to jako kamarádka, co nikdy neztratí humor, ale umí i překvapit. Pokud hledáš energii a autenticitu v jednom, zůstaň naladěný, protože na Metropoli tě čeká

0: Brna. Rádio Metropole.
1: Život ve městě. Zatímco vy posloucháte, my zjišťujeme, čím žije náš region. V Olomoucké zoo přibylo 11 kolouchů vzácných siků vietnamských. Stádo patří k největším na světě, jak píše Olomouc.cz. Jedním z nejvyhledávanějších turistických cílů v Jeseníkách jsou vrcholy Šerák a Keprník. Na spojovací stezce mezi nimi na 220 metrech vzniká v těchto dnech kamenný chodník. Ten ale vyvolal velkou debatu. Podrobnosti se dozvíte na Olomouckém reportu. A Přerov přivítá zpátky doma tenistku Lindu Noskovou ve velkém stylu. Autogramiáda, jahody i koncert kapely Opět a Radeček nás čeká už tento čtvrtek. Podrobnosti píše Přerov EU a my jedeme dál.
0: Rádio Metropole. Život ve městě.
2: Tohle je
0: Rádio

0: Rádio Metropole.
1: S námi se nemusíš bát, že se každou chvíli spustí otravná reklama na předplatné.
2: My ty reklamy sice máme, ale díky nim ušetříš.
0: Metropole.
3: Tady je tvoje Metropole a dneska si představíme britského zpěváka a producenta Timmyho Whitea, který spojuje elektroniku s popovými melodiemi tak, že to prostě funguje. Jeho skladby mají energii a zároveň jsou plné emocí, takže tě dokážou nejen rozhýbat, ale i chytnout za srdce. Timmy White je jako ten kamarád, který ti v nejlepším slova smyslu rozumí a přesně ví, co potřebuješ slyšet. Zůstaň naladěnej, protože na Metropoli pro tebe máme spoustu další muziky.

tom dokáže svým projevem vyprávět příběhy, které tě vezmou za srdce a zároveň tě rozhýbou, když je čas na zábavu. Je jako kámoš, co ti vždycky zlepší náladu a přinese správnou atmosféru, ať už jsi kdekoliv. Zůstaň naladěný na Metropoli, protože pro tebe máme další hudební překvapení a příběhy.

0: Posloucháš Rádio Metropole.
1: Metropole.
0: Bylo 20 hodin.
1: Rádio Metropole.
0: Víc muziky, víc energie. Víc energie.
2: Olé, tady je tvoje Metropole. Dneska se těš na Vamero. Duo producenta a DJe, které přináší do taneční scény svěží a energický zvuk. Jejich skladby jsou plné chytlavých rytmů a moderních beatů, které tě nenechají v klidu. Styl Vamera je taneční, moderní a plný groovu. Zůstaň naladěný, protože Metropole dnes

0: tvůj večer, tvoje rádio.
1: Metropole.
2: Olé, tady je tvoje Metropole. A dneska přichází německé duo, co do elektroniky přidává barvy, doslova. Two Colors kombinují energické beaty s chytlavými melodiemi, které tě prostě chytí a nepustí. Jejich hudba je jako duha na tanečním parketu. Živá, barevná a plná překvapení. Jestli chceš pořádnou dávku pozitivní energie, právě si ji našel. Tak nevypínej rádio, protože další příběhy a beaty přijdou jen na Metropoli.

0: Metropole.
1: Olomouc 92 a hranice 107 FM.
2: Olé, tady je tvoje Metropole. A dneska tu máme britskou kapelu Sophie and the Giants, která míchá indie pop s elektronickou svěžestí tak, že tě to prostě chytne za srdce i nohy zároveň. Jejich hudba je jako procházka po slunném parku. Lehká, příjemná a plná pozitivní energie. Sophie and the Giants umí vytvořit písničky, které zní jak malý zázrak. Nevtíravě, ale nezapomenutelně. A jestli hledáš něco, co ti rozáří den a zároveň tě nechá trochu přemýšlet, tohle je jasná volba. Tak zůstaň naladěnej, protože na Metropoli pro tebe máme další skvosty.

0: Jsou koncerty, které slyšíte jen ušima, a pak ty, které vás pohladí na duši. Slovenský bard a písničkář Jano Svetlan Majerčík míří 11. listopadu do Olomouce s koncertem Vysokonávykový večer.
1: Veď predsa že sa radovať smiem.
0: Čeká nás oslava života a návrat ke kořenům v dokonalé akustice Červeného kostela v Olomouci.
2: Tu Jano Svetlan Majerčík. Vidíme sa v Olomouci a veľmi sa na vás teším.
0: Jano Svetlan Majerčík. Středa 11. listopadu v Olomouci a vstupenky za lepší ceny jen na smsticket.cz.
3: Jedinečná událost tohoto léta míří do Olomouce.
4: Tady Jelen, zdravíme posluchače. Ahoj!
5: Kapela Jelen odehraje 25. července na korunní pevnostce jeden ze svých exkluzivních koncertů v rámci rodinného festivalu Jelen Fest.
3: Čeká vás největší turné v historii kapely Jelen.
5: Těšte se na koncert pro děti, autogramiády, jedinečné galerie, písničkářku Adélu Orlovou a speciálního hosta Lipa s kapelou. Nezapomenutelný den plný zábavy pro malé i velké fanoušky.
3: Vstupenky a informace na jelenfest.cz.
5: Korunní pevnostka Olomouc, 25. červenec a den s kapelou Jelen.
6: Tohle je Radio Metro.

0: scéne No Name O2 Arena.
1: 30 rokov kapely No Name na scéne. Oslávte to s nami 12. decembra 2026 v pražskej O2 Arene. Buďte pritom, alias kto nespieva, nežije.
2: Hornoměstské hody jsou tu. 18. a 19. července to bude jízda, na kterou jen tak nezapomenete. Luna Park, dobroty a hlavně program, ze kterého se vám zatočí hlava. Malá kopaná, malování na obličej a tetování pro děti, kouzelnice Duoba Chris, Jump Team Rýmařov a taneční Brazil Show. Zahrají kapely Atmo Music, Queen Vase a Abstain a bude i DJ Rádia Haná. V neděli pak slavnostní průvod, mše svatá a 100 volných lístků na kolotoče. Hornoměstské hody v Horním městě u Rýmařova 18. a 19. července. Zve starosta Kamil Mach, Rádio Haná a Report.cz. www.horniměsto.cz.
3: Jsme tu pro tebe už dlouho.
4: A máme spoustu společných vzpomínek.
5: Rádio Metropole.
6: Olé, tady je tvoje Metropole. Dneska to rozjedeme s Davidem Guettou, francouzským DJem a producentem, který se stal jedním z největších jmen taneční hudby. Jeho beaty rozhýbou každou party a jeho skladby jsou synonymem pro energii a dobrou náladu. David Guetta je jako kamarád, co tě nikdy nenechá sedět. Vždycky přinese pořádnou dávku rytmu a zábavy. Pokud chceš vědět, jak na pořádnou taneční jízdu, zůstaň naladěný, protože na Metropoliti přineseme víc skvělých

0: Metropole.
1: Olé, tady je tvoje Metropole. Dneska představujeme Purple Disco Machine, německého producenta, který do taneční hudby vnáší funky groove a disco vibes. Jeho skladby jsou jako pořádná party, která rozhýbe každý parket a nikdy nechybí skvělá nálada. Purple Disco Machine je jako ten kámoš, co ti vždycky zlepší den a donutí tě tančit, i když máš náladu spíš na gauč. Jeho hudba kombinuje retro s moderním soundem, což z něj dělá jednoho z nejoblíbenějších DJ současnosti. Tak nevypínej rádio a zůstaň naladěný, protože na Metropoli tě čekají

0: Rádio Metropole.
1: Rádio Metropole.
2: Olé, tady je tvoje Metropole. Dneska se podíváme na švédský export první třídy. Zara Larsson je zpěvačka, která s každou notou ukazuje, že pop může být silný, chytrý a zatraceně zábavný. Její hlas zvládne jak baladu, tak taneční bomby. A vždycky to zní jako totální jistota. Zara je jako ta kámoška, co ti dá facku i obětí podle toho, co zrovna potřebuješ. A obojí sedí. Její styl kombinuje klasický pop s moderním zvukem a pořádnou dávkou sebedůvěry.

0: Metropole. Metropole.
1: Olé, tady je tvoje Metropole. A dneska se koukneme na německý duo, co míchá elektroniku s melodiema, které ti zůstanou v hlavě i po hodině poslechu. Junotas dokážou vytvořit takovou atmosféru, že se i tvůj pokoj promění v taneční parket. Jejich zvuk je jako svěží vítr v horký letní den. Lehkej, energický a přesto nezapomenutelný. Jestli hledáš něco, co ti roztančí nohy i srdce,

Posloucháš Rádio Metropole. Metropole. Bylo 21 hodin.

Tady je tvoje Metropole. Dneska ti představíme Dua Lipu, zpěvačku, která dobývá svět svým silným hlasem a nezaměnitelným stylem. Její hudba je jako energická jízda, co tě nenechá v klidu a rozproudí každou party. Dua Lipa je jako ta kámoška, co vždycky ví, jak ti zvednout náladu a rozsvítit den. Její styl kombinuje moderní pop s nádechem vintage, což z ní dělá hvězdu světového formátu. Zůstaň naladěný na Metropoli, protože máme pro tebe spoustu dalších hudebních překvapení, která ti

Tady je Rádio Metropole, Majdalový ryby. Z rybníčku české hudební scény vytahuju kousky, které jste možná neslyšeli, ale určitě byste měli. Popadněte sluchátka a udice, jdeme na to. Dnešní rybička by vám možná mohla být trochu povědomá. O Drew Lindnerovi jsme tady už spolu jednou mluvili. Tehdy v souvislosti s písničkou 2016, na které spolupracoval s Barielem. Dnes se ale mrkneme na jeho solovou novinku s názvem Bez šance. Altrockový single, který vám možná zboří stereotypy o love songích. Tenhle love song totiž není jen sladký, ale vzadu na patře při jeho poslechu můžeme cítit i trochu hořkosti. Na své si u něj přijdou milovníci kytarových solíček, fanoušci povedené aranže i ti, kteří budou poslouchat hlavně pro text. Je prostě znát, že Drew Linden není jen muzikant, ale taky producent a možná trochu básník. Však můžete posoudit sami. Tohle je Drew Linden a jeho single Bez šance.

0: Posloucháš? Radio Metropole.
1: Olé, tady je tvoje Metropole. A dneska tě čeká britský zpěvák Thomas Day, který sází na upřímnost a melodičnost jako málo kdo. Jeho hlas je příjemný, jemný a dokáže ti vyprávět příběhy plné emocí tak, že je cítíš až pod kůží. Thomasova hudba je jako pohodový rozhovor s dobrým kámošem. Uvolněná, ale přitom s velkým srdcem. Když posloucháš jeho skladby, cítíš autenticitu a teplo, které jen tak někdo nenabídne. Zůstaň naladěnej, protože na Metropoli tě čeká spousta další inspirace.

Tady je tvoje Metropole. Dneska se podíváme na Olivera Heldense, nizozemského DJe a producenta, který je známý svými funky house beaty. Oliver má talent vytvářet skladby, které tě rozhýbou a zároveň potěší svou melodičností. Jeho hudba je jako pozvánka na taneční parket, která tě nikdy nesklame. Když posloucháš jeho skladby, máš pocit, že jsi na nejlepší party v životě. Zůstaň naladěný, protože na Metropolitě čeká ještě víc taneční zábavy.

0: Kdo utopí konkurenci a urve si flek v rádiu?
1: Rozhodněte o osudu budoucích hvězd dřív, než skončí zpátky v garáži.
0: Boj o slávu v soutěži Radio Talent 2026 je tady.
1: Klikejte a hlasujte na radiotalent.cz, ale pospěšte si, konec je už 31. července.
0: Akci finančně podpořil Olomoucký kraj.
2: Olomoucký report CZ.
3: Pořád se něco děje.
2: A pokud chceš mít info i ty, co se tady právě stalo, mrkni na report CZ.
4: I na dovolené můžete mít přehled, proto sledujte aktuální dění v našem regionu.
3: Report CZ. Zpravodajský report z Olomouckého kraje.
5: Posloucháš? Radio Metropole.

Tady je tvoje Metropole. Dneska ti představíme Toma Gregoryho, britského zpěváka s jedinečným hlasem a charizmatem, který si rychle získal fanoušky

když je čas na zábavu. Je jako kámoš, co ti vždycky zlepší náladu a přinese správnou atmosféru, ať už jsi kdekoliv. Zůstaň naladěný na Metropoli, protože pro tebe máme další hudební překvapení a příběhy.

Tady je tvoje metropole. A teď přijde něco pro fanoušky pořádný taneční jízdy. Čestou. Tenhle nizozemský Mr. DJ je legenda, která stojí za miliony tanečních momentů po celém světě. Jeho sety jsou jako výlet do elektrického světa, kde je všechno možné a zábava nekončí. Kdyby elektronika měla krále, Čestou by měl korunu a žezlo. Takže

0: Posloucháš Rádio Metropole.
1: Metropole.
0: Bylo 22 hodin.

Tady je tvoje Metropole. Dneska si posvítíme na Taylor Swift, královnu popu, která umí ze svých příběhů udělat hymny celé generace. Její hudba je jako deník plný emocí. Jednou tě rozbrečí, podruhé ti dá křídla. Taylor je jako kámoška, co má vždycky pravdu, i když ji nechceš slyšet, a ještě ti ji zaspívá. Její styl se vyvíjí jako ona sama. Od country po synthpop. Vždycky autentická, vždycky silná. Zůstaň s námi na Metropoli, protože s Taylor tě čeká

Rej.cz. Čtěte zpravodajský portál Rej.cz. Kdo chce vědět, co se děje, ten musí číst zprávy z Reje. Klikni na Rej.cz.

0: Posloucháš Rádio Metropole.
1: Metropole.
0: Bylo 23 hodin.
1: Rádio Metropole.
0: Víc muziky, víc energie. Víc energie.

0: Metropole.
1: Metropole. Olé, tady je tvoje Metropole. Calvin Harris je skotský producent, zpěvák a DJ, který svou hudbou ovládl taneční scény po celém světě. Jeho skladby jsou jako ta nejlepší party, co tě rozhýbe a nenechá v klidu ani na vteřiny. Calvin Harris je známý svým svěžím stylem, chytlavými melodiemi a schopností vytvořit hit, který zůstane v hlavě. Zůstaň naladěný,

0: Rádio Metropole.
1: Metropole.

Tady je tvoje Metropole. Dneska si představíme Felixe Jéna, německého DJe a producenta známého svým svěžím house zvukem. Felix vytváří skladby, které tě rozhýbou a zároveň potěší svou melodičností. Jeho hudba je jako pozvánka na letní party, kde se dobře bavíš s přáteli. Felix Jén je jako ten kamarád, co nikdy nesklame. Zůstaň naladěný, protože na Metropoli máme další

0: nejlepší, jen to nejlepší, to nejlepší z našeho vysílání.
1: Začínáme další reklamní rozhovor. Naše rádio je partnerem těch nejlepších akcí kolem nás a dneska vás pozveme na jednu z nejoblíbenějších letních slavností na severu našeho kraje. Už o tomto víkendu se koná další ročník horoměstských slavností. Co všechno nás čeká, pojďme to zjistit na telefonu starosta horního města Kamil Mach. Dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Rok utekl jako voda, horoměstské slavnosti, naše oblíbená akce, jsou znovu tady. Na jaký hudební program se tentokrát můžeme těšit?
2: Tak

0: Valentine a samozřejmě DJ.
1: To, co jsme slyšeli, je sobotní program. Každý rok dorazí spousta lidí z širokého okolí. Jak máme letos vyřešené parkování?
0: Parkování máme všude kolem sportovního areálu a dále pod sportovním areálem máme vyhrazenou parkovací plochu v obci. Jsou i další volná parkoviště u větších bytových domů.
1: Dobře, pane starosto, máme zajištěný hudební program, máme zajištěné také parkování. Jaký je další doprovodný program pro děti, pro dospěláky? Na co se můžeme těšit?
0: Tak v sobotu od rána je to tradiční turnaj v Malé Kopané. Od oběda samozřejmě pro děti tam nafukovací skluzavky bezplatně, malování na obličej a tetování a samozřejmě zajištěný po celý víkend i Luna Park, kde bude zejména velká lavice a velký autodrom.
1: To je akce pro celou rodinu hornoměstské slavnosti o tomto víkendu a závěrem poprosím o rychlou odpověď. Když už někdo přijede na Bruntálsko do Horního Města a nechce vidět jen pódium, jen Luna Park, ale i nějaký typ na výlet, co byste doporučil?
0: Pokud zavítá přímo do Horního Města, už teď se podívá na stránky hornoměstskepodzemí.cz, může si zarezervovat vstup do našeho středověkého

0: do okolí.
1: Naším hostem byl starosta Horního Města pan Kamil Mach. Děkujeme za pozvání a přejeme, ať se o tomto víkendu letošní hornoměstské slavnosti vydaří jak v sobotu, tak v neděli a ať hlavně vyjde počasí.
0: Děkuji.
1: Reklamní rozhovory na konci a my dál hrajeme vaše oblíbené hity.
2: To nejlepší, jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání. Radio Metropole.
3: Radio Metropole. Radio Metropole.
2: Víc muziky, víc energie. Metropole.
4: Olé, tady je tvoje Metropole. Dneska ti představujeme Sweetbox. Německý projekt, který kombinuje pop, hip-hop a R&B s tanečními prvky. A přináší svěží a chytlavý zvuk. Jejich hudba je jako ta kamarádka, co ti vždycky přinese něco originálního a zábavného. Sweetbox umí spojit emoce s taneční energií, takže tě rozhýbou na první dobrou. Zůstaň naladěný, protože Metropole servíruje pořádnou porci taneční radosti.

0: Posloucháš Radio Metropole.
1: Metropole.
2: Olé, tady je tvoje Metropole. Teď tě čeká francouzský DJ a producent Kungs, který do elektroniky přináší svěží

Olé, tady je tvoje Metropole. Dneska ti představíme Dua Lipu, zpěvačku, která dobývá svět svým silným hlasem a nezaměnitelným stylem. Její hudba je jako energická jízda, co tě nenechá v klidu a rozproudí každou party. Dua Lipa je jako ta kámoška, co vždycky ví, jak ti zvednout náladu a rozsvítit den. Její styl kombinuje moderní pop s nádechem vintage, což z ní dělá hvězdu světového formátu. Zůstaň naladěný na Metropoli, protože máme pro tebe spoustu dalších hudebních překvapení, která ti rozproudí krev.

Tady je tvoje Metropole. Dneska zazní Avalen Roxton. Producent, který se nebojí experimentovat a vytváří elektroniku plnou překvapení. Jeho beaty jsou jako tajemné příběhy, které tě vtáhnou a nepustí. Avalen je jako kamarád, co tě vezme na výlet do zvukového světa, kde pravidla neplatí. Jeho styl je inovativní, temný a zároveň taneční. Přesně to, co potřebuješ na večer. Tak zůstaň naladěný, protože Metropole dneska servíruje hudební dobrodružství.

Tady je tvoje Metropole a dneska si představíme britskou zpěvačku, co kombinuje taneční rytmy s noblesou a šarmem, jaký jen tak nenajdeš. Sophie Ellis Bextor má v sobě styl, který je jako šampaňský, jiskrný, elegantní a vždycky tě dostane do nálady. Její hlas je jako příjemný společenský rozhovor, co tě nikdy neunaví. Když jí posloucháš, můžeš si klidně představit taneční parket v nejlepším klubu, i když jsi doma v pyžamu. Tak drž frek.

Tady je tvoje metropole. Dneska se nám představí Ale Farben, německý DJ a producent, který do své hudby míchá barevné tóny houseu a elektroniky. Jeho sety jsou jako duha po letním dešti. Svěží, barevné a plné pozitivní energie. Ale Farben je jako ten kamarád, co ti přinese playlist na každý den v týdnu a nikdy tě nesklame. Jeho hudba tě zahřeje, rozproudí a přiměje tě usmívat se. Tak zůstaň naladěný, protože Metropole dneska maluje zvuky do tvého dne.

Tady je tvoje Metropole a dneska tě pozdravuje Sabrina Carpenter, americká zpěvačka a herečka, která kombinuje popové melodie s osobitým stylem. Sabrina umí v písních vyprávět příběhy, které jsou svěží a zároveň plné emocí. Její hudba tě donutí nejen tancovat, ale i zamyslet se. Je to takový kamarád, co tě vždycky podrží, když to potřebuješ. Zůstaň naladěný, další

0: Posloucháš Rádio Metropole.
1: Metropole.
0: Byla půlnoc. Rádio Metropole. Olomoucký report.
2: Začínají zprávy. Soud vynesl trest za vraždu v Mírově. Olomoucký krajský soud uložil 36-letému Patriku Cigošovi 27,5 roku vězení. Muž loni v listopadu ubodal pohádce svou partnerku v Mírově na Mohelnicku. Čin spáchal 3 týdny po propuštění z mírovské věznice, kde si odpykával trest za předchozí vraždu. Ženě zasadil 630 bodných ran do hlavy a krku. Vinu přiznal. Rozsudek zatím není pravomocný.
3: Obžalovanému byl uložen výjimečný trest odnětí svobody 27,5 roku, neboť se dopustil činu, jehož povaha byla velmi vysoká, závažnost činu. Tak ten předchozí čin, ten našel zohlednění v rámci právní kvalifikace, kdy mu právě hrozilo 15 až 20 let odnětí svobody nebo výjimečný trest odnětí svobody, nicméně bylo třeba zohlednit i zejména tu škodlivost činu spočívající ve zvlášť surovém a trýznivém způsobu spáchání.
2: Komentoval trest soudce Jiří Barbořík. Obyvatelé Blanska se odteď mnohem snáz dostanou na tamní sportovní ostrov. Město totiž přes řeku Svitavu otevřelo z brusu novou ocelovou lávku pro pěší a cyklisty. Celá stavba vyšla na necelých 16 milionů korun bez daně, přičemž většinu těchto nákladů se podařilo pokrýt z dotací. EET vstává z mrtvých. Uvidíme, zda se vrátí. Poslanci budou ve středu ve finálním čtení schvalovat znovu zavedení elektronické evidence tržeb. Ministerstvo financí slibuje, že EET 2.0 přinese méně povinností a omezí daňové úniky. Zásadní změnou v připravované verzi elektronické evidence tržeb pro podnikatele je, že se nebude vztahovat na platby na dálku. Povinnost evidovat tržby dopadne pouze na kontaktní platby, hotovosti kartou nebo QR kódem. Píší o tom Novinky.cz.
1: Sport.
2: Další český hokejový gólman okusí let NHL. Posledním draftem do prestižní soutěže prošlo na konci června 6 českých brankářů a první z nich už má kontrakt, píše Sport.cz. Filip Růžička podepsal 3letou smlouvu s Minnesotou.
0: Rádio Metropole. Co na sebe.
4: Víme, jak bude ve středu na Olomoucku i jinde v regionu. Středa slibuje hodně oblačnosti, ráno a dopoledne nám ve většině regionu zaprší. Místy se přiženou i bouřky. S postupem dne by měly dešťové kapky postupně ustávat. Nejvyšší teploty naměříme mezi 22 a 26 stupni, což přibližně odpovídá průměrné teplotě pro červenec. Na horách bude trochu chladněji, tam čekáme 15 až 19.
1: Radio Metropole.
0: Víc muziky, víc energie. Víc energie.

Tady je tvoje Metropole. Dneska se nám představí Ale Farben, německý DJ a producent, který do své hudby míchá barevné tóny houseu a elektroniky. Jeho sety jsou jako duha po letním dešti. Svěží, barevné a plné pozitivní energie. Ale Farben je jako ten kamarád, co ti přinese playlist na každý den v týdnu a nikdy tě nesklame. Jeho hudba tě zahřeje, rozproudí a přiměje tě usmívat se. Tak zůstaň naladěný, protože Metropole dneska maluje zvuky do tvého dne.

0: Posloucháš? Radio
1: Metropole. Olé, tady je tvoje Metropole. Dneska se těš na Sonnyho Foderu, australského DJe a producenta, který svou energií a stylem rozhýbe každou taneční scénu. Jeho hudba je mixem house s funky nádechem, který ti nedá šanci sedět v klidu. Sonny je jako ten kámoš, co ti na mejdanu pustí takový set, že se všichni kolem hned chytí do rytmu. Jeho skladby jsou plné groovu, pozitivní energie a chytlavých beatů. Připrav se na pořádnou porci taneční extáze. Zůstaň naladěný, protože Metropole dneska servíruje hudbu, která tě rozproudí.

Tady je tvoje metropole. Dneska tě čekají The Loonies, rapové americké duo, které v 90. letech zanechalo stopu svým charakteristickým stylem. Jejich hudba je jako ten kámoš, co ti vždycky přinese pořádnou dávku West Coast vibes a neotřelých textů. The Loonies jsou jako klasika, která stále dokáže rozproudit energii a náladu. Připrav se na pořádnou dávku hip-hopové kultury. Zůstaň naladěný, protože Metropole servíruje další legendy.

Tady je tvoje Metropole. A dneska tě pozdravuje Sabrina Carpenter, americká zpěvačka a herečka, která kombinuje popové melodie s osobitým stylem. Sabrina umí v písních vyprávět příběhy, které jsou svěží a zároveň plné emocí. Její hudba tě donutí nejen tancovat, ale i zamyslet se. Je to takový kamarád, co tě vždycky podrží, když to potřebuješ. Zůstaň naladěný, další pecky uslyšíš na Metropoli.

0: Posloucháš Rádio Metropole.
1: Metropole.
0: Byly dvě hodiny.
1: Rádio Metropole.
0: Víc muziky. Víc energie. Víc energie.
2: Olé. Tady je